Kapitola 10. Vražda není tancovačka. Noc, na kterou se nezapomíná. Kdo všechno věděl o tragickém konci Kamily, se neví. V první chvíli bylo několik zájemců na odměnu za její odstranění. Scénář z hororu, realita, kam může vést lidská nenasytnost. Těch pár dnů volna, které si Kamila přála strávit úplně sama trávila, nebo netrávila. Byla sama, sama se svojí smrtí. Byla mrtvá, zemřela, přestože chtěla žít. Zemřela, přestože měla ještě nárok na život. To se honilo hlavou Elis, když dostala první zprávy o tom, co se toho večera odehrálo. Ještě té noci seděla Elis i s Norbertem v letadle a odlétali do Vaduzu. Podrobné zprávy očekávali z centrály NVO. Elis měla skamenělé rysy, její veselé oči byly zakrvavělé. Bylo to od pláče nebo nevyspání? To nevěděl ani Norbert. Zavřela oči a vypadalo to, že usnula. Norbert ji nechal. Se zavřenýma očima probírala jako film poslední hovor s Norbertem, kdy jí popisoval životní příběh její milé kamarádky Nory a její sestry Kamily ještě před pár týdny u ní doma. Rozhodně ne doma. Praze už dávno před mnoha léty přestala říkat domov. Tedy u ní v pražském služebním bytě NVO. Kamila a Norika o sobě doposud nevěděli. Nevěděli, že existují. Znovu jako ve filmu slyšela slova Norberta o tom, odkud zná příběh Kamily tak podrobně. Erik a Nora byli blízcí přátelé mých rodičů, možná, že jediní přátelé. Když emigrovali do států i s malou dcerkou, tak se s nikým blíž nepřátelili a teprve po mnoha letech se velmi zblížili s mými rodiči. Otec byl rovněž dětský lékař, profesor a majitel kliniky, kde byl Erik i Nora zaměstnáni. Od nich znám celý příběh stejně jako Artur. Slíbil jsem rodičům, když umírali, že nad Norou budu držet ochranou ruku. Byla ještě mladá, bylo jí něco přes 25, když oba rodiče zemřeli při autonehodě. Zůstala úplně sama bez rodiny, bez znalostí toho, co se před čtvrtstoletím stalo. Věděl to jen můj otec a matka, poskytli jsme jí rodinné zázemí stejně jako Artur. Norika vystudovala a stala se téměř členem naší rodiny. Nikdy se nedozvěděla, co se tehdy v Česku v těch 50. letech stalo. Otec mi vyprávěl pohnutý životní příběh té slavné rodiny lékařů z bývalého Československa, pokračoval Norbert ve svém vyprávění. Erik seděl tu noc po narození Noriky v ložnici ve svém domě v Bohumíně a zděšeně se díval na pološílenou manželku, svoji drahou Noriku, a vedle ní na ten uzlíček štěstí i problémů, který měl rozhodnout, zda se stanou zločinci či nikoliv. Takto seděl celou věčnost, hleděl na obě holky, hodnotil smysl života, také to, co bude čekat to škvrně u těch tak příšerně mladých rodičů, de facto ještě děcek. Co budou dělat se dvěma děvčátky? Každé řešení je špatně. Stal a beze slova opustil ložnici, šel si uvařit kávu. V kuchyni nebyly žádné závěsy a svítalo. Vycházející sluníčko nad namrzlou trávou vytvářelo příjemnou zimní atmosféru. Kávu připravil i pro svoji Noru, přidal k tomu krajíček chleba s máslem a šunkou a šel za ní do ložnice. Nikdy v ložnici nesnídali, bylo to poprvé. Když se objevil ještě unaven z té příšerné noci ve dveřích ložnice s tácem vonavé kávy a obloženým chlebem, zvedla Nora hlavu, její mandlové oči, dlouhé řasy a plné rty se chvěly rozčílením. Věděla, že udělala hloupost a nadchází fáze řešení problému. Problému, který vyrobila. Zároveň věděla, že se té malé nevzdá. Nic v té chvíli nemělo pro ni cenu. Věděl to i Erik, který si uvědomil, že jejich život bude navždy poznamenán, kdyby se rozhodl k právně správnému kroku a ten malý uzlíček vrátil jejím rodičům. Erik si sedl na postel, položil tác mezi ně a začal velmi rozvážně rozebírat situaci.
opakoval skutečnost, že páchají zločin, zločin, který je nenapravitelný, a že nelze nepozorovaně přivést dítě na tento svět. Ale, na to slůvko ale, a možné varianty řešení v koutku své duše a srdce věřila i Nora, že s tím musí přece její Erik přijít. A Erik pokračoval. Ale je tu jedno řešení, které je riskantní, ale možné. Mluv, prosím, mluv, jestli je nějaká naděje, že budu mít tu malou, že si ji nechám. Postoupím všechno na světě, jen mi ji nechej. Erik věděl, že pokud nechce navždy ztratit Noriku, kterou miloval nade vše, že mu nic jiného nezbývá. Drahá Noro, musím tě opravit, týká se to nás obou a postoupíme úplně všechno, jen aby nám malá Nora zůstala. To, co se dělo dál, úplně otci neřekl, ale popsal mu plán, jak budou dál postupovat. Emigrace do států, tam s jejich přírůstkem nebudou vůbec nápadní. Tam zahájí nový život, život se svojí dcerkou. Nikdy by neemigrovali, nikdy by takový podraz těm, kteří je do zahraničí pravidelně vysílali, neudělali. Ale byla to jiná situace. Padělal rodný list, odletěl na stáž do Spojených států a Nora s malou přes Rakousko, kde zůstali 3 měsíce, pak přiletěli za ním. Několik komplikací, které tento plán doprovázely, zvládli a ve Washingtonu DC začali v 50. letech se svojí malou Norou nový život. Nikoho z jejich známých nenapadlo, že to není jejich dcera. Dokonce v Československu, kde po téměř půlroční stáži sdělili, že se nebudou vracet, že zůstávají v Americe, se ani soudruzi tolik nedivili, když se dozvěděli, že se jim narodila dcera. Nějak se ten človíček dostal do jejich rodiny, jako by se skutečně narodil Norice a Erikovi té osudné prosincové noci. Norbert pokračoval a Alice bez dechu poslouchala. Milá Alice, tak to není román, ale životní příběh naší přítelkyně a spolupracovnice Nory, která stále žije s tím, že na světě nemá žádnou rodinu. Doposud jsme jí nic neřekli. Když jsme seděli ten poslední večer s Arturem v Goya, tak jsme ti to chtěli říct, protože jsme považovali za nutné tuto informaci sdělit i Noře, ale nějak k tomu nedošlo. Situace s Kamilou je však vážná a proto ti to říkám s malým zpožděním. Budeme muset Noru pozvat a seznámit ji s její minulostí. Je to vlastně úkol NVO. Alice jen tiše špitla, a co Kamila, ta něco tuší? Zbláznila ses? Vůbec nikdo nemá ani ponětí o tomto velkém zločinu, když je Erik jako dvojčata rozdělil. Její rodiče se radovali z Kamily a vůbec ani ve snu nikoho nenapadlo, že by ta mladá rodička porodila ještě druhé dítě. Prostě to doposud nikdo neví. Alice znovu špitla a neměli bychom udělat alespoň testy DNA, aby byla jistota, že se Erik nespletl. Ach, Alice, testy v NVO dávno udělali, ačkoliv ta podoba, prostě jednovaječná dvojčata těžko zapřou, že nejsou sourozenci. Ano, DNA je naprosto shodná, podobu nelze zapřít. Nora je jednovaječné dvojče Kamily. Alice pootevřela oči, Norbert se na ní pozorně díval. Alice poprvé promluvila od chvíle, co letadlo odstartovalo. Norberte, ty jsi četl poslední informace o Kamile? Určitě ano. A četl jsi i tento o přípravě její vraždy? Alice předložila před Norberta dopis psaný úhledným písmem, bez pravopisných chyb, dobrým slohem. Ne, ukaž, kdy ho dostala? Před pár týdny odvětila Alice a podávala mu dopis. Vážená paní Kamilo, úvodem tohoto dopisu vás zdravím a přeji vám pěkný den. Dovoluji si vás tímto oslovit a požádat vás v případě vašeho zájmu o zaslání kontaktu na vašeho právníka. Neboť můj dopis vám se týká vašeho účelového obvinění, aby vás mohli dostat z vedení úřadu a znevěrohodnit vás a zároveň objednání vaší vraždy.
Toto všechno financují proti vám mafiáni, neboť vy jim hatíte jejich plány. Protože oni si mysleli, že vaším vykonstruovaným obviněním, kde vše dozoruje prokurátor Radouš, vás znevěrohodní a dostanou vás z čela úřadu. Když by to nepomohlo, zadali vaší likvidaci, vraždu. A už vás chtěli vytlačit autem ze silnice a nyní, poté co ochranná služba policie přestala hlídat váš dům, pan Reno vymontoval u vás v domě z výtahu 7 z 8 nosných tyčí s tím, že by to byla místo vraždy.

mi bylo sděleno, že to postoupili bezpečnostnímu výboru. Rovněž jsem v této věci podal trestní oznámení, ale doposud bez reálného výsledku. Domlouvání mafie o vašem obvinění a tak dále a o vaší vraždě vám, respektive vašemu právníkovi, mohu i doložit, a to nezvratnými důkazy, které jsem oznámil i příslušným orgánům. Proto mi prosím v případě vašeho zájmu zašlete kontakt na vašeho právního zástupce a vyrozuměte ho, že se mu ozvu, nebo ať on kontaktuje mě. Zároveň vás závěrem prosím o vaše písemné vyrozumění o způsobu vyřízení a potvrzení přijetí tohoto dopisu. S úctou a pozdravem Petr Jablko, Sokolská ulice číslo 3, 702 00, Ostrava. Tak to je síla, nemám na to žaludek. Proč nebrala vážně tyto informace? Měla něco dělat. Komentoval nahlas Norbert text dopisu. A co asi? Měli jsme jí více pomáhat, odpovídala tichým hlasem Alice, když jsme věděli, čí je to sestra. Alice, nemůžeš mít tak hluboké sympatie ke Kamile. Víš, že to nesmíme mít k nikomu. Ano, vím, k sakru vím. Možná, že jsme měli Noru a Kamilu seznámit dříve, měli na to právo. Co jsi slyšela o bankéři? Prý se spojil s Kamilou. Snažil se přejít na další závažné téma Norbert. Odpověď už nedostal. Letadlo rolovalo na letišti v Cirichu a Alice na tuto otázku nestihla odpovědět. Začala si balit iPad a další dokumenty, které po cestě nestihla ani pročíst. Limuzína, která je na letišti čekala, je odvezla do jednoho ze sídel NVO, kde byli také ubytováni. Při cestě autem už nehovořili, byli oba vyčerpáni. Považovali za selhání, že nedokázali Kamilu ochránit, i když to nebyla jejich práce. Považovali to za částečné selhání, že nedokázali zajistit seznámení obou sester. Noc byla příliš krátká na tolik událostí, že byli rádi, že jsou na místě a mohou si na chvíli odpočinout, než bude ráno zasedání vedení NVO. Věděli, že přijíždí i Nora, která ještě vůbec nic nevěděla. Program jednání jako vždy měl vést Artur. Největší lidé mezi námi musí sloužit všem. George Bernard Shaw.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No, já po první v životě fandím demonstraci. Já nejsem příznivec demonstrací.
2: Já jsem se vás viděl někde na demonstraci?
1: Ne. Naposledy jsem byl na demonstraci v roce 89. Po sametové revoluci zvonil jsem klíčem a byla strašná zima.
2: A za jakou stranu se tam tehdy působil?
1: Tenkrát jsem tam byl za okresní bude se sem ještě.
2: Já si říkám.
1: Co za okresní? Ani ne za městský spíš, nebo ani to ne. Ale jako občan jsem tam byl a od té doby jsem na žádné demonstraci nebyl. Ale teď vyzývám tady, ne?
2: No,
1: můžu říct.
2: No, to můžete.
1: Kdo můžete, tak tam běžte. Já zítra na streamu k tomu mám velký pojednání.
2: To je dobře,
1: koukat,
2: to je dobře.
1: Co jsem vymyslel ve společnosti, součinnosti s demonstrací, respektive co udělám pro demonstraci.
2: Ajajaj.
1: No, to bude hustý. Takže počkejte, vy mě berete na ramena. Mm-hmm.
2: Vy mě necháte ukrást reprák. A pak mě necháte zakleknout od Vítka.
1: Zakleknout od Vítka a Babišovi řeknete, co na něm budete křičet? No, Babišák.
2: To, co oni STBáku, hajzle, zloději, to, co funguje.
1: Jak tam paní?
2: Jak ta? Paní, ta, jak sestra.
1: Jak sestra z Lidovkyně? Mm-hmm.
2: To se mi moc líbilo.
1: Myslíte, že už ji vyrazili, nebo že ji pochválili?
2: Já myslím, že jí dali, jestli nebyla teda už čele té kandidátky, takže poskočila někam nahoru.
1: Zajímalo by mě, jestli to pomůže, jestli tam dostane výzlasu nebo míň.
2: Já nevím, jestli jsou, jak moc v Kopřivnici lidi příčetní. Já bych řekl, že jestli jsou tam normální, tak by neměl dostat ani hlas, ale člověk nikdy neví, ne?
1: V Kopřivnici to je, jo?
2: V Kopřivnici.
1: To ještě v Kopřivnici, to je. No tak já bych toto uzavřel s tím, že je to naprosto šílený. A mě strašně vadí, proto jsem řekl ty ostrý slova, že si k tomu vzala to děcko.
2: Jo. No a ještě bych, aby jsme měli tečku, tak vy mě pak pozvete k sobě do streamu s hostem, ne? Že bude host Petr. Že mi trošku proslavíte. No tak
1: nevím.
2: Kvůli tomu to ty lidi dělají, tak já přeci nemůžu skončit jenom zakleknutím, ne?
1: Jo, jako demonstranta. No tak to jo. Jo, to budete hvězda streamu.
2: To doufám.
1: Bude u toho paní produkční naše hrát na kytaru.
2: To jsem rád. Já si při tom zakleknutí, já jim řeknu, zlomte mi trošku ruku.
1: Jo.
2: Trošku sádrá. Pamatujete si, jak ex-premiér Sobotka, jak nosil ten krunýř v rámci volební kampaně?
1: A taky Cyril.
2: Cyril taky, ale Sobotka tím byl známý, ten ho nosil, ten nechtěl sundat. No. Tak to si taky nechám nadat nějaký takový sádrový krumíř.
1: No, ale on měl takový lagricový Sobotka, jenom na efekt, ten měl z divadla vypočený.
2: Jo, z fundusu.
1: No, já jsem včera bylo středo, bylo včera, tak já jsem se díval na Nově na zprávy a tam hovořil pan Fiala.
2: Který?
1: No který? Kolik máme Fialu?
2: No tak spoustu.
1: Červená, modrá Fiala.
2: Myslíte tohodle?
1: Tohodle našeho ukrajinského premiéra.
2: Jo, ukrajinského premiéra.
1: A on tam normálně, promiňte mi ten výraz, slintal o tom, že jsou zajištěny ty dodávky plynu, že bude ten skapalněný. Neřekl teda půl slova o tom, kolik to bude stát. Jo.
2: Tak je to nezajímá, ne?
1: Je to vůbec nezajímá, ale těm lidem v okamžiku, kdy skokově ta elektrika se zdražuje, teď já to slyším, jak ty firmy, máme kamaráda podnikatele, který zavírá dvě firmy a bude propouštět ty lidi, jo, prvního toho známí, těm zaměstnancům. A oni to nevědějí. Je to vůbec
2: počkejte,
1: asi...
2: oni to vědí a jsou rádi. Když těch ekonomický poradci v televizích říkají, firmy budou krachovat a to je vlastně, to nevadí. Když ty lidi si najdou práci, práce je dost. Takže to oni vědí a jsou i rádi možná. Tomu řekněte, že...
1: No, já si především, pane Holče, myslím, že oni těm lidem strašně lžou.
2: No, to je nejprolhanější vláda od listopadu. Měli jsme různý vlády, spoustu, ale tohle je každopádně nejprolhanější vláda.
1: Já jsem totiž byl o víkendu v restauraci s kamarádama a tam se strhla taková hádka, výměna názoru, jestli...
2: Jsi jako u Babiše na mítingu?
1: Ne, tam to bylo velmi kultivovaný. Jo. Jenom, jako se tam řešilo, jestli horší premiér je Fiala nebo Štrougal. A já si totiž bohužel myslím, že Štrougal by lepší než Fiala.
2: To já bych řekl taky, že byl organizačně schopnější.
1: Strateg, aspoň trošku. A já bych dokonce, představte si, že to řekneme v roce 22 o komunistovi a myslíme to ještě navíc upřímně, teda já, že myslím si, že on těm lidem lhal míň, než lže Fiala a jeho suita.
2: Tou Fialovou vládou se, vzpomínáte, vrátilo čtení mezi řádky, takzvaný. No. Jako za totality. Vy vlastně hledáte mezi vyjádřeníma oficiálníma, co nám vláda vlastně chce říct.
1: On je asi hodný člověk. Já si jednoduše myslím, že on na tu funkci prostě nestačí.
2: A já čtu mezi řádkama třeba v těch kontextech, jestli znáte?
1: No tak kontexty, které čtou příbuzný. No.
2: Jo, rodina Petra Fialy, ale kterými platíme, tak tam mezi řádkama vyčtu, že je hodný člověk.
1: Hodný člověk, to já ale o tom skoro ani nepochybuju. On asi
2: a vy nečtete kontexty?
1: Ne. No,
2: tak...
1: Ale zajímalo by mě to.
2: Vy jenom platíte?
1: Ne, ani neplatím. To platí. No tak no, to platíme.
2: O, počkejte. To
1: platíme.
2: Vy neplatíte daně?
1: No, že nemám předplatný.
2: Jo. Platíte? Já čtu, protože mi bylo líto, když něco platím, abych to vůbec nekonzumoval, víte? Tak to čtu.
1: Ne, to si musíme říct. On to s penězma umí. To jako ne, že ne. On ví, jak se přisát na cecík nebo na to státní vemínko. To on...
2: No tak, protože na univerzitě se to naučíte, že jo?
1: Tak.
2: V rámci různých grantů a podobně.
1: Ale to vás jaksi nekvalifikuje na předsedu vlády.
2: To já vím.
1: No. Takže já se bojím, že on je hodný, on nebude ani nějak jako, nebude to zákeřný člověk, nic, ale že na to prostě nestačí. Mu se to sype pod rukama a to, co včera koktal na té Nově, jsem si říkal, to přece v této situaci těm lidem musí říct něco jiného.
2: A měl...
1: No to jsem si nevšiml. Já jsem jako to poslouchal víceméně, no. A vy si myslíte, že je lepší než Štrougal?
2: Já jsem říkal, že ne, si myslím, že Štrougal byl schopnější. Přinejmenším organizačně.
1: Jo, jo, jo.
2: Přinejmenším Štrougalovi signály byly viditelnější.
1: No. Je to šialené a teď on říkal, že svolá nějakou evropskou...
2: Evropský summit o energiích.
1: Je to jako zaprvé o půl roku později.
2: No, než... A to už je pro tuhle vládu typický, ne? Příznačný. Všechno dělají o půl roku později.
1: Sledujete, jak to proběhlo v tom Bulharsku?
2: To by byla cesta tady.
1: Bulharská
2: cesta. Zbavit se vlády, premiéra a už pak vyřešit energie.
1: S Gazpromem už. No ale podívejte, oni tam poslali na tu Lipskou burzu těch 74 miliard vypučených z našich peněz.
2: Ano.
1: Půjčil jste, jenom abyste to věděl.
2: No já to vím, co jsem mohl dělat. No,
1: nic. My můžeme protestovat jenom u voleb. A i kdyby se teď zrušila ta Lipská burza, jako kdyby v tom smyslu, že bychom my se neúčastnili, tak přijdeme o těch 74 miliard, neboli je to od začátku tak nachystaný. No a já i tuším, kdo se o ně rozdělí.
2: Kdo?
1: To nemůžu říct.
2: No tak, naznačte.
1: Tak já, Koudelka to poslouchá.
2: Tak se vyvažte na jednu stranu.
1: Já budu zítra ve vazbě kvůli vám. Ne, prostě ne. Neřeknu. Ani kdybyste na mě svítil lampičkou, prostě tak to neřeknu.
2: Ani když vás nechám zakleknout?
1: Ne. My nesmíme ani naznačovat.
2: Jste prostě. Tvrdák.
1: No. A ještě vám chci říct jednu věc. U nás v domě bydlí nějací noví nájemníci. Takový mladý muž s mladou dámou.
2: Už jste o nich vyprávěl, ne?
1: Cože?
2: Už jste o nich vyprávěl.
1: Nevyprávěl.
2: To jsou jiný?
1: To jsou jiný. A mají psa štěně. No. A ještě donedávno nosili jako v náruči, nebo já jsem je viděl třeba třikrát, a teď už štěňátko běhá samo po parkovišti. A ona na něj volá puti-puti. A já se říkám, tyjo, ona si to plete se slepicema nebo něco.
2: Se s Putinem, že myslíte?
1: A víte, jak se jmenuje štěně? Se jmenuje Putin.
2: A víte, jak jsem to odhadl?
1: A já se říkám, jak může štěně ti dát někdo jméno Putin?
2: Tak jste nahlásil, nedoufám hned. Co?
1: No já nevím, je to protistátní, no, tohle
2: to je na pro vás.
1: Ale máte štěňátko a teď ho díváte se na televizi, máte ho na klíně a říkáte mu nějakou zrobněninu.
2: Víte to, tohleto hned po...
1: Putinku můj, jo, putičko.
2: Ale hned po natáčení tohleto se píšem a pošlem Černochový.
1: Proč Černochový?
2: No ta s nima zameta.
1: Ta s nima zameta.
2: No to už je neuvidíte v životě.
1: To je nebude
2: líto. A štěňátko taky.
1: Štěňátko taky, no. No, já bych to ještě nehlásil.
2: Proč?
1: No to protože...
2: Neznáte svou občanskou povinnost?
1: Ne, je taky roztomilý, prostě roztomilej pes.
2: Na to se musíte
1: velký
2: povzníst.
1: A pes za nic nemůže, že mu dali jméno.
2: Ale může za to taky. Je to ruský šváb.
1: No mám strach, aby z něj, mám strach, aby z něj nevyrostl ruský šváb.
2: A jestli vám je to hloupý, tak tam běžte zkontrolovat teplotu s teploměrem, abyste ještě oblíct situaci a...
1: No...
2: Jo?

0: Pane poslanče, vy vidíte dovnitř té situace celé, řekněte, ty stále se zvyšující ceny všeho a pojďme se držet teď potravin, je ta příčina v tom, že jsou to ty drahé energie, nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
1: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několika násobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musí do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, že není úplně pravda, že například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
0: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážení ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
1: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, oni celkově podnikatelský prostředí potřebuje mít nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat, a by měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělený podle těch klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

že už mnoho dní na nákup chodím zásadně jen k vám. Prostě nakloním se k ní a řeknu při placení paní pokladní ve večerním osvětlení.

0: Posloucháte Rádio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezidente. Ne, že ne. Diskutuji.
2: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem taky občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Čtvrtek 10. dubna 2003. Mám z chemoterapie úplně jiný pocit, než jsem měla posledně. Jsem ráda, že mám za sebou období nejistoty, když jsem pochybovala. Stokrát si člověk může říkat, že se zcela oddá do rukou lékařů, že ti nejlíp vědí, co mu je a co mu může pomoct. Tisíckrát jsem slyšela o různých šarlatánech, kteří nemocným naslibovali hory doly, kteří jim tvrdili, že je tradiční medicína zabíjí, a stejně jsem do toho málem spadla taky. Stačilo, aby v pravý čas zaklepala na moje vrátka učená Jezinka a sladkými slovy mě omámila natolik, že jsem jí málem podlehla. Je vzdělaná, má také lékařský titul, proto mě tak uhranula. Seznámili jsme se, ona za mnou začala jezdit k nám do Slatiny, pravidelně mi telefonovala. Líčila mi případy, kdy lékaři nemocného takřka zabili, ale naštěstí se včas dostal do jejich rukou a ona ho z toho dostala. Mělo mě varovat, že ode mě chce spojení na mé kolegy, kteří také prodělali nebo prodělávají nějakou nemoc. Mělo mě dojít, že to zřejmě bude případ, kdy si někdo chce prostřednictvím populárních osob vybudovat popularitu vlastní. Tvářila se nezištně. Přivezla mi pytel bylin a dala mi lahvičky s vonými esencemi, které se používají v aromaterapii, a ty jsem měla užívat. A já to chvíli dělala, ale opravdu jenom chvíli. Svěřila jsem se s tím Filipovi, Pavlovi, Marii a ti všichni mi to velmi taktně a opatrně rozmlouvali. Filip se podivil, proč na těch bylinných směsích není jejich složení. On se totiž bylinami zabývá také a nikdy by si nedovolil někomu něco dát bez přesného označení a doporučeného dávkování. Pavel mi zase řekl, že bych si měla uvědomit, že nikdo to se mnou nemůže myslet líp než lékaři. Už proto, že se o mě zajímají média, by si nedovolili něco zanedbat. Marie mi vyprávěla o své kamarádce, která jí před časem zemřela. Měla také rakovinu a upnula se na léčitele. Do poslední chvíle ji ujišťoval, že rakovina je pryč a že už se uzdravuje. Její přetrvávající potíže prý jenom souvisí s imunitou, kterou jí zničily chemoterapie. Sama vím, že mají pravdu, ale ono je opravdu moc těžké odolat, když za vámi někdo přijde s tím, že přesně ví, jak vám pomoci a že ta pomoc bude velmi rychlá. Kdo by se nechtěl rychle uzdravit? Ovšem, já jsem nikdy nerezignovala na lékařskou péči. Jsem sama původní profesí zdravotnice a medicíně bezmezně věřím. Jen jsem si myslela, že bych mohla obě léčby zkombinovat. Je zajímavé, že v nemocnici paní doktorka Pavlíková proti bylinám nic neměla, kdežto doktorka bylinářka byla na mrtvici, když jsem nechtěla přejít výhradně do její péče. Je to za mnou a jsem tomu ráda. Už se nenechám zvyklat. Když mi doktorka bylinářka dneska několikrát telefonovala, hned jsem hovor přerušila. Už si nemáme co říct. Byliny jsem vrátila, Pavlovi jsem dala 2000, aby ji je poslal na úhradu všech výloh, a udělala jsem za touhle epizodou tlustou čáru. Pátek 11. dubna 2003. Mám za sebou další chemoterapeutickou sérii a na chvíli zase jedu domů. Nastupuji na další dávku zase 28. dubna. Ovšem klid na lůžku mě nečeká. Mám toho naplánováno tolik, že mám co dělat, abych to všechno stihla. Takhle bohatý program jsem už dlouho neměla. Naposledy ve svých dobrých časech, kdy jsem byla ještě zdravá. Hned po Velikonocích jedeme se Sváťou a Marií do Bratislavy, kde máme autogramiádu, tiskovku a vystoupení v televizi Markýza a Joj. Budeme tam 2 dny a pak pojedeme rovnou na knižní veletrh na pražském výstavišti, kde dostaneme cenu za nejprodávanější knihu poslední doby. A na veletrhu bychom měli s Marií mít ještě nějakou autogramiádu, možná jich bude víc. To všechno si domluvíme příští týden, kdy Marie se Sváťou přijedou do Slatiny, abychom si udělali plány na další dny. Z Plzně domů jsem jela sanitkou. Před chalupou už čekal Jirka a já byla opravdu moc ráda, že ho vidím. Jen mi pak bylo divné, proč je tak milý a příjemný, proč se pořád tak srdečně baví s panem řidičem. Ne snad, že by jindy byl nepříjemný, ale tak hovorný je málo kdy. Pochopila jsem to, když Jirka šel k vratům, otevřel je a pomohl mi přesednout ze sanitky do našeho auta. Tam mě usadil a řekl, že musím počkat, až sežene někoho, kdo se dostane k nám do chalupy okýnkem od záchodu, protože zabouchl a klíče zůstaly v zámku zevnitř. Tím dobrovolníkem se stal náš kamarád a soused Karel Kolář. Nabídl se, že k nám vleze, jenom chtěl, abychom nějak odlákali Fandyho, protože on se ho bojí. A tak Jirka stál před venkovními dveřmi, ťukal na ně, vlídně hovořil a tím udržoval Fandyho pozornost. Karel se mezitím soukal dovnitř malým záchodovým okénkem, které je tak malé, že se v jednom okamžiku dostal do bodu, kdy to nešlo ani tam, ani zpátky. Zapasoval se tam tak důkladně, že jsem začala uvažovat o zbourání kusu zdi. Vypadalo to jak ve špatné veselohře, ale naštěstí se to pak podalo a on se dovnitř dostal. Fandy ho nesežral, takže on odemkl a zase byla jedna krizová situace za námi. A to mi paní doktorka kladla na srdce, ať jsem v klidu, v teple, ať se dívám na televizi, čtu si a hlavně, ať se vůbec nerozčiluji. Co by asi řekla, kdyby viděla, co se u nás děje. Těžko se člověk udržuje v klidu a dobré náladě, když vidí, co se děje ve světě. Jsem ráda, že válka v Iráku spěje ke konci, byla jsem z toho všeho hrozně rozčílená. Do poslední chvíle jsem doufala, že nakonec žádná válka nebude, že jde jenom o takové zastrašování. Když pak došlo k bojům, byla jsem zoufalá a bála jsem se, aby to netrvalo dlouho. Ničeho na světě se nebojím tolik jako války. Dobře vím, co to znamená, taky jsem ji zažila. I když jsem byla docela malá holka, dodnes mám všechno v živé paměti. Vzpomínám si, jak u nás lidé říkali, že všechno brzy skončí, že vlastně o nic nejde. A pak to trvalo 6 let. Stálo to spoustu životů a následky si neseme dodnes. Sledovala jsem válku v televizi, denně jsem četla noviny a obrečela jsem každý zmařený život. Někde jsem četla, že zatím v téhle válce zahynulo méně lidí, než jich denně zemře na silnicích při autonehodách, ale takové argumenty já tedy neberu. Války jsou velké svinstvo, protože při nich umírají ti, kteří vůbec za nic nemohou. Jak k tomu přijdou novináři, kteří zemřou v hotelu při své práci? Jak k tomu přijdou cestující autobusu, který zasáhla bomba? Že to k válce patří? Tak takové argumenty já prostě nesnáším. Sobota 12. dubna 2003. Celý den jsem prospala a ani jsem se nemusela k spánku nutit. Potřebovala jsem odejít do říše snů a tam se celá zregenerovat. Zamčené dveře našeho domova, to byl totiž jenom začátek řetěze kolizí, které bych možná dřív považovala za prkotinu, ale tentokrát mě rozladili a rozlítostnili. Ráno jsem se probudila jako vždy první. Šla jsem do koupelny a chtěla jsem si napustit vanu horké vody, protože jsem byla celá studená. Jenomže netekla voda, ani teplá, ani studená. Navíc nefungovalo topení a venku byla zima. Vzbudila jsem tátu, ten z toho byl nešťastný, nevěděl, čím to může být. Ani jsem se nerozčilovala, řekla jsem si, že si raději ještě na chvíli vlezu do postele, abych se zahřála. Tam jsem se politovala, pobrečela jsem si, bylo mi líto, že tady ležím ve studeném pokoji a nemůžu se zahřát, i když mám na sobě 2 deky. Ale pak mě to přešlo, řekla jsem si, že pláč nic nespraví, že je dobrý tak akorát na to, abych si pročistila oči a usnula jsem. Když jsem se probudila, byla tma. To mě zarazilo. Šla jsem do pokoje, táta se díval na televizi a byl viditelně rád, že mě vidí. Jak to, že je tma? Zeptala jsem se ho. Proč by neměla být tma? Vždyť je večer a je čas jít spát. Tak jsem si k němu chvíli sedla a on mi vyprávěl, co se u nás celý den dělo. Zastavil se Pavel Toufar, podíval se na vodu, zjistil, že je něco s kotlem a podařilo se mu to opravit, takže voda nám teče a jsme zachráněni. S topením je to trochu horší, ale jak jsem z předpovědi počasí zjistila, zima už opravdu končí a bude teplo. Máme tedy na opravu topení dost času a můžeme v klidu objednat opraváře. Je mi teď docela dobře. Spánek mi prospěl. Potřebovala jsem ho. Asi bych dokázala spát i dál, ale probudil mě hlad. Dostala jsem chuť na horkou, dobrou polévku. Naštěstí máme uvařeno. A tak mi táta šel ohřát. Neděle 13. dubna 2003. Krásný den. Slunce nádherně svítí a v jeho paprscích je vidět, jak máme špinavá okna a jaký je nepořádek všude kolem. Slunce je v tomhle zrádné, upozorní na každou šmouhu na skle. Ovšem u nás na nic upozorňovat nemusí, že jsou naše okna špinavá, to víme i bez něj. Ale já se kvůli tomu nezblázním. V mém momentálním stavu je velkou výhodou, že umím nepodstatné věci hodit za hlavu a špinavá okna za nepodstatný problém považuji. Horší by bylo, kdyby v oknech scházela skla. Sice by zase bylo dobře vidět, ale byla by nám zima. Dobře vím, že každý takový jako já není. Dovedu si představit, jak je těm, kdo nesnesou nepořádek, kteří i za cenu naprostého vyčerpání uklízejí. Znám takové případy z nemocnice. Jednu moji spolupacientku propustili domů po složité gynekologické operaci. Stalo se to v době, kdy jsem ležela na gynekologicko-porodnické klinice. Ona přišla domů a začala uklízet, protože měla pocit, že je všechno zanedbané. Vytírala, luxovala, utřela všude prach, zalila květiny, pak šla nakupovat a dotáhla domů těžkou tašku, včetně několika lahví piva pro tátu. Uvařit ale už nestihla. Manžel ji našel zhroucenou na podlaze a za chvíli ji se silným krvácením přivezla sanitka opět do nemocnice. Že se na to nevykašleš, domlouvala jsem jí. Když já nesnesu kolem sebe nepořádek, řekla mi nešťastně. Rozumím jí. Je to v podstatě neštěstí, když je někdo tak utvořený, že se dobře cítí jenom ve sterilním prostředí, kde všechno je na svém místě a nikde není ani smítko. Nemocný člověk potřebuje klid a já si říkám, že pořádek není v životě to nejdůležitější. Že nejdřív se musím uzdravit a pak všechno s tátou dáme do pořádku. Nikam nám to neuteče. Všechno na nás počká. U nás je největším problémem spousta věcí, které se kolem nás nahromadily. Ale máme naštěstí nahoře v podkroví dost místa a tam všechny věci z pražského bytu přemístíme. Kluci s Marií už to tam dávno chtěli přenést, ale já jsem je poprosila, ať to nedělají. Potřebujeme si to s tátou v klidu probrat, musíme všechno rozstřídit a spoustu věcí potřebujeme. Nemohli bychom si pro ně chodit nahoru po schodech, které ani nemají zábradlí. To by tak scházelo, aby táta upadl a něco se mu stalo. Pak bychom snad museli jít do nemocnice oba, protože by se o nás neměl kdo starat. Kromě toho se nedá spoléhat na naši střechu a bojím se, aby do krabic s věcmi nenapršelo. Doufám, že i na střechu dojde a dáme dohromady peníze na její opravu. Člověk by řekl, že v baráku se žije levněji než v nájemním bytě, ale není to tak docela pravda. Ve vlastním domě sice nemusíme platit pravidelně činži, za to si musíme financovat všechny opravy a těch máme v poslední době nějak moc. Jedno uděláme a další se přihlásí.

0: Více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Tak, abychom nezapomínali na naše diváky, Josef Mach. Pan Mach je mimochodem záchranář. Otázka na profesora Beneše. Co říkáte na nedostatečnou edukaci pacientů, co se týče covidu? Pan Mach je, myslím, tam od někud Ústí nad Labem Děčín, kde vím, že vy jste léta působil.
2: Pane, já jsem byl léta, no. Tak já poděkuju panu Machovi. Edukace. Ona by svým způsobem byla jednoduchá, protože ty začátky jsou jako chřipka. Takže jakékoliv takovéhle onemocnění má člověka asi zarazit. Na druhou stranu si myslím, že té edukace nebo té snahy o edukaci o covidu je tolik, že už je to skoro příliš. Jestli by měla být nějaká formalizovaná edukace o té nemoci, to si tak úplně jistý nejsem. Ale obecně naše populace je míň zdravotnicky edukována, než by měla být.
1: Toto vás potěší, tady píše Safix 011. Pan profesor Beneš je Bůh, operoval mého člena rodiny, a jeho odbornost a přístup je nedocenitelná. To se tak musí hezky poslouchat. Jak vám závidím...
2: Až na toho Boha teda, protože to je přesně to, co si myslím, že ne.
1: Tak víte, jak to myslel? Jako, já bych to jako...
2: Ne, já to samozřejmě, to mě potěší, z toho mám radost. Chcete historku krásnou?
1: No všechny.
2: No, byli jsme na festivalu v Karlových Varech. A jdem do pupu po tom červeném koberci. A tam jsou ty lidi, co chtějí ty podpisy od Richarda Gíra, co já vím, Travolty a takovýhle. No a mě tam jeden taky, pojďte se mi podepsat. No tak jsem nakonec němu že řekl, jsem mu, prosím vás, já s tímhletím nemám nic společného, já jsem tady host, já se přijel podívat na film, přijel jsem si popovídat s kamarádama. Takže já nemám s filmovým průmyslem nic společného, říkal, ne, vy jste mi operoval tatínka.
1: To
2: bylo hezký, tomu jsem se podepsal rád teda.
1: Pane profesore, platí takový to, co říká řada lékařů, že když vám nejvíc na tom záleží, je to někdo známý, příbuzný, někdo takový, že třeba někdo, komu tykáte, s kým chodíte sbírat brouky, nebo na tenis, nebo já nevím, ve vašem případě, co všechno. Takže většinou je tam nějaká komplikace.
2: Svým způsobem je to takový naschvál, taková určitá pravda. Já říkám, že komplikace jsou přímo úměrné počtu telefonátů před operací. Jo, takže ono to do určité míry to platí, ale není to asi nic prokazatelného, ale ono, já k tomu vždycky taky dodávám, že nejlíp se operuje osamělý pastevec z hor. Jo, protože ten nemá šanci se nějaký protekce domoct. Nikdo nevolá, tudíž není ohrožený těmi komplikacemi, které jsou specifické pro počet těch intervencí. No, ale ono to tak asi není, ale ona spíše taková výraznější, že jo, protože pak se ten počet těch telefonátů samozřejmě znásobí.
1: Ale zajímalo by mě, kdyby, nedej bože, ale stát se může cokoliv, kdyby vy jste potřeboval operaci od neurochirurga. No počkejte, já si chci ptát, jestli byste se svěřil synovi vašemu.
2: Ne, nikoho z rodiny. To je ten počet telefonátů. Jo, to by
1: ten
2: byla...
1: by netelefonoval vůbec, ne?
2: Ne. To je... To nevadí. Tam jde o to, že do chirurgie jako takový nepatří emoce. A vyvrcholením téhle úvahy, že ty emoce ten chirurg nesmí mít, je to, že žádný chirurg nebude operovat svý příbuzný. Jo, protože
1: jako
2: tam...
1: Toho se držíte?
2: Toho se držím, to víte, že jo. Já bych nikoho z rodiny bych neoperoval.
1: A jak byste to udělal?
2: No, někoho bych požádal, samozřejmě.
1: Jako někoho z kolegů. A byl byste u toho třeba?
2: Asi ani to ne, protože bych znervozňoval toho, kdo to dělá. To jako...
1: No já jsem myslel právě, že u vás je to docela často, že u toho jste a někdo to dělá.
2: To jo, ale to nejsou příbuzný.
1: No já vím, ale to je taková běžná, jako Beneš
2: kouká. To je takový, jo, ale ten fakt prostě, že já neznám opravdu chirurga, který by operoval svý příbuzný. Uh-huh. Asi budou výjimky, ale to určitě ne. I kdybych si myslel, že to udělá extrémně dobře, i kdybych si myslel, že to udělá nejlíp, tak bych za synem nešel.
1: To ne. Už říkal ale tuto pravdu doktor Strossmayer.
2: No jistě, ne, no jistě.
1: Protože chirurg lidské tělo nejen léčí, ale z gruntu mění, říkal doktor.
2: No to byla, to říkal doktor Sova tohle, to byla největší chyba, protože to je přesně to, co člověk nemůže a nesmí udělat. Toho člověka změnit.
1: A já vím, jak on to myslel.
2: No jasný, to samozřejmě, ale nutno přiznat, že když se pak točila ta další sekvence nemocnice u nás ve špitále, tak tam přijel pan Chudík, který tohleto prones tam. A nějak slovo dalo slovo a na tohle jsme vzpomněli. A on se za to sám styděl, že tohleto tam musel říct.
1: Je protože, fakt,
2: jo, on podvědomě chápal, že je to špatně. My toho člověka přeci musíme vrátit domů tak, jak je. My ho nemůžeme vrátit domů jako jinýho.
1: No ale to je jenom teorie, ne?
2: No ale to není teorie. To je...
1: To se přece nemůže vždycky povést.
2: No ne úplně vždycky, samozřejmě ta nemoc si něco vezme, ale mýho tátu zajímalo přežití. Jestli ten pacient žije nebo nežije. Dokonce jednu dobu se hodnotily ty výsledky tak, jestli pacient opustil nemocnici naživu. Lhostejno v jakém stavu. To bylo před druhou světovou válkou a krátce i po ní. My už to hodnotíme teď tak, že hodnotíme víc kvalitu života. Jaká je kvalita toho života. A logicky je, že když operuju zahradníka a on pak dělá zahradníka, tak je to dobrý výsledek, že jo? Ale když operuju univerzitního profesora a on pak dělá zahradníka, tak to někde skřípe. Takže my teď koukáme po těch drobnostech. My jsme u jedné skupiny pacientů jsme dělali složitý neuropsychologický vyšetření, jestli těm lidem neubližujeme nějak moc, jestli se nemění psychicky. A pro mýho syna to bude ještě víc, tohleto patrný. A ty lidi by opravdu měli být takový, jaký přišli k nám. K nám chodí hodně pacientů, kterým není ještě nic, že se to na tu nemoc přijde náhodou. Bouchnete se do hlavy, udělají vám CTčko a už se rozjede kolotoč a už vám někdo nabídne, že vám odstraní nádor, který tam roste třeba 5 let. Jo? A klasickým příkladem budiš mladý architekt, 30 krátce po škole, aneurysma výduť na jedné z mozkových tepen, všecko proběhlo úplně dobře, ten kluk byl úplně v pořádku, nebylo mu vůbec nic, nebylo na něj nic patrný a on za půl roku přišel a měl takovou tu žádost o invalidní důchod. To my neděláme, že jo, ale jako vždycky po nás je nějaký šemplík. Já mu říkám, prosím vás, proč, když na vás nic není, neuropsychologie jsme dělali, vy jste úplně doma a tak dále. Ten chlap měl jednu jedinou závadu, že nebyl štont narýsovat přímku. Tohle, kdybych já neuměl, tak si to ani nevšimnu, že jo, proč bych rýsoval přímku. No ale pro architekta tohle to je definitiva.
1: Jo,
2: takže takovýhle drobnosti už člověk musí teďka hodnotit. A samozřejmě, že to z pohledu toho člověka to nebyl dobrý výsledek. My jsme byli všichni spokojení, protože on byl perfektní doma, že jo, s dětma, všecko v pořádku. No jo, ale pro architekta neschopnost namalovat přímku je asi... Špatně.
1: Rozumím, a když jste začal o té výduti, to je prvý věc, kterou můžu mít, ani o tom nevím.
2: Mm-hmm.
1: Jak to mám zjistit?
2: Buď náhodou.
1: Náhodou, jo?
2: Náhodou. Náhodou, to je to, že se udělá to CTčko při každém dokutí takhle... hlavy. Nehledejte jí. Ona je hloubš, když tak.
1: To je hloubš, jo?
2: To je hloubš, tam je takový okruh cévní a na tom okruhu de facto to roste prakticky vždycky. A to je hluboko pod mozkem. Takový ty periferní těch je strašně málo.
1: A vy umíte dát dneska svorku jenom?
2: Ne, to už je přednáška, když vám to teď povím.
1: No tak chci nastupovat v pondělí, tak
2: dobře,
1: jenom krátce, tak... jenom krátce. Každý ví, co to je, udělá se takový váček vlastně,
2: váček,
1: kde je krev.
2: Jasně.
1: A hrozí, že praskne.
2: Přesně. Pane, a to které, toho pacienta může zabít.
1: Vidíte to, sledujete to.
2: Nastudoval se to perfektně, ale já se vás nebudu zkoušet z toho, kolik lidí přežije 24 hodin po té ruptuře.
1: No tam bude vysoká úmrtnost.
2: Jo, 50%. Takže to je jedno z nejnebezpečnějších onemocnění opravdu. Ale tím, že těch CTček je hodně a udělá se tak, a některý mají jinou symptomatologii, takže na ně přijde včas. A v tomto duchu veškerý to naše operování není léčebný ve skutečnosti, ale preventivní. Protože my chceme předejít té ruptuře. Když už to jednou praskne, tak už je ten mozek zničený v polovičce případu. Kdy a děláme, co děláme, tak nepomůžem. Jo. Když ho najdem ještě nepraskle, tak ho umíme ošetřit. Ale my ho můžeme ošetřit dvěma způsobama. A to je ta moderní medicína. To začalo na přelomu tisíciletí, zhruba tak v 90. letech. Tehdy přestali být ty velký chirurgičí hrdinové, protože najednou se objevily alternativy. Takže v současné době ten náš obor nejvíc charakterizuje multimodalita léčby. To znamená, že já se k cílu můžu dostat několika cestami. Můžu použít radiochirurgii, to je třeba ten gamanůž nebo cyberknife. Můžu použít endovaskulární.
1: Na výduť asi.
2: Na výduť ne, to je obecný.
1: Prosil bych opět, abych dostal čárku.
2: Abyste dostal čárku. Děláte to dobře. Na výduť by nebyla. Ale už na arteriovenózní malformaci, který jste nepochybně studoval předvčírem, to
1: tam bych vázel stent?
2: Co? Ne, tak tam to zrovna ne. Ten stent by byl u toho aneurizmatu. To máte dobře. Můžu použít endovaskulární léčbu. Můžu použít kombinace tohodle. Máme daleko potentnější léky taky. A najednou z tohohle všeho vypadl nejlepší léčebný postup.
1: No vnitřkem.
2: Ne.
1: Tepnou.
2: Ne. Ještě. Observace. Nedělat nic.
1: To jsem chyběl, když jsme brali observace.
2: To jste asi chyběl, ale přijde mi 60-letá ženská s malým nádorem na sluchovém nervu. To ucho pořád slyší, ona tím uchem telefonuje, ono na ní není vůbec nic, je spokojená, přišlo se na to náhodou. Samozřejmě, že ji přeci nebudu operovat rovnou, když vím, že velká část těch nádorů neroste a dokonce je malá část, která se zmenšuje. Takže já napřed prokážu, že to roste. To znamená, že ji pozvu za půl roku, za rok znova na rezonanci, kouknu na to, jestli tam je rozdíl nebo není rozdíl, že jo? A teprve podle toho se rozhoduju dál. Když už jednou o tom nádoru víte, tak on neuteče. To už můžete sledovat a ta ženská má statisticky před sebou 20 let života. No tak když jí 20 let života uchráním té operace, no tak je to logický. Jo, operovat prostě na první pohled rovnou a vidět jenom to, ten
1: no když přijde a bude jí 80, no, tak to taky hraje roli.
2: No určitě. Samozřejmě.
1: Jasně.
2: Naopak, 30-letýmu člověku tu léčbu nabídnu, dohodnu se s ním, jestli použijeme třeba tu radiochirurgii, nebo jestli to odoperujeme, nebo tu, jo, protože ta chirurgie je pořád nejpřesnější a nejefektivnější. Ale u lidí, že jo, v té druhé polovině života už budu chtít prokázat, že ten nádor roste před tím, než s ním něco budu dělat. Když mám 20-letýho, u kterého vím, že mu to nedá těch 60 let, tak tam je ta úvaha trošku jiná. Ale je to individuální prostě.
1: Teď se pustím, pane profesore, na hodně tenkej let teda, ale vy mě usměrníte. Sledoval jsem někde nějakou vaši přednášku, nevím, jestli jsem to dobře pochopil. Ona snad už existuje možnost, když se do toho mozku, třeba k té výduti, umíte dostat tou cestou jako kardiolog k srdci střísla,
2: no, nebo... No jasně.
1: A kudy tam jdete?
2: My přetříslo taky, to je úplně stejný.
1: To je strašný kus přes...
2: Je to daleko, ale to nevadí.
1: Jak to tam dlouho putuje?
2: Ne, to tam je vcelku rychle. Ošetřit tu výduť endovaskulárně těmi spirálkami, nebo tím stentem, nebo čímkoliv jiným, tak obvykle trvá díl než ta operace. Jo, já když půjdu operovat aneurizma, tak že jo, někdo mě udělá ten přístup, tak co já odevřu tu tvrdou plenu, kde začíná být ta voda, tak pokud to aneurizma nezavřu, dejme tomu do 20-30 minut, tak už je to něco svízelnějšího, už to není jednoduché, když to dá tam ty dráty a tak dále, trvá daleko díl, ale jinak ten přístup endovaskulární, to je identické, co na srdci. To je úplně to samé. Akorát jsou to trošku jiné cajky, jsou to trošku jemnější katétry, je to trošku jiný postup, ale ta mechanika nebo ta mentalita toho, té léčby je to tatáž.
1: No vy musíte jít tou...
2: Krkavicí. A nebo vertebrální tepnou. Podle toho, kde to je lokalizováno.
1: No ale jak se orientujete tím drátkem? To přece musí mít spousty odboček, ne?
2: Ono, do té hlavy těch odboček tolik není, ale to tomu říká mapping, že se vlastně nafotí ty snímky a on jede podle té angiografie, že ví, kde přesně je a zkušený radiolog samozřejmě to vidí a odhadne, kde ten katetr má, protože ten katetr je vidět. To dělají radiologové tohle. Intervenční neuroradiologové, někde na světě to dělají i neurochirurgové, jak kde u nás teďka jeden z našich mladých se tím taky začíná si s tím hrát, takže to z toho bychom chtěli vychovat takového hybridního neurochirurga, se jim říká, že umí i operovat, i to umí ošetřit.
3: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady, když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem,

0: trsnem, skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synkopy.
1: Mějte Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přepřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu.
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveny a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje, jenom zbrojící, projící, projící. To je prostě nesmysl, takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu, tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to tež.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Sáhl jsem nedočkavě po dalším svazku papírů, tentokrát stočeným do ruličky a přepásaným steřelou gumičkou. Jen jsem na ní sáhl, tak praskla a přede mnou se rozbalilo další poselství. Kudy tam? Makovce svrběl mozek. K jeho nemalé nespokojenosti byl už několik dní upoután na lůžko a tak si nemohl pomoci. Skučel a byl netrpěliv. Normálně by si skočil do parku a třel tak dlouho hlavou o peň stromu, až by jeho problémy ustaly, ale toho mu nebylo dopřáno. Za účelem podrbání jakéhokoliv orgánu je třeba nalézt vhodnou kůru. Mně vyhovuje borovice, makovec dává přednost kaštanu. Je jemnější a tolik to nebolí. Pravda je, že se musí drbat déle. Mé hlavě stačí chvilička. Makovec mě už po několikáté hlasitě nabádal, abych mu nějakým chytrým způsobem od té patálie pomohl, ale já jsem nemohl na nic vhodného přijít. Copak se to sluší lézt někomu do hlavy? I kdybych našel nějakou vhodnou cestu a způsob, jakým bych do jeho útrob pronikl, představa, že narazím na utajenou a hluboce uschovanou myšlenku, mě odrazovala od činu. A co kdybych se dozvěděl to, co nechci vědět? Z čeho mám panickou hrůzu? Jak na to? Představil jsem si anatomii jeho nejdůležitějšího orgánu, tak málo lidstvem prozkoumaného. Nic na plat, budu se do toho muset vrhnout. Makovec řve jako pominutý. Konec konců, když mě o to tak dlouho žádá, pustím se do práce a alespoň veškeré poznatky, které zajisté nabudu, zaznamenám pro blaho jiných, aby ostatní věděli, co doposud ani netuší. Jdeme na to. Najděte však v areálu vhodný předmět. Tu jsou hrábě opřené o kůlničku, ale ty jsou příliš velké, špatně by se s nimi manipulovalo. Nadělali by víc škody než užitku. A zde je jakási tenká jehličina. Ne, to také nepůjde. Je ohebná a neprorazila by patrně plenu mozkovou dost razantně a účelně. A pak je tu kramle, staré péro z gauče a celuloidová nožička panenky. Není to však nic vhodného pro mou operaci. Naštěstí přivezli do kantiny čerstvé zboží. Dám si šunkový chlebíček a určitě mě něco napadne. Žvíkám, pomlaskávám a rozhlížím se. Vida? V policích se objevily sněhobílé frakové košile. Musím si udělat poznámku, abych nezapomněla, pár si jich koupil. Pak je tu nový účinný jed na krysy. To je taky překvapení. Konečně zásobovačům došlo, co je potřebné a užitečné. Instantní asijská polévka se zdarma dodávanými čínskými hůlkami. Poslechněte. No to je nápad. A už si ten zázrak prohlížím zblízka. Asi tak 20 cm dlouhé, lakované, z hladkého tmavého dřeva. Ukáž, jak se drží v ruce? No výborně. Jsou lehonké, neobtěžují, nesužují, netrápí, nekoktají. Nezadrhávají ani při cestě do kapsy. Šoupnu je tam, nenápadně, usmívej se hlupáčku, nikdo se nedívá. Utřu si vousy, dopiju kávu a půjdu. Makovec čeká. Přední mozek, mezi mozek, zadní mozek, mícha. Tak nějak to vypadá. A tam znalosti pánů doktorů končí. Předpokládám, že jeho hmota není tak neprostupná, jak vypadá na obrázcích. Musím na to přijít tedy sám, když mi nikdo jiný nepomůže. Jestliže vstoupím vhodným otvorem pod kost lebeční, abych se dostal do styku s tou zbrázděnou houbou, zajisté budu mít možnost ovlivňovat Makovcovi pocity a myšlenky. Bude stačit jen vhodně podráždit určité místečko a jeho tělo se bude chovat tak, jak chci já, a uleví se mu. Lebku mu zbytečně otvírat nebudu. Kramle stejně zůstala v parku, i když i na něj jsem si myslel. Dělat za uchem malá dvířka by bylo praktické. Mohli bychom pak vcházet a odcházet podle libosti. Otvor by se prostě zakryl vlasy, takže by nikdo o ničem nevěděl. Ale je tu nebezpečí, že by mohlo odkud si vytéci něco, co bych již nedokázal nalíti zpět a Makovec by zblbnul ještě víc. Jistě, použiji stávající již Bohem vytvořené otvory na lidském těle. Děkuji ti, René, a vstoupím nenásilně, pozvolna a prakticky nepoškozujícím způsobem. Jsou tu dvakrát dvě možnosti, nos a ucho. Dva vstupy do onoho labirintu, ve kterém se doufám nestratím tak, jako mnozí profesoři s titulem. Makovec poulí oči. Díky bohu se nemůže bránit, jak jsem již podotkl, je upoután na lůžko pevnými řemeny. Vyluzuje zvuky, z kterých chápu, že mě již na kolenou prosí, abych se pustil do díla, neotálel a pomohl mu odsoužení. Sahám do kapsy a vytahuji nástroj z pásy. Délka a kluskost je správná. Snad je jen třeba provést sterilizaci. K tomu jsou vždy vhodné sliny nebo moč. Čurat se mi nechce, tak lízám a lízám a lízám. Podle Makovcova výrazu soudím, že nevěří tomu, čeho je svědkem. Už při pouhém pohledu na můj nástroj prožívá úlevu. Stačí, když jen pomyslí na to, co se bude dít, a je mu lépe. Proto taky náhle zmlkl a civí. Ovšem, jen na pár vteřin. Z nedočkavosti se opět rozkřičí a mlátí hlavou sem a tam. Budu si muset pospíšit a odpojit ho od těchto projevů, ještě by někdo mohl přijít a zabránit mi v procesu. Tak, kudy na to? Zkusím to nejprve uchem. Necukej sebou, Makovče. Počkej, vydrž při sednutí Makovici, abych měl vstupní pole v klidu. Tak, a jde to. Budou tam sice nějaké překážky, ale ty se jistě dají za pomocí mírné síly zdárně prostoupit. Navíc čínská hůlka má malý hrot, takovou špičičku, je to skoro hůlka dirigentova. A já si tak i připadám. Symfonie začíná. Housle hrají, přidává se tympán a teď trumpety. Makovec zpívá spolu s orchestrem, co mu plíce stačí. To je akord, to je motiv, to je kontrapunkt. Jdeme dovnitř. Sluchovou drahou bych se měl dostat až k Varlovu mostu. Musím někde narazit po cestě na podnět onoho svědění a poškrábat mu ho. Když budu mít to štěstí, dojdu k tomu brzy a nebudu ho dlouho trápit. Dostanu se do talamu. Podněty, které nedosáhnou talamu, si člověk neuvědomí, jako by nebyly. Tam je brána do vědomí. Zatlačím trochu, jde to stuha, ups, a už jsem tam vjel hladce a dost hluboko. Jsem uprostřed Makovcova dění. Cítím jeho ego. Jeho prudké, cukavé pohyby končetin ustávají, to budu už v subtalamu. Makovec je vláčný jako hadr a nebrání se. Konečně se mohu pustit do detailnější práce, jemné práce. Pohnu hůlkou nahoru, dolů, zakroutím s ní, zakvedlám a zavrtím. Zkouším nejrůznější pohyby, které mi jeho mozek dovolí. Postupuji s největší opatrností, abych nenarazil na nějaké důležité funkce a nenávratně je nepoškodil. To bych nerad. A vlastně by to ani nebylo účelem mé akce. Dosahuji svým dokonalým nástrojem asi tak do půlky jeho hlavy. Zkusím trochu zamíchat mozkomíšním mokem, tím likvorem, který tak i vypadá. Je to hnus. Likvor. Míchám, míchám. Tam patrně vznikají Makovcovy životní starosti a obavy. Tam jistě nastává jeho neodolatelné puzení, které přejde v nesnesitelné svědění a končí neutuchajícím řevem. Je mi ho líto. Je mi líto všech lidských bytostí, které nemají tu možnost a nedostanou se mi pod ruku. A přitom by stačilo tak málo. Jen aby požádali, poprosili, rád posloužím. Ty hůlky přece po jednom použití nezahodím a budu je mít neustále při sobě. To vám slibuji. Makovec je klidný, nic ho nesvědí, nebolí, nepálí, neobtěžuje. Zákrok se povedl. Pozvolna vytahuji to lakované dřevíčko z jeho ucha ven. Panečku, to tam bylo, ale hluboko ponořeno. otřu ho o prosiradlo a vrátím zpět do kapsičky. Dívám se na své dílo a jsem spokojen. Cesta do hlubin Makovcova mozku byla úspěšná. Kouká na mě, culí se. Evidentně se mu ulevilo. Jeho výraz není právě nejinteligentnější, ale to nikomu vadit nebude. On na tom stejně byl vždycky intelektuálně asi tak, jako prášek do pečiva s modrým rohem.
1: Tak Radio Xaver.
2: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
3: Lev 14.
2: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
3: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
2: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
3: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
2: No ale to, že Američan, že?
3: Tak by to tak mohlo být?
2: Zvláštní.
3: No, mohlo by to tak být, že jo?
2: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
3: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
2: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
3: No bože. To by byl duhovej.
2: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
3: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
2: Tak nevím.
3: Snad ne? Ale to uvidíme.
2: Neumím si to u papeže představit.
3: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě ale vůbec ne.
2: Teď navrhuji usnesení.
3: Ano.
2: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
3: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
2: Já ještě nevím vůbec.
3: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.

Kapitola 16. Kauza číslo 2187. Antonín. Antonín byl chlapec jako každý jiný. Nastoupil do učebního oboru a jelikož mu učení šlo, měl zájem udělat si maturitu. Učební obor s maturitou nebylo nic výjimečného a rodiče měli z potomka radost, že se tak rozhodl sám. Byl to kluk ani ne nesmělý, ani ne smělý, spíš zdrženlivý. Z děvčaty to ještě moc neuměl, ale zamilovaný byl až po uši, aniž by to Maruška věděla. Jen tušila, že ten klučina po ní na zábavě pokukuje. Nebyl jí lhostejný. Po půlnoci, snad krátce nad ránem, vtrhla do bytu, kde s rodiči bydlel policie. Odvedla ho. Tuto část Nora přeskočila, protože se podobala téměř všem začátkům jednotlivých kauz. Antonín nevěděl, co se děje, jeho rodiče už vůbec ne. Výjev, který všichni té noci nebo spíš nad ránem zažili, byl hrozný i z toho důvodu, že se jednalo o spořádanou rodinu, která neměla doposud žádné opletačky se zákonem. Matka slabá na srdce kolabovala, jejich téměř roční štěně Labradora se vyděšeně dívalo. Antonín byl zadržen. U výslechu byl informován, jakého činu se měl dopustit. Loupežné přepadení pošty zněla mu v uších možná další 3 měsíce, kdy už seděl ve vazbě část věty prokurátora, který si pohrával s mobilem, když ho poprvé vyslýchali, a vypadalo to, že se nesmírně baví tím, jak je chlapec vystrašený. Antonín byl ve vazbě, z obvinění byla obžaloba a pochopitelně následoval soud. Antonín byl uznán vinným za loupežné přepadení pošty, ublížení na zdraví a další zločiny, které nestíhal ani vnímat. Neustále opakoval u prvoinstančního soudu, že na poště nebyl, nikoho nepřepadl, peníze neukradl. Představitelé zákona se jen podvousky usmívali, vlastně prokurátorka vousky neměla, ale asi se také dobře bavila, jak se oběť brání. Vrazi v taláru předvedli své divadelní představení nad zkázou životu hned několika na jednou. Lze také říci nikoliv 2 mouchy jednou ranou, ale mnoho much jednou ranou. Nikoho nezajímalo, že nejsou žádné důkazy, snad jen nějaká asi podloubně vyrobená pachová stopa. Prostě nic. Několikaleté martyrium nervového vypětí, žaláře soudů, stále se opakujících tvrzení, že nic neprovedl, nikde nebyl, s případem nemá nic společného. Rodiče se dávali jako 2 trosky na všech líčeních. Báli se vystrčit hlavu z domu, synovi věřili, ale když prohrávali jeden soud za druhým, dostávali se do skepse. Když jste vláčen soudními procesy, média z vás udělají zločince. Jste ve vazbě, kde vás totálně psychicky nejen zlomí, ale zničí. Začnete uvažovat, že ten hrozný sen, který trvá už několik let, je asi pravda. Asi jste opravdu zločinec. Přestože jste nic neudělal, začnete pochybovat sám o sobě. Začnete bláznit a slabší povahy se skutečně zlomí. O to vrahům v taláru jde. A nebo vlastně nejde. Je jim to úplně jedno. Antonín, kluk, který měl před sebou celý život, byl odsouzen na 12 let, přestože nic neudělal. Jednodušeji řečeno, nebyly proti němu žádné důkazy, jen nějaká padělaná pachová stopa či padělané svědectví. Rodiče nemohli verdiktu věřit, všechny odvolací soudy potvrdili, že jejich syn je zločinec. Byli ze staré školy, soudy přece nelžou, ale jak to mohl jejich Tonda udělat, když tam vůbec nebyl? Matka do roka zemřela žalem, jakého syna vychovala. Nemohla uvěřit té zradě, vždyť se choval doma tak bezvadně. Ve škole byl oblíbený, byl hodný, mouše by neublížil. Matka zemřela. Jeho pes, kterého tak miloval, svého pána od začení neviděl. Bolest na obou místech byla tak silná, že to hloupé štěně zemřelo krátce po smrti matky. Zůstal jen otec, který pomáhal splácet dluhy, které jim dlouhým soudním procesem vznikly. Jim jako rodině, protože zpočátku synovi plně věřili a všemožnému pomáhali se z té šlamastiky dostat. Účty za advokáty platili vzorně, pravidelně, jakmile se objevila další faktura. Prodali auto, vše, co měli cenné.
Nebylo toho hodně, ale nějaký zlatý prstínek maminka za svůj život dostala, jeden byl dokonce po babičce, jak se v rodině dědil. Ožebračená rodina, zbyl z ní jen uplakaný otec. Plakával doma, když byl zcela sám. Tak hluboce ho bolelo, co jim jejich Tonda udělal. Někdy za ním zašel na návštěvu do vězení, ale zuboženého chlapce pak oplakával ještě víc. Nedokázal se smířit s tím, že je násilník, lupič, aktér loupežného přepadení. Po několika letech, které Antonín trávil ve vězení, se stalo něco, co nemá obdoby. Loupežné přepadení pošty, kdy byl pachatel velmi rychle dopaden, byl chycen při činu s penězi a záznamy na kamerách. Mnohonásobný recidivista se nebránil. Klidně se přiznal a dokonce si přidal i loupež před pár lety, kterou provedl také. O tom nebylo pochyb, vše jak popsal celou loupež, jak ji provedl, kolik peněz si odnesl. Všechny detaily to opravdu mohl znát jen ten, kdo byl na místě činu, jen ten, který loupežné přepadení provedl. K usvědčení nebylo potřeba ani dalších stop, které na místě tenkrát byly nalezeny. V té době je neuměli nikomu přiřadit a tak se na to vykašlali. Skutečný viník loupežného přepadení pošt byl dopaden, byl shledán vinným, sám se přiznal, byl pravomocně odsouzen a putoval do vězení, kam se i tak trochu mezi kámoše těšil. Snad bude zase barakovi, bude řídit celou sekci. V kriminále je alespoň pořádek, pomyslel si při vynesení rozsudku. Nyní nastává něco, čemu nebude nikdo věřit. Dochází k druhé vraždě. Vrazi v taláru pokračují ve svém díle proti Antonínovi. Pokud byste očekávali, že už při zjištění, že je v kriminále zcela nevinný kluk, se ve státních strukturách něco stane, třeba přiběhne ministr spravedlnosti nebo nevím kdo, kluka okamžitě pustí, hluboce se omluví a začnou napravovat tu neskutečnou křivdu, která zničila život celé jejich rodině, tak to se sakra pletete. To rozhodně stát nedělá. Stát to totiž vůbec nezajímá, natož aby ho zajímalo, kdo je za takto nenapravitelně zničený život zodpovědný. Chlapec seděl v kriminále dál a otec splácel jeho dluhy. Pokusili se o obnovu procesu, aby byl definitivně zproštěn viny, očištěn. Otec znovu ožil a pomáhal, jak jen mohl. Prokurátorka místo toho, aby si nasypala popel na hlavu, odstoupila, hanbou se propadla, že něco takového i se soudem připustili, mlčela. Soudy dál otálely s propuštěním tohoto nevinného kluka dlouhé 2 roky. Nevinný seděl v kriminále o svých narozeninách, jedněch dalších, o Vánocích, Velikonocích, jedněch dalších. Nevinný kluk, kterému utíkal život mezi prsty. Své vysněné děvče Marušku nestihl ani políbit či chytit za ruku. Jeho život byl v troskách

Rusku, aby si vydělal aspoň na slanou vodu a pomáhal otci splácet dluhy. Tak co, fízle A, prokurátorko X a soudci Y, úžasní členové soudních senátů, kteří si čtete Blesk v průběhu hlavního líčení, když likvidujete lidský život, co vy na to? Vy jste asi slavili své narozeniny doma se svými blízkými, stejně tak dovolené Vánoce, Velikonoce, zatímco nevinný kluk seděl. Vy se nestydíte ani před svými dětmi, rodiči? Jste vrazi v taláru, běželo hlavou Noře, když si dělala analýzu, kdo je fízl A, prokurátorka X a soudce Y. Neskutečný šlendrián, neskutečná nezodpovědnost, žádná empatie, místo srdce kámen, tak lze popsat všechny účastníky, kteří zlikvidovali život nejen tohoto kluka. Nora pokračovala celé týdny ve čtení a analyzování, propojování osob. Do kartotéky hrábla vždy jen tak, vybrala si kauzu a četla. Začala si v poznámkách dělat další kolonku, kolik osob bylo zlikvidováno jedním vykonstruovaným stíháním, vykonstruovanou obžalobou, soudním procesem. Ať se nikdo neplete, jen to, že jste obviněn, nebo jen tak z legrace fízlů chodíte na výslechy, pak se vše odloží, i to je zásah do života člověka, pokud nic neprovedl, takový, že jen málo kdo si to dokáže představit.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček, i když jenom dneska, nevím, jestli jsme tady, hele, jenom spolu, nebo jestli jsi tady jako sám, možná je tady s náma přítomný někdo třetí, ale my o něm nevíme.
2: No, bude vzpomenuto spousta institucí. Všimni si, že já jsem dneska přišel takovej omedailonkovaný, protože jsem si říkal, dneska to bude téma. Ty jsi nalákal na nějaký trolíky, zombíky, tak já jsem hodně zvědavej.
1: No, dávej si bacha na šíření narrativu.
2: No,
1: je
2: pravda, že já jsem vsadil na Azory, že jsem říkal, ty snad ještě nikoho nenaštvali, nenapadli, protože mají tam letiště strategický, takže všichni je milujou, na to obzvlášť a naprosto logicky a odůvodněně. Ale víš, já jsem přišel kvůli tomu, že v podstatě sleduju svět a trendy a tam se hodně investuje do různých technologií, do vybavení jednotek. My máme jednu speciální jednotku, která je neskutečně nenasytná a narůstá, a to jsou naši odborníci na dezinfo, hybridní hrozby, strategickou komunikaci, protože nejenže de facto už dneska to má každý rezort, ale oni nám vznikají další. Takže já se dneska chci podívat na to, že Izrael má Mossad, a my máme speciální dezinfo tým a prej bude neskutečně úspěšný, ale zatím mám pocit, že trošku kluci bojují mezi sebou a mezi tím, aby si vyjasnili teda, co je vlastně dezinfo a hlavně kde začít.
1: No, ironie celého toho je, že samozřejmě dezinfo ani nemá de jure definici. Ale za to máme v podstatě vládního cenzora Otakara Foltýna, ten se ujal od začátku června téhleté funkce. A sice on má mít na starosti boj proti dezinformacím a strategickou komunikaci vlády, což je úplně nepochopitelný, co to vlastně má být, co ten člověk má dělat. Samozřejmě, že to smrdí cenzurou, ale on ještě u něj je strašidelný to, že je to plukovník, prostě, který se rád prezentuje v maskáčích. Já už nějak začínám mít pocit, že se nám těch vysokých vojenských šajb ve vládě, na hradě a kolem nějak jako, že jich prorůstá do té civilní vlády moc, na můj vkus. Druhá věc je, já už jsem chtěl tak jako aspoň za jednu věc pochválit vládu, a sice ona tuhletu klasicky totalitní funkci cenzora, ať se jí říká, jak chce, obnovila mimochodem jako první po pádu totality v roce 89, což je taky tak jako příznačný pro vládu, která si samozřejmě říká demokrati a všichni ostatní jsou nedemokrati. No a jmenovala do té funkce bývalého mediálního manažera Michala Klímu, což byl aspoň civilista. On se toho zhostil velmi, velmi svědomitě a angažovaně. Já prostě nezapomenu asi do smrti už jeho takovou sebepochvalu a i pochvalu občanů, kdy je pochválil za to, nebo nás Čechy pochválil za to, že teda na popud vlády se nadšeně bonzujeme, onže má spoustu udání na to, jak někdo někde možná řekl nebo napsal něco dezinformačního, nebo nevím, jak to popsat, ale že bohužel mu vláda nedala k ruce dostatečný aparát na to, aby to všechno administroval, takže bohužel spousta těch udání zůstane nezadministrovaná. No,
2: pak měl ještě ty dotace, že jo, úžasný, pro vybraná média, což už byl teda
1: to
2: jako
1: hrob vrchol. Že v podstatě se nám vrací to, že vláda bude znovu řídit obsah médií. Já nevím, jestli to vůbec nejen Petru Fialovi, ale ostatním členům vlády a i aparátu těch vládních stran dochází vlastně, co tady začali znovu oživovat po téměř 35 letech od pádu totality. Tohle mimochodem nenapadlo ani Komouše a možná z dobrého důvodu, protože věděli, že i na tohleto dojeli v tom roce 89, že lidi toho měli dost. No a oni prostě, Fialova vláda nechala Michala Klímu tak jako, že to řeknu, funkčně zemřít do vytracena, jak se to dělá, když to chceš udělat bez humbuku, aby nějaká funkce a s ní i ten funkcionář zanikl, tak prostě jeho mandát skončil. V tichosti. A já jsem si řekl, dobrý, tak aspoň tohleto Fialová vláda pochopila, že tohle přestřelili, protože se proti tomu vzedmula fakt na odporu i občanského, politického, mediálního. Prostě bylo to
2: úplně mimo.
1: Úplně mimo.
2: No a i Fidel Castro se podle mě točil v hrobě. Mám z určitých tamtamů teda.
1: Dobře. A po několika měsících se nám tahle funkce vrátí, ale už teda ji nenaplňuje civilista, ale opravdu voják. Ještě nota bene bývalý šéf vojenské policie, což prostě fakt je jako, když chceš opravdu oheň uhasit tím, že vezmeš kanistr s benzínem a začneš to pěkně zalejvat. A ještě teda Otakar Foltín, ten, jak se říká, ten se nezakecá ve srovnání s Michalem Klímou, protože on...
2: Přitom píše takový hezký knížky.
1: Píše hezký knížky, ale má taky hezký vyjádření. On řekl, jsem buldozer s velkou vyřídilkou, všichni se mě bojí, ve funkci začnu z ostra, a že teda začal z ostra, najednou začal lidi, kteří ho mimochodem tu jeho funkci platí, tak začal nazývat zombíky, trolíky, trotlíky, v podstatě je urážet. A
2: přitom samozřejmě pak nemáš šanci vůbec ty lidi jasně, ani zaujmout.
1: Ale já jsem prostě furt teda, ono to byla oslovit. Taková jako zahalný mlhou prostě, co vlastně tenhle ten člověk má dělat. Přesto teda, že ta mlha byla plná strachu. No a on poskytnul teď rozhovor Danielu Kajzerovi z Echa, kde Daniel Kajzer se snažil dopátrat toho, co to má být. Já jsem četl dvakrát ten rozhovor, on je to ani...
2: Je to hutný.
1: Když si je to hutný. A když člověk zkusí říct, číst mezi řádky, tak vlastně já jsem nevyčet přesně, co to má být, protože on pořád mluví o jakési strategické komunikaci za vládu, ale pro boha, vláda má svého mluvčího, ministři a má celý pochopitelně mediální aparát. Každý ministr má svého mluvčího taky a má taky mediální aparát. Foltín si osvojil, evidentně se nakazil slovníkem Petra Fialy, takže z té jeho komunikace strategické se už vyvinula i hodnotová komunikace, což vůbec nevím, co je. No, ale
2: a plná narrativu, což plná já prostě
1: narrativu, on to slovo osypky. Miluje taky. No, ale já jsem z toho rozhovoru vyčet, že on v podstatě říká, on si stěžuje, jakože je potřeba tady napravit vztah Čechů k demokratickým hodnotám a mluví o tom, že dobře můžeme zpochybňovat politiky, ale měli bychom mít nějakou jako a priori vysokou důvěru k politickým institucím a dalším institucím, kde jmenuje armádu, policii a tak dál. Jenomže obě tyhle instituce mají, těší se historicky vysoké důvěře, ale co se těší tradičně a dlouhodobě nedůvěře, tak jsou politické instituce. Parlament plus minus 30% důvěry, což je mizivý. Vláda, jak bychom, a zvlášť za Petra Fialy, prostě nějakých pětina Čechů důvěřuje vládě, což je tragický. Tak já nevím, co chce Foltín komunikovat, jestli, já si to vysvětluji tak, že je to fakt návrat vládní propagandy nebo propagandy moci, že nám bude říkat, věřte premiérovi svýmu, věřte politikům, protože ty instituce politické prostě jejich důvěru určují ti politici, kteří jsou
2: nich. Já jsem si to naivně myslel.
1: A
2: jako, že
1: ještě co mě vyděsilo, je, že on současně říká, já budu dělat hodnotovou komunikaci o NATO, o Evropské unii a tak dál. Pro boha, veřejnost nepotřebuje žádnou hodnotovou komunikaci o Evropské unii a NATO. To je jak znovu jsem se vrátil do dospívání a sice kdy byla prostě totalitní propaganda o našem členství Varšavské smlouvy a RVHP, prostě Evropská unie je nějaká instituce, která jejímž jsme členem a kde se snažíme, nebo měli bychom hájit své národní zájmy, což nese samozřejmě i permanentní konflikt s ostatními zeměmi a tak dál, ale my fakt nepotřebujeme člověka, který by nám lakoval naše členství nebo tu samotnou instituci na růžovo. Takže pro mě je to fakt návrat cenzora, ale já vlastně, jak mě vyděsilo instalace Michala Klímy do té funkce, tak teď vlastně romanticky a nostalgicky začínám vzpomínat na starý dobrýho Klímu, když slyším a čtu Foltína.
2: No, já ti přiznám, že mě Otakara Foltína je v podstatě líto, protože on to nebude mít vůbec jednoduchý, já mám pocit, že skočil do něčeho, do čeho fakt skákat neměl, že měl brát radši tu zahraniční misi. Jo. Mě to překvapuje dvojnásob, protože, jak říkám, není nepopsaný list, jsou za ním zajímavý výstupy, prožil si umělou kauzu na něj udělanou, která ho vlastně stála kariéru u vojska na ministerstvu obrany, přešel do vojenské části kanceláře prezidenta republiky, dlouho nepobyl, aby si nechal znova povolat vládou a vrhl se do téhle pozice, která vlastně zvláštně kombinuje strategickou komunikaci a boj proti dezinformacím. Strategickou komunikaci toho fakt lituju, protože vláda už opakovaně prokázala, že není schopná se dohodnout na věci, na které se dohodla, kterou odhlasovala, kde by si myslel, že mají stejné argumenty. na základě již rozhodli, protože pak nám to stejně vykládá každý úplně jinak, data nesedí, lhuty nesedí, cíl nesedí. Plus si řekněme, že politici víc než dobře jako politický reportér, když mají co populárního říct, tak si to sakra řeknou sami ve svém rezortu, sami se svou hlavou, jménem, maximálně nejbližším tiskovým mluvčím a nebudou čekat na Otakara Foltýna, který udělá antré a řekne a teď přichází pozitivní zprávy, ahoj, a tady je ministr XY a něco vám řekne. Čili on se bude trápit, protože tam ho nikdo nepustí. Tam prostě bude otloukánkem a hájit instituce sami o sobě je marný boj, protože jsem rád, že stále žijeme v prostředí a ve společnosti a v mezinárodních vztazích, kde ve většině zemí platí, že instituce určují lidé a že instituce posuzuješ podle jejich výsledků. Neboli, že demokracii hodnotíš v momentě kladně a váží si a uctíváš ji, když chrání práva menšiny v úctě k většině, ale hlavně slabší a uznávají tvá práva a povinnosti. Neboli, ano, pokud Otakar Foltýn teďka řekne, přátelé, milí politici, vy byste konečně měli řešit reálně exekuce, biznis s chudobou, a že na to jsou konkrétní a poměrně jednoduchá opatření.
1: Ale to už není jeho náplň práce.
2: To je ta strategická komunikace.
1: Já když jsem když ho vidím, on má i vizáž tomu prostě lehce děsivou, ale já jsem si tak jako vzpomněl na Orwella a představil jsem si, jak nám třeba, jakože nám každému domu a na pracoviště instaluje nějakou obrazovku a tam nám bude pouštět jako miluj Evropskou unii, miluj svůj parlament a tak, ale ty jsi teď o tom mluvil, jak nám, že všichni politici lžou, někteří víc, někteří míň. Teď vidíme vlastně, co jsme zažili ohledně důchodů, co jsme zažili za lži ohledně migračního paktu, co zažíváme s Petrem Fialou ohledně pošlapání klíčových předvolebních, povolebních slibů i programového prohlášení.
2: Daně nám taky kulhá, zdražování taky kulhá.
1: Daně nám samozřejmě nikdo nezvýšil, proběhla jenom restrukturalizace daňového systému. Důchody, jak řekl Marian Jurečka, změny parametrické důchodů se nebudou týkat dnešních padesátníků. Já tady sedím jako důkaz toho, že samozřejmě nelhal. Tak já si říkám, dobře, tak máme tady v podstatě vládu.
2: Proto si spořil ty běžecký boty, protože jo, dobíháš svůj důchod.
1: Máme tady vládu dezinformátorů, tak možná si...
2: Myslíš, že byl vysazen?
1: Ale já si to chci vysvětlovat tak, že Petr Fiala už naznal, že toho dezinformování veřejnosti jeho vládou bylo příliš a že to chce opravdu napravit před blížícími se sněmovními volbami, tudíž má něco jako, no, cenzura, manažera na napravování vládního dezinfa. A když vezmeme ten migrační pakt, o kterém nám lhal Vít Rakušan a s ním i premiér a členové vlády, tak v momentě, kdy se vrátil Vít Rakušan z Bruselu a řekl, domluvil jsem vám tam migrační pakt, kde není žádná migrační kvota a kde je výjimka pro Česko kvůli Ukrajině, tak v tu chvíli se zjeví ve všech médiích Otakar Foltýn a řekne, lžeš, Rakušane, a uber to všechno na pravou míru. Stejně tak ohledně daní.
2: Takže něco jako Superman.
1: Ano, stejně tak, když Petr Fiala řekne, všichni bohatneme, Česko skvétá díky mně, daně jsme nezvýšili, tak nastoupí Otakar Foltýn a řekne, lžeš, Fialo, daně jste zvýšili. Já si to začínám vysvětlovat takhle. Mimochodem jenom dodám,
2: že... Co se pak bude vysílat?
1: Hele, těším se na to, bude to zajímavý.
2: A v počasí taky lžou.
1: No, bude... Bude to zajímavý, ale já si říkám, tak za první řekněme i, že já jako člověk z médií vím, že prostě celý to dezinfo je obsese z dnešní doby, kdy boj proti dezinfu je mnohem horší než samotný dezinfo, protože fakt smrdí pošlapáváním demokracie a svobody slova. Dezinfo prostě existuje, co existuje lidstvo, akorát se mění formy a metody jeho šíření, jak se mění technické a technologické možnosti.
2: Jako samozřejmě účinnější, protože prostě online svět anonymitou rychlostí tomu pomáhá, ale jen, to se vlastně upracuje, Otakar Foltýn.
1: Jo, ale i Otakar Foltýn sám šíří dezinfo, no tak on prostě nadšeně, on je velmi protirusky orientovaný, dává to rád na odiv, říká, když zabijou nějakého ruského generála, jsem šťastný. No ale i on šířil dezinfo o jistém ruském admirálovi, do toho má vládu, jak jsem říkal, dezinformátorů o vládních krocích a změnách důchodového systému a daní, nejen to, ale i ohledně války na Ukrajině. Zažili jsme tady prostě šíření dezinfa nejen o té ukrajinské raketě, která padla do příhraničí Polska a prostě okamžitě naši ministři
2: šli do války.
1: Je to celý směšný, prostě členové vlády a vláda prostě jsou stejní dezinformátoři jako mnozí lidé a tahle ta vláda udělá takovouhle funkci prostě člověka, který má bojovat s dezinfem, který dezinfo sám šíří, tak pro mě je to naprostý bizár.
2: Zase člověk si řekl, že jsme země Kafky, Jaroslava Haška. Jo.
1: Myslíš, že tohle to je ten motiv zatím dát nám Kafku trochu?
2: Je to možný. Mě to jakoby v zásadě mrzí, protože jak říkám, já si ho pamatuju z doby minulé, četl jsem jeho knížky, fakt nejsou špatný, je trošku jako zatvrzelé, ale tak ono to k tomu jako i patří, je z toho prostředí, ale přiznám se, že první, co bych od jako vojáka, duší, srdcem, povahou očekával. Takže nebude prostě nálepkovat, častovat, hodnotit lidi. Už z prostýho, i kdyby to bylo jenom egoistický, že si řekne logicky, když ty lidi onálepkují, tak budou hluší, slepí a budou mít o důvod víc a ještě se budou vytahovat, protože budou říkat, hele, řekl to vládní strateg Foltín, mám na to razítko, paráda, jsem hrdina ve své komunitě, ve svém pseudosvětě. Protože jako často jsou to fakt jako falešní mesiáši a někdy je to z blbosti a někdy je to opravdu jako prostě kamarila nenávisti. Jo. Ale tak se s ním má přistupovat, ale hlavně ty máš přesně tlačit na výkon, na disciplínu, na kvalitu rozhodnutí, kvalitu fungování toho systému. A to tě přesvědčí nějaké opatrnému optimismu, opatrné důvěryhodnosti, prostě respektu ve stát, ve společnost, v tu identitu. To je první. Já se přiznám, že v momentě, kdy jsem prostě najednou slyšel, že tady jsou fakt nějací trotlíci, zombíci, tak jsem říkal, a chlape, a co teďka chceš dělat? To je jak když lékař vyleze do čekárny a začne se vysmívat pacientům, anebo si řekne, hele, já nemám teda ty léky od Vlastimila Válka, je to strašně, já už mám úplnou obsesi Vlastimila Válkem, jo. Ale tak prostě já se budu smát těm rakovinám a těm dalším nemocím.
1: No to jsou tady jiný machři.
2: No, ano. Jo, můžeme taky touhle metodou, že prostě řekneme, že rakovina je kráva. Ano, je dokonce něco horšího, ale ještě to zatím nikoho nevyléčilo. A tohle je podobný, jo, že když já prostě začnu chodit a lidem nadávat jen tak, nebo i na základě jejich blbého chování, tak ale nepřeonačím, nepřevychovám a nezměním hodnoty nikoho, ale samozřejmě těch překvapivě, těch, co budou vyznávat nějakou blbost, tak bude přibývat. A nejsmutnější je, že Otakar Foltín není jediný. Jo. Já, jak jsem začínal na začátku tou speciální jednotkou, takovým infomosadem České republiky, tak si vem jenom, když budu, jak já jako občan jsem naznal a daňový poplatník a politolog, tak vím o nějakém krytu, nevím, vyjma spacáku
1: a ještě
2: argumentů. Ještě mě nepozvali, čověče, jsme si nějak tak promluvili. Spacák mám zabalený, jsem připravený.
1: Já to tvé připravený. Triko s těma narativama, že tam máš našlápnuto.
2: Že Azory. A druhá věc je, že vem si tak vedle toho krytu, který kryje záda de facto, mám pocit, že to je asi jediný argument, proto existuje, kryje záda Vítu Rakušanovi a dělal nám teda nějaký výlepovky a infokampaně, což taky mimochodem nádherně zapadlo, že, jo, že jsme tady měli infokampaně přes volby, i evropské volby. Ještě vlastně ta infokampaň stále za naše veřejné peníze probíhá. Pak tady máme pracoviště ministerstva vnitra, z kterého vlastně, které mělo jako trochu máslo na hlavě, protože z něho vylezly dokumenty, které nakonec se ukázalo, že nejsou úplně pravda, nejsou dotažené, chybí tam spousta detailů a hlavně ještě jsou stažené typu možná platili minulosti, možná se překonali, ale my je tam stále máme a stále tam visí a jsou k ničemu. Do toho máš ještě vlastně Miloše Gregora, politologa, poradce, politologa Petra Fialu, který se vlastně věnuje dezinformacím i kariérně. Taky mám pocit, že v podstatě výsledek byl, že ho to akorát pohltilo a ztratili jsme ho.
1: No to jsou tady ještě lidi jako Bob Kartous a podobný, což je jako úplný extrém,
2: ty to dělají,
1: který jsou navázaný na vládu.
2: Jenom za dotace, že jo?
1: Jenom, jasně. Jo?
2: Tyhle nají na to i jako fůzovka kariéru a razítko a přitom jsme je ztratili, já jsem si myslel, že se opravdu zkvalitní komunikace a neděje se to. Jen často nastoupilo zase to nálepkování lidí, což mě fakt mrzí. A v podstatě z mého pohledu jediný rozumný, kdo tam jako nějak funguje, tak je Tomáš Pojar, který prostě to pojal, takže řekl, podívejte, já budu bojovat za národní zájem a to můžu udělat nejvíce, proto, aby se tady nerozšiřovalo dezinfo. Ale vem si, že zatím jsou prostě další desítky podřízených a úředníků z veřejných peněz a fakt, a mrzí mě to, ten styl komunikace vlády a vládních institucí se nezměnil, často se navzájem popírají, arrogantní způsob volí prezentování výsledků, anebo ty věci vymlčujou. Takže tohle, jestli je výsledek jako našeho Mosadu, infomosadu, no tak já bych ho opravdu nabít po cizině a fakt jako bych se začal věnovat tomuhle, nebo zase se dostáváme k tomu, že říkám, možná bychom mnohem lépe prospěli Unii, nám, všem, bezpečnosti a poklesu dezinformací, kdybychom fakt poslali reální specialisty, vojáky nebo policisty, či terénní pracovníky na naši vnější hranici. A je úplně jedno, jestli si vybereme řeckou, bulharskou, maltskou, italskou, španělskou, anebo teďka třeba litevskou či polskou. A prostě budeme tam konečně platný. A dovedu si představit, že to ve výsledku pomůže víc než... A dokonce bych klidně doporučil, vemte Otakara Foltýna sebou, je na to specialista, on vám tam poradí, plus má drsný kukuč, že se možná jako ti, kteří si z toho fakt dělají biznis a účelově prostě převádějí lidi, nebo zastrašujou, nebo útočí na tu hranici, vy jste teďka polský voják, metvý chudák. Jeho kukuč by na ně mohl platit, protože on jako se koukne a já ti řeknu, že bych se sám bál, jestli jsem ho navedl k tomu nádraží správně. A to opravdu nejkratší cestou.
1: No, já bych řekl, že jestli on by chtěl nechat nějaký otisk fakt za sebou a udělat něco pozitivního, tak ať opravdu bdí nad vládou, ať nám nelže, ať nám že míň. A když tady vezmu, samozřejmě tyhle ty funkce všechny vznikají s válkou na Ukrajině. Hlavně tato bohužel nám jako dala. A když si vezmeme těch dezinformací o válce na Ukrajině, ale nejen vlastně přímo té válce, ale těch důsledků ekonomických a energetických třeba pro nás a jak nám o tom vláda lže, tak kdyby Otakar Foltýn prostě chodil na jednání vlády a dohlížel na to, ať nám nelžou, protože každý lhaní, který samozřejmě lež má krátký nohy, jak se říká, a pravda, to víme, u nás pravda vítězí, tak to vždycky zavdává to, že lidi těm politikům prostě, který jim lžou, tak jim, čím víc jim lžou, tak jim věří míň a míň. A my tady vidíme to, jak nám vláda se chlubila tím, nechala si tady udělat kampaň, jak ostřihla Česko od ruského plynu. No a pak se záhy dozvíme, že přes polovinu plynu, který jde do Česka, je ruský. Tak vlastně, kdyby neměla potřebu takhle nám lhát a manipulovat realitou, tak by pomohla tomu, že by se nešířilo dezinfo a jestli chce Otakar Foltýn dělat tohle, tak má docela dost zombíků, trolíků a trotlíků prostě ve Strakově akademii a já mu zatleskám třeba nakonec, protože vidím, že problém je tenhle a to souvisí s tím, co jsme říkali, že my nemáme a priori prostě vzývat denně a milovat politické instituce jako samotné, že by člověk stával a říkal si, teda ta naše sněmovna, senát, ty jsou tak skvělý, já je miluju. No ale prostě... Hele,
2: posíláme daně, to je nejlepší. Jako v podstatě, teď kdyby někdo řekl, máte problém se systémem, tak jednoduchá odpověď je, přátelé, nemáme, protože platíme daně. My v podstatě zatím často i ten šlendrián jsme ochotní jakž tak tolerovat, pokud vidíme reformu, pokud vidíme nějakou vůli po změně a po průběžném zkvalitňování a zlepšování. Všimni si, a mě to velmi mrzí, že jsme v době a v situaci, kdy jediné, kdy jsme respektováni všichni bez rozdílu, tak je v platbě daní. Pak už najednou čteš, že já taky se přiznám, že patřím mezi ty, kteří nejásají z těch, co k volbám nechodí.
1: Se řekne, že neplatíš, že bych tě musel nahlásit.
2: Hele, jak mourovatej. Moje peněženka se tady červená, když si tady začal o tom, že vlastně ty daně byly jenom nějakou kvadraturou, kruhou, a drobným nepochopením, jo, a propítnutím.
1: Ale já bych tě neudal, já bych to udělal Rakušanovsky, vzpomeň si na to, bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí.
2: Ale víš, přesně se člověk dostává do situace, že mě fakt mele, že namísto toho, aby se opravdu řešily objektivní problémy a objektivní deprese lidí, která je vede k tomu, že často pochybujou, anebo volí, aby podráždili, aby na sebe přitáhli pozornost toho stávajícího establishmentu, tak si jenom řekne, jsou to blbci, mají neadekvátní znalosti, jsou pomílení nebo málo vzdělání. Jednak víš, že jsme se v předchozím díle bavili předchozí férovky, že nejlepší zbraní je informace, vzdělání a investice do školství. A tady se najednou ukazuje, že sice my jsme všichni blbci, ale vláda na to nereaguje, že by posílala více peněz do vzdělání a do dostupnosti informací a možnosti vybrat si a informovat se. Ale mě fakt mele, že ono se prostě řekne jako šoupej nohama, plať daně a buď. Což mě velmi mrzí.
1: Ty jsi inspiruješ jako Markétu Pekarovou, vidím.
2: Já jí to píšu. Já jí to píšu jako tak správný, umírněný, středově uvažující, bývalý optimista v lidi, dneska už realisticky uvažující. Jako musím říct, že v tomhle jsem v šoku, protože si říkám, jako tomhle, když se bude pokračovat, tak se pak objeví fakt jiný trotlíci, zombíci a rafani, kteří si z toho začnou dělat politiku a kteří opravdu půjdou po demokraci a po demokraticky uvažujících fakt jako po očividném nepříteli. Hele, v Německu to teďka mají, že jo? Co se tam provolává na náměstí?
1: Ty jsi zmínil jedno důležité slovíčko, systém. A on se nám tady v Česku za Fialovy vlády rozmáhá takový nešvar, a sice nehezký slovíčko, a sice antisystém a antisystémák. A tohle to vlastně všechny tyhle ty funkce, za mě obludný, prostě mají bojovat nebo napravovat lidi, kteří, jak nám říkají vládní politici a jejich média, jsou proti systému a jsou takzvaní antisystémáci. A teď je otázka, co je vlastně systém. My jsme dneska se za systém u vládních politiků a médií považuje to, že jsme členy EU. My jsme měli referendum o vstupu našem do EU, kde obě odpovědi ano i ne byly stejně hodnotové tehdy ještě. A musíme říct, že do roku 2004 byl systém, že jsme nebyli členy EU. Teď je systém to, že jsme členy EU, ale žádný členství není to povinný, ani není na věky. Pak bychom museli říct, že Švýcaři jsou zemí antisystémáků některých. Samozřejmě, že je ve společnosti nějaký procento lidí, které ovšem jejich počet nikdo nezná, kteří nevyznávají demokratické hodnoty a dělbu moci demokratickou, možná jsou fanoušky totality a vlády nějakého silného vůdce, ale to nezmění žádný Foltín ani armáda Foltínu, prostě takovýhle procento lidí mezi námi furt bude.
2: A hlavně nevidím důvod, proč mi jim tam nahánět další.
1: Ale my vidíme to, že demokracie i naše je natolik silná, že prostě se s tím vyrovná. Ti lidi tady žijou, možná nechodí k volbám, nebo chodí nějak volí, to nevíme, ale naše demokracie přežívá a prostě většina z nás ty demokratické hodnoty vyznává. Takže nevím, i z tohohle pohledu je to pro mě zbytečný. A co je mi fakt odporný, že se tady začínají lidi nálepkovat jako antisystémáci, ale já fakt nevím, co je systém a antisystém.
2: A hlavně já bych jako očekával, pokud chceme vést foltinovský boj, v tom dobrém slova smyslu, takže prostě pan Foltín bude klepat na dveře spravedlnosti ministerstva a sněmovny a říkat, přátelé, a tak co uděláte teda se zrychlením a zkvalitněním vymahatelnosti práva? Toho, že se tady přestane vyplácet býti černým pasažérem, že často v podstatě jako policie na základní úrovni, jednak že už jako je čím dál vzácnější policistu vidět na ulici a někde na blízku, anebo že jste jako v podstatě v situaci zprostého podezřelého, scháníte důkazivo, seženete důkazivo, stejně se tomu nikdo nevěnuje. A teď bys mohl pokračovat, sám víš, jako ze života živnostníků a dalších, jak dovolat se spravedlnosti je často jako exemplární problém. Víš sám, že já tady často hlásám, že kdyby tady opravdu začalo se měřit všem stejně a spravedlnost se začala jako opravdu vykládat tak, jak se má a tlačit na to, aby jí konečně bylo slyšeno, tak, že říkám, my se tady budeme rozvíjet jak ekonomika Singapuru. Jo, já upřímně řečeno si nepředstavuju, že definicí spravedlnosti je, že ústavní soudci dohlédne na to, aby soudci měli adekvátní platy. A že v úvozovkách už jenom nejbližší soudní úředníci budou umírat hlady, když to přeženu. Nemluvě o tom, že justice bude žít sama sebou a svými problémy. Jako ten problém je fakt někde úplně jinde. A jak říkám, ten systém se vždy, to se mně líbilo na Masarykovi a mnoha dalších, kteří říkali humanisticky, kvalita systému se poměřuje podle toho, jak se žije, dýchá a věří tomu nejslabšímu z nás. Pak ten stát pokud o ty, na tyhle lidi dbá a pokud mají důstojnou pozici, tak ten stát za něco stojí a má ty ideály a má nějakou hodnotu a může se rozvíjet. Jo. A teď bys mohl pokračovat, že prostě těch lidí se zeptáš a oni ti tam jako nejdou bouřit na to náměstí jen tak z plezíru, ale vadí jim jednak, že někdo je jako přes palec hnedka ohodnotí jako blbce, nikdo se jich nezeptá, jak to mají s dostupností zdravotní péče, nemluví s kvalitou práce, nemluví o tom, že prostě vidějí u sousedů přes dva baráky, že chodit do práce, nechodit do práce se vyplácí, bohužel stále ano. I tím, jak nám odsunuli důchody, tak se to potvrdilo i naší generaci, že se to bohužel vyplácí. Když chceš kvalitní školu pro děti, jaký je to velký problém se tam proboxovat, když se proboxuješ, tak jaký je velký problém ze školky se proboxovat do kvalitní základní školy, z kvalitní základní školy na kvalitní učiliště nebo gymnázium, trneš, jestli proběhnou zkoušky, jak proběhnout mají, jestli zase něco nespadne, jestli se můžeš na ty výsledky spolehnout. A pak víš sám, začne krásná etapa práce, kdy lítáš do práce, vedle toho lítáš, aby si sehnal bydlení, lítáš, aby si v podstatě jako mohl nějak jako žít. A do toho ti někdo říká, že vlastně pokud nejsi schopný 7x změnit práci, nemáš rychlý internet, nezabalíš si baťůžek a nepůjdeš bydlet na Prahu 1, takže jsi vlastně blbec. Jo? A teď bych mohl přidávat další a další. A to ti říkám já, liberálně středově uvažující člověk. Tak co ti řekne člověk, který v tom je dnes a denně, takhle mu ten stát v podstatě zleva zprava dává facku. A já fakt furt říkám, a to bych řekl panu Foltýnovi, ať tam se na to zaměří, tam je podle mě příležitost, protože já říkám, tohle jsou pro mě hrdinové dneška. Když stále platí daně, chodí do práce, děti posílají do školy, chodí k volbám a nevolejí navzdory v podstatě to nejhorší řešení pro společnost a to nejhorší řešení pro stát. A to jsou klienti mimochodem i této vlády. A na ně vláda si ještě stále nenašla čas, tak možná bylo fajn, aby se na ně zaměřili teda tyhle ty infomosadi a začali si říkat, jestli jako každý den naplňujeme a zlepšujeme život právě těchto lidí. Jo. Nemluvím o tom, že sám víš, že mediálně jsou neatraktivní, že se pak řekne, maximálně se o nich chvilku píše, když volí nevhodně a to se stejně zhodí tím, že jsou málo vzdělaný a jsou daleko. A já říkám, přáteli, jsou 100 kilometrů od Prahy.
1: No teď jsme...
2: A jsou to fakt pěšáci jako každodennosti a demokracie a pořádku a systému.
1: Teď jsme nevhodně odvolili to nesprávně, to je vidět.
2: Jo, je nervozita, že se zvedla účast.
1: Je ohromná nervozita, jo. Za prvý zvedla se účast a najednou dvě nové formace, Motoristé s přísahou a Stačilo Kateřině Konečné, dohromady utrhli 20% a najednou i z nich jsou antisystémáci. Já se ptám, v čem jsou antisystémoví pro boha? Tak oni dobře obojí akcentovali boj proti Green Dealu tím, že nás ekonomicky ničí, což je svatá pravda. No ale od vlastního Green Dealu se začali...
2: To si myslí průmysl, jako to tak si, tím pádem antisystémový průmysl.
1: Ale od vlastního Green Dealu se začali před volbama distancovat i všichni politici, ano? Kteří se o někdy otřeli. Tak co je systém a co je antisystém? Jako, budeme bojovat proti antisystému, ale zničíme se Green Dealem? Já fakt nevím. Když to vezmu u nás, ty jsi zmínil Víta Rakušana, ministra vnitra. Já už jsem vlastně i u něj, chtěl jsem ho ocenit, vidíš, taky jsem pozitivní dneska, chtěl jsem ho ocenit za jednu věc, že i on podle mě na vnitru po nástupu tam jako ministr zešílel lekce a začal produkovat
2: všechny ty... Protože se musí větrat,
1: nejen, víš? Pavlovský heslo, ale jo, vidíš, že pak je problém zavřít.
2: To je pravda. Na pražském radě.
1: Ale Vít Rakušan nastoupil na vnitro, záhy vypukla válka na Ukrajině a najednou kromě krytu jsme zjistili, že se nám na vnitru začínají produkovat jakési manuály na odhalování šiřitelů prokremelských narrativů. Dobře, já bych pochopil, jestli někdo bude šířit opravdu lži o válce, ale stejně se jim nezabrání.
2: A teď na to máme paragrafy, že?
1: Na to máme paragrafy, tam to je jedna věc, šířit poplašné zprávy, prostě je trestný čin.
2: Přesně.
1: Kdyby to bylo v téhle rovině.
2: Nenávist.
1: Ale ono se to záhy zvrtlo do tak obludné podoby, že já jsem si všiml, že i ve vládních médiích se lidi, ať už jsou to ekonomové nebo jiných profesí, kteří začali zpochybňovat efekt protiruských sankcí, tak najednou se z nich byli okamžitě onálepkováni jako šiřitelé prokremelských narrativů, čili by jim náleželo místo v krytu a podobně. Teď už vidíme, že samozřejmě ty analýzy jsou stále častější, hlavně ve světových médiích, ale ono se to zvrhlo do téhle podoby. A já znovu si říkám, tak na co chce Otakar Foltýn dohlížet? Kde je pro něj hranice systému, antisystému, informace, dezinformace? Prostě tenhle ten boj je dopředu ztracený. A pak si nevím představit, jakou formu a náplň může mít jeho práce, jestli on bude dávat jako, jestli si bude platit nějakou inzerci v médiích, kde bude...
2: Sem tu bdím. A na to už máme Blanický, Rytíře a Šantory.
1: A dneska napravuju tuhletu dezinformaci, dneska napravuju tuhletu lež, nebo jestli fakt bude chodit na jednání vlády a tam bude pokaždý, co skončí, tak jim prostě dá jako tím plukovnickým befelem. Tak a výstup z dnešního jednání vlády bude znít takhle a takhle, tečka, to je rozkaz, pánové a dámy, a přesto vlak nejede.
2: Nebo to bude jak na tiskovkách bývá, jak je tam ten tlumočník, řečník pro neslyšící, což obdivuju, tak
1: tam
2: možná
1: Foltýn
2: Otakar Foltýn bude vedle a bude interpretovat vlastně to, co řeklo, převádět do srozumitelštiny a pravdivštiny, což bude často nelehký úkol. Ne, jako, nevím, jak tu misi má nastavenou, tak mám pocit, že od začátku je to marná mise a je to fakticky sebevražedná mise. Jo. Plus, jak říkám, k jeho úctě toho, co prožil, co zažil, jak ty hodnoty má poskládané, tak bych fakt očekával, že prostě bude tlačit politiky do výkonu a bude tlačit do toho, že opravdu Česká republika je komplet Českou republikou, včetně každý pídě území a včetně každého občana. Ne? Že si prostě vyberu Prahu 1 a řeknu, tady končí planeta Happyland a mimochodem i Praha 1 má spoustu problémů, nejen včetně nočního života, Airbnb a podobných věcí, ale a ostatní nás nezajímá, kdy to tak často jako vypadá. Teď mám pocit, že tou vysněnou lokalitou, planetou, která možná světu dá i kosmonauta, je Brno, takže my v podstatě ostatní, co sice Brno máme v podstatě rádi, xkrát jsme v něm pobyli, projeli, tak jsme to stejně projeli.
1: To bude druhý kosmonaut, jeden už sedí, jednoho dalo do Strakovky, poslalo Brno a teď druhýho chce poslat do vesmíru.
2: Ale nejhorší je, víš co, že mě to teď to řeknu možná nehezky, a já se tomu panu Svobodovi z Brna omlouvám, protože já mu to od začátku, co to oznámili, furt hatím a bojím se, aby mě jednou nezažaloval, že jsem mu zkazil tu jeho astronautskou kariéru, slibně nastartovanou. Ale s odpuštěním mě to trošku připomíná, jak ty komunisty, kdy na toaleťák nebylo, na spoustu věcí nebylo a vyletěl Remek. A komunisti mysleli ve vší úctě k Remkovi, děti to sbírali, že jo, pro generaci byla ikonická volba býti astronautem, pardon, tehdy kosmonautem, antiastronautem bych tak měl správně říct, ale v podstatě nic to nezměnilo a ten komunismus to ještě víc nakřáplo, protože to bylo úplně absurdní, jako mít někoho v kosmu a zároveň hajzl papír s odpuštěním, že tak řeknu. A já teďka mám pocit, hledáme Andy Aron.
1: Budeme mít kosmonauta.
2: Pardon, astronauta. Teďka zase antikosmonauta.
1: Jo, jo.
2: A ano, děti to možná potěší. Nebudou sbírat tentokrát hokejisty, fotbalisty, budou sbírat nějakého pana Svobodu. Ale já jako daňovej poplatník říkám, že stejně dokážu rozlišit, jestli se mě život zdražuje a mám toaletní papír. A dovolám se práva, mám lékaře, mám perspektivu třeba někdy i penze a mě to jeden výlet astronauta, nějakého úžasného pana Svobody z Brna, fakt nezlepší. Takže to je speciální vysílání ministru dopravy Martinu Kupkovi. Pane ministře, někdo na vás dělá politický atentát. Netlačte na toho astronauta. Blbě to skončí, sklesnou vám preference. Někdo z vás chce udělat podobně nepopulárního člena vlády jako u spousty jiných. Nenechte si to vnutit.
1: Z toho mi vychází Petr Fiala, že se bojí Martina Kupky, hele, že ho radši chce vystřelit do vesmíru.
2: Hele, já mám jedinečné řešení pro Martina Kupku i Vlastimila Válka. Vlastimile, prosím, přivezte Andy Aron a stoupne vaše popularita jak v naší rodině, tak v celém národě o 5% nahoru, to vám říkám. Zvlášť teďka v těch letních měsících ten Andy Aron se fakt hodí. A Martine Kupko, nechte pana Svobodu v Brně, ať lítá, ať nám dělá radost v nějaké jiné disciplíně, anebo ať si to prostě poplatí skrze privátno a udržíte preference tam, kde máte. Dobře vám radím.
1: No, já jsem zmínil vlastně, že my pořád nemáme právní definici dezinformace. Protože
2: zcela záměrně, mimochodem.
1: Zcela záměrně, protože tahle vláda by potom, i tahle vláda by, která by nám tenhle ten zákon dala, mohla záhy skončit ve vězení. Ale on je to ironický v tom, že Vít Rakušan se činil ohledně přípravy legislativy o dezinformacích. Nakonec vlastně to bylo pozastavené s tím, že od něj začaly vycházet zprávy, že vlastně by to mohlo poškodit vládní koalici ve volbách. Že prostě je to, z toho dezinfa se stala tak toxická agenda, která prostě páchne totalitou, že se toho sami lekli, takže nemáme de jure definici dezinfa. No ale máme, což mě prostě baví, ale za to máme teda člověka, který jako vládního zmocněnce pro boj s dezinfem.
2: A další partnery, nezapomínej ještě poradce premiéra.
1: Jasně, ono to bují, že?
2: Na ministerstvech
1: toto. Víš co, řekněme si,
2: to není voják sám,
1: že dezinfo je novodobý průmysl. Z toho se stal průmysl navázaný na dotace. Super věc.
2: Já už si nemám teďka žádost, že budu dávat razítka.
1: Já už jsem taky podal několik žádostí.
2: A proto jsem furt ve frontě, jo? To je prostě klasika. Jo? To je vysílání pirátů, prosím vás, ten systém na dezinfo.
1: Tlačíme se tam, je nás tam spousta.
2: Je nás zase hodně, zase to spadne jak stavební řízení. Já měl mít první razítka, kdo tady bude chodit světem a říkat, toto není dezinformátor. Já to mám navíc jednoduchý, protože jsem zjistil, normálně to dokázalo 15 lékařů prestižních světových univerzit z 10, že poslouchání jednou týdně férovky ti jako vytváří s tou imunitu a nemůže se stát dezinformátorem. Takže já chci protlačit teďka u odborářů, že to normálně budou tlačit ve fabrikách, že jako Kubánci si čtou ty noviny, aby věděli, co je pravda a co se právě stalo, a čtou jim to pěkně na pracovišti a potom, jaký doutníky jsou, Petře, že víš sám. Tak jsem si říkal, že by teda mohli začít zavádět nejen do škol, nejen na pracoviště jménem úřad vlády, zasedání vlády, prezidentská kancelář a další, ale mohli by to rozšířit tak mezi lid, dělný a pracující, pravidelnou četbu, poslech, klidně bych to zhudebnil, jednou týdně férovky, dodám štempl a je to všechno v pohodě a pan Foltín konečně má nějaký výsledky.
1: No, pan Foltín, On je v, jak jsem řekl, v paradoxní situaci, protože je zmocněncem vládním pro boj s dezinformacemi, ovšem vlády, která nebyla schopná stanovit právní definici dezinformace. A mě to proto ta jeho pozice připomíná, jako kdyby, když řeknu, vláda Lubomíra Štrougala jmenovala ministra pro svobodu informací. Asi zhruba tak.
2: Ale zase ti můžu uklidnit, že to by byl nejméně unavený soudruh.
1: To určitě.
2: Ten by tam možná seděl ještě teďka, protože by ani nevěděl, že byl nějaký 89. Hele. Že by mu to kluci soudruzi neřekli, jak rychle zdrhali. Ale hele, je to trefný, protože jak to glosovat, jo? Vláda, která má druhé programové prohlášení, které si nenechala ani odhlasovat a ve výsledku stejně řeší úplně jiné priority, které hlavně voličům vůbec neslibovala a nenabízela, neřekla o nich ani ňo. Tak pak je to těžký, na to ti ani Infomosad nestačí.
1: No, když jsme u toho Infomosadu, tak plukovník Foltín má, tuším, zatím misi garantovanou na půl roku, a dostal k sobě aparát 10 lidí, což nevím, jak buď někteří z nich přešli od z jiných pozic, které už jsou, jestli některý byli nově vytvořený a jsou to extra peníze, to nám zatím nebylo sděleno, možná, aby nevznikla nějaká dezinformace mezi lidem.
2: Přesně. Lidé se neptali.
1: A média taky ne, takže proč něco lidu sdělovat?
2: A kazí takovou tu tvořivou přece atmosféru pracovitosti a pracujících, se přece říkalo, že jo, vždycky.
1: No, to určitě tohleto voní krásnou soudružskou pracovní atmosféru.
2: No, já už si normálně ty nejnormalizačnější seriály, abych tak jako tu atmosféru zase zpátky navnímal, že já jsem zjistil, že jsem toho spoustu nestihl, že mě to jako rodiče ani nepouštěli, věděli asi proč, a teďka mě to chybí, jo.
1: Nakoukej Dítla, hele, správnýho.
2: No, jako... Teďka budu Přehradu zrovna, abych jako byl, no jasně, abych byl trošičku tak, v obraze.
1: No, ale Zlaté co dno. Jsem chtěl říct, teda, že na rozdíl od Michala Klímy, nebo Štíka v téhle funkci a průkopníka, tak Otakar Foltín má kruce 10 lidí, tak asi můžeme věřit snad, že u něj ty udání zadministratovaný budou. Nebo aspoň, že jich bude víc. To, co nestihl Michal Klíma, takže který...
2: Hele, ale to je v podstatě šlachta dvě mě teďka dochází, protože to je už zásahová jednotka, to je charakter invaze malý, nebo takových výsadkářů, a jestli oni jsou někde, nevíš, jsou na úřadu vlády, nebo asi na úřadu vlády?
1: Na úřadu vlády, si myslím, no.
2: Šlachta dvě. Hele, takže já teďka dvakrát bonzuju, varuju hlavně ODS, ať zpozorní, máte ho tam.
1: Hele, já jsem teda tím musím probíhá říct, jak tohle to řekl, jsem spozornil taky, protože za tebou jsou dveře, ty sedíš zády ke dveřím, já sedím čelem ke dveřím, tak se trošku bojím, aby se nerozrazili a tam nebyl Foltín.
2: Hele, ale já mám oruskou výhodu, že já bych náhodou, on je teďka co, plukovník, podplukovník?
1: Plukovník.
2: Plukovník. Já bych si s panem plukovníkem moc pěkně popovídal, protože já jsem ho fakt čet. Mám takové foltýnovské otázky.
1: Tak hele, super, díky takže za to. Jakmile jsem vtrhne, já řeknu to Kubáček, udám tebe a řeknu, on přečet všechny vaše knížky, jeho si vemte.
2: A já si naivně myslel, že ty běžecký boty si bereš kvůli tomu, že dobíháš důchod.
1: Ne, ty
2: a
1: si beru.
2: A ty přitom máš zaječí úmysly před Otakarem Foltýnem, ano, který nespí.
1: Takže budeš to ty, budu tě muset nahlásit, sorry. Ale no, udal si se sám, řekl si, že máš naštěnou literaturu plukovníka Foltýna.
2: Ano. Ale mimochodem, přátelé, kdyby náhodou u vás zaklepal na dveře plukovník Otakar Foltýn, přečtěte si pár věcí, fakt nejsou špatný. Já často mám dojem, a není pan Foltýn to první, že ty texty a ty osobnosti byly jiné, že to je takové Jekyll Hydeovské období, že nějak potkáváme dneska lidi ve funkci, kteří nějak už neodpovídají tomu, co psali, jak to žili a jaké měli představy o tom systému před dobou, než dostali funkci.
1: Já tady vidím, bohužel, že nám přibývá nějak Jekyllů spíš.
2: Máš pravdu. Máš pravdu a je pravda, že já si občas takhle listuju Malým princem, že to je neskutečně moudrá kniha. Já bych to mimochodem v rámci nějaké lepší atmosféry a poučení lidstva vedle Mňačka rozdával každý rok zdarma do každé domácnosti, každé rodiny, protože moudřejší věc snad vedle Nikola Machiavelliho Vladaře jsem ještě neviděl. Ale kolikrát si říkám, že ono se vyplácí si tak zpětně připomínat i některé pohádky typu Císařovi nahé šaty, to je taky věc, která neomrzí.
1: No,
2: zvláště v oděvním průmyslu.
1: Já bych tuhle férovku skončil pozitivně, pozitivním tónem, na pozitivní vlně, jak se říká, a jenom řeknu, že si přeju, jak Otakar Foltýn sám řekl, že začne zostra, tak aby zostra taky skončil, protože myslím si, že do demokracie žádný takovýhle funkce nepatří.
2: To je přiléhavý závěr a já jenom, abych zvýšil pozornost, poslechovost a ten boj proti dezinfo, který se rovná s poslechem pořadu Férovka, tak kdybyste nás nějaký čas neslyšeli, tak jsme na pohovoru ideovém.
1: Jo. Takže zdravím posluchače.
2: Držte se nám, dokud jste vy, jsme i vy.
1: Jenom vlastně musíme se nahlásit předem, budeme mít jeden týden pauzu.
2: Jsem chtěl nechat trošku právě stav obklíčení.
1: No, hele,
2: já jsem doufal, že přední plátky se budou ptát, kde jsou. Dva chlapce.
1: Prosím tě, tohle to je preventivní opatření, po této férovce si dáváme týden pauzu, aby jsme to sklidnili.
2: Pane v plukovníku Foltýne, jak stojíte za Petrem Holcem, neměl jste ho tím samopolem tolik tlačit do zátylku? Já jsem vám řekl, že se podřekne a podřek se.
1: Je to pravda.
2: Opatrujte se.
3: Radio Xaver.
4: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane Holče, mně se to úplně hrozně těžko čte.
5: A já se mám radost.
4: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
5: No, ale je to podvodnice.
4: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rypl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
5: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
4: no, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
5: půl. Ksavr, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
4: No jo, který, to je ona.
5: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
4: Takže má pravdu ten Oky.
5: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
4: no,
5: je...
4: No, prej si to koupila.
5: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
4: Za tři
5: pan
4: euro.
5: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinovej podvod. Tak co to asi ale má veřejnost čekat?
4: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
5: Jsme.
4: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde, Bůh ví kde, a Bůh jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhvího správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně, paní
5: Xavere, je to šmečkařka, no? Máme ministerní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situací premiér klidně udělá ministerní spravedlnosti.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Pane prezidente, díl 52. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane prezidente, začnu dnes radostnou událostí, což je ta zlatá medaile na šampionátu světovém hokejistickém. Je to věc, která vám udělá radost, že si třeba připijete skledičkou nebo jdete s přáteli oslavit?
2: Bylo to úžasné. Já jsem teda nebyl tam na stadioně, ale byl jsem v partě spousty lidí a byl to úžasný večer, úžasná atmosféra a já myslím, že neuvěřitelné, že se to zdařilo v takovémhle velkém kolektivním sportu. Prostě já vím, že ono vypiplat nějakou jednu hvězdičku, která se vymkne obecným charakteristikám naší země, naší doby, naší společnosti, díky neuvěřitelné ambici rodičů, díky neuvěřitelné ambici toho konkrétního člověka.

0: jako je příklad ledecké a tak dále. To jde udělat, ale jako v kolektivním sportu prostě zadrháváme už delší dobu, že ta společnost jako celek nefunguje a tudíž i pár lidí dát už dohromady je docela problém. No a tady se to najednou v tom hokeji zdařilo, všechno zapadlo do sebe, tak to je radostná chvíle.
1: Říkáte, společnost jako taková nefunguje, ale krátce po tom hokeji, asi hodinu po tom výsledku, jsem projížděl Prahou domů a měl jsem pocit, že ta společnost naopak funguje, alespoň v tu chvíli, protože se kolem silnice drželi lidé za ramena, mávali českými vlajkami, což se v poslední dobou moc nenosí, a měl jsem pocit, že alespoň na chvíli.
0: To myslím, že určitě je pravda, ale já myslím, že musíme dát strašně pozor, aby jsme z toho, že to naše družstvo úžasným způsobem po úžasném výkonu vyhrálo mistrovství světa, tak zase, aby si každý Čech myslel, já jsem mistr světa, což je trošičku pocit, který tady v jistou chvíli zavládl, tak na to si dávejme pozor. My v mnoha soutěžích jiného typu zas tak moc dobře nedopadáme.
1: Já k tomu ještě mile rád ocituji jedno souvětí od vašeho kolegy pana Weigla, které bych tesal do kamene, jo? Protože on tady píše, pan kolega Weigl, mimořádné hokejové nadšení až šílenství, které ovládlo česká města, vlajky, hymny a národní barvy, které zaplavily náměstí i ulice, ukazují, jak velkou mají lidé potřebu kolektivní sebeidentifikace, potřebu někam patřit, potřebu hrdosti na svůj národ, na sebe jako součást a i na svoji zemi. No to mě v dnešní době zní jako pramínek čisté vody. Tato slova.
0: To je pramínek.
1: No a existuje, pane prezidente, způsob, metoda, jak toto nějakým způsobem zalévat, pomáhat tomu, protože já bych byl rád, kdyby se to netýkalo jenom hokeje.
0: No právě, to už já jsem se snažil komentovat tohleto. Prostě tohle byla bezvadná chvíle a já myslím, že to také vedlo k jistému posílení naší takový chybějící sebedůvěry a sebevědomí. Protože najednou si lidi uvědomili, že v něčem umíme uspět a umíme dopadnout dobře, nemít kolem sebe jenom samé prohry. Takže já myslím, že to v jistém slova smyslu té naší zemičce pomohlo a tomu já jsem nesmírně rád. Jde o to, jak dlouho se to prostě udrží. Já myslím, že ty globalisti Evropejisti si zásadně nepřejí tyhle ty soutěže. To vidíme na tom, že oni chtějí klubové soutěže, kde hraje Turek a někdo ze Zambie a z Venezuely. A oni nechtějí soutěže, kde hraje se s národní vlajkou. To ta Evropa strašně, strašně nenávidí. Já vím, že jsem popíchnul v roce 2009, kdy jsme měli tenkrát to slavné předsednictví, tak zrovna bylo setkání summit EU vůči vnějšímu světu, vůči partnerství se třetími zeměmi a tak dále. A já jsem pořádal s šéfy evropských zemí a s šéfem Evropské unie, tehdy komise, jsem pořádal večer, aby to bylo jinde, ne na Hradě, tak na Žofíně, já to úplně vidím. A my jsme hráli hokej se Švédskem. A teď jako jsme měli slavnostní večeři, kde sedělo 10 stolů a různí lidi měli koukali pořád na svý mobily, kolik dopadá, to my jsme prohráli teda. A já jsem nevydržel, seděl tam švédský premiér, tak jsem mu blahopřál a nevydržel jsem a říkal jsem Barrosovi, tehdejšímu šéfovi Evropské unie, dnešní von der Leyenový, jsem říkal, no, pane předsedo, já doufám, že už nikdy se tohle nebude opakovat, že už nikdy nebude bratrská země v Evropské unii bojovat s jinou bratrskou zemí v Evropské unii. Čili že už zápas Česko-Švédsko už se nikdy nebude konat. Samozřejmě provokoval jsem tím strašlivě a říkal jsem, pane předsedo Barrosovi, vy určitě jste pro tenhle ten můj názor. No tak oni se samozřejmě ošívali a nechtěli tohle to slyšet, ale ono to tady o to jde, no.
1: Tak teď už půjdeme k velmi vážným věcem, pane prezidente.
0: No tohle je taky docela vážný.
1: No je to milé, to víc, ale to, ten váš příporotek samozřejmě je velmi vážný. Tak ale já jdu teď k tomu atentátu na Roberta Fica, protože jsme se neviděli od té doby. Je to už několik dnů. Na druhou stranu dalo by se říci, že už si sedl prach trošku a už se na to lze dívat s nějakým větším odstupem. Byť Robert Fico ještě nemá asi úplně vyhráno, protože pokud vím, tak je v intenzivní péči lékařů. O čem to svědčí?
0: No tak teď, abychom znova začali povídat o tom atentátu a názory na všechno kolem, to je teď najednou po těch dvou týdnech trošičku pase. Nicméně vy jste řekl zajímavý postřeh, že už na to trošku sedá prach. Neměl by. To je věc jedna, ale mě úplně fascinovalo, jak v dnešním jednom velkém deníku je velký článek, že zase poslední zpráva, že to a to. Ale mě tam zaujalo, jak jako ty noviny opakují základní věci. Fico, na něj byl udělán atentát, atentátník byl na náměstí, ten tam byl na zasedání vlády. Já jsem si ťukal do čela, že už to vypadá, jako když je to taková minulost, že už jako průměrný čtenář toho deníku, že už není očekáváno, že by si to málem pamatoval. To mě strašně popudilo a rozlobilo mě to. To je prostě neštěstí, jestli je to opravdu tak, jestli se takhle rychle zapomíná a jestli podstatné okolnosti toho vyšumí a najednou zůstane z toho jednotlivost. No, takže to nevím. Já bych strašně Robertovi Ficovi přál, aby se uzdravil. Určitě to nebude lehké, aby se vrátil do normálního politického života a je to prostě věc, na kterou si musíme všichni dát pozor. Nesmíme tu nenávist mezi lidmi, nevraživost a tak dále, dělení na dobré či zlé, hodné či já nevím jaké, nesmíme podporovat, musíme na to dát velký pozor.
1: Tak já tu původní otázku zkusím ještě z jiného úhlu. Víte, pane prezidente, já sám jsem tak trošku rozpoutal debatu o tom, nevlastní vinou teda, co to způsobilo.
0: Nevlastní vinou.
1: To je taková vtipná. Ale nechte mě to říct, já dostávám teď díky tomu spoustu mailů, zpráv na Messengeru a všude možně, ale dobrou polovinu ze Slovenska. Víte, ono se totiž spoustu občanů dotklo, to, co já jsem vlastně vytáhnul na světlo, tak trošku, možná i nehezky původně, že taková významná diplomatka, jako je paní Vašáriová, označí nějakou skupinu lidí, v tomto případě voličů, ale oni to jindy mohou být sportovci, jindy toho mohou být kojící matky a já nevím, co všechno, za spodinu, za lůzu, za fašisty. A já se, víte, nemohu zbavit dojmu, pane prezidente, že toto je to podhoubí, které krmí to, že nakonec se ten jeden blázen, který někde zraje, odhodlá k tomu, že vytáhne tu zbraň. A já se vás ptám na to, jestli, co je vlastně tím lékem tomu, aby se nezalévalo to podhoubí.
0: No tak lékem je, aby osoby typu paní Vašáriové už nikdy nevyslovovaly slova spodina, lůza, fašisti, protože ano, to vede k tomu pobláznění společnosti a k nenávisti a nevraživosti, která je, a to motivuje lidi jako toho střelce, který to prostě udělal. Takže ano, já bych jako mezi viníky toho, že se to vůbec mohlo stát, skutečně zařadil jedince typu paní Vašáriové?
1: Vaše slova k tomuto. V obou našich zemích byla vytvořena atmosféra nepřátelství, nevraživosti, nesnášenlivosti. Byla vytvořena, znamená co, pane prezidente?
0: Tak někdo pořád tady ten střet nazývá způsoby, které se blíží válce a které prostě partner v diskuzi je nepřítel. Nepřítel okamžitě, který by měl být zadupán do země a nemyslím zastřelen okamžitě, ale prostě vyloučen vůbec málem z lidské společnosti. Takhle jsme se navyklo určitými lidmi charakterizovat naše politické debaty. Ty politické debaty jsou nezbytné, ale jestli budou takhle deklasovány, no tak to povede k více takovým střelcům, jako ten, který střílel v Banské Bystrici.
1: Ne, to bylo v obci.
0: To bylo
1: Levoča nebo něco takového, ne.
0: Ano, Bystrici,
1: no, to je nemocnice. Abych to, Handlové, promiňte.
0: Handlové.
1: No, víte, pane prezidente, já si říkám, že to Slovensko je velmi blízko. Mm-hmm. Protože někteří občané naší země do takové Handlové dojedou třeba za hodinu, možná za hodinu a půl. A ještě si k tomu přičítám ten fakt, že třeba náš ministerský předseda byl schopen říct divákům celoplošné televize v rámci zpravodajství po volbách, že děkuje demokratickým voličům. Jinými slovy, on rozdělil naši společnost na demokratické a nedemokratické voliče. Já bych si myslel, a promiňte, i kdybych já byl prezidentem,
0: tak já bych... Nejste, bohužel.
1: Nejsem, ale já bych poděkoval všem voličům.
0: Samozřejmě.
1: A bojím se, že tohleto se s panem Fialou potáhne víc než jeho jiné avantýry typu vytahané peníze do neziskových organizací jeho rodiny a já nevím, co všechno. Protože za to se ještě spousta občanů naší země zlobí. A já se ptám na váš koment k tomu, protože to je
0: ne,
1: u nás.
0: Ne, tak to je, já nechci jako politik bývalý, nechci a bývalý předseda vlády, tak nechci specializovat se na to, že budu říkat silné výroky o dnešních politicích. To není moje. Já prostě ten přístup naprosto neberu, já ho naprosto odmítám, já bych ho nikdy nepoužil a myslím, že jsem to také nikdy prostě nedělal. Já myslím, že únik od naší země a od našich reálných problémů, který dnes denně předvádí náš předseda vlády, tím, že on žije jen a jedině Ukrajinou, jako by byl ukrajinský premiér, To je něco, co já bych mu nemohl také nikdy v životě odpustit. A dneska vyšel, nebo včera jeho velký rozhovor v deníku Právo na několika stránkách snad. A já jsem v našem institutu ráno přišel, říkal, prosím vás, všichni si to přečtěte, protože aby se nedalo říct, že něco přehlížíme a nebereme vážně. Tak tentokrát ten rozhovor opravdu nebyl jen o Ukrajině, i když to byla jeho významná část a říkal tam věty, které jsou pro mě naprosto, naprosto nepřijatelné. Ale my jsme se dívali i na ty další věci. On se tam najednou zaplet do důchodové reformy a do dalších věcí. A musím teď prozradit vážný soud jako řady zodpovědných kolegů. No, je naprosto evidentní, že ty otázky byly předem zaslané a že byly odpovězené písemně a je naprosto evidentní, že byly odpovězené nějakou agenturou nebo tiskovým oddělením a že to Fiala jenom předstírá, že se zabývá těmito věcmi. Čili tenhle ten docela ostrý soud vznikl po vážném čtení toho jeho rozhovoru a já jsem opravdu kolegy prosil, aby to zkusili vážně posudit, aby jsme ho v něčem nepodceňovali, aby jsme třeba nebyli ochotni nebo nebyli nezapomínali na i některé jiné pozitivní věci, které dělá. Takže pro mě zase ten včerejší rozhovor byl signální věcí, která nemá znamenko pozitivní.
1: Mm-hmm. No, ještě prosím jednu věc. Překvapuje vás ten okamžik, vracím se ještě s dovolením k tomu atentátu na Roberta Fica, že někteří politici, bohužel i ti naši čeští, se snaží tu věc zlehčovat, bagatelizovat. Mám takový pocit. Neměl by, pane prezidente, být na pořadu pravý opak?
0: Bagatelizovat byla můj název nebo mé slovo v článku, který jsem napsal pro jeden slovenský deník. Takže ano, nebagatelizovat, to je moje heslo číslo jedna prostě této věci. A ten pokus to bagatelizovat, já jsem tenkrát se zlobil strašlivě, já si to teď připomínám. Už jsme potom najednou dva týdny tady nemluvili, ale já jsem mě strašně pobouřilo, že používání headlineových nadpisů u nás, že premiér Fico byl postřelen. Já prostě protestuji proti slovu postřelen, jedná-li se o politický atentát. Postřelit je možné někoho náhodou na lovu nebo něco takového, když se připlete někdo někam, kde být prostě nemá. Ale toto byl vědomý politický atentát se vším všudy, co to slovo politický atentát znamená. Takže bagatelizovat toho je něco naprosto nepřijatelného a je dobře, že jste tadyhle to slovo nebagatelizovat připomněl. Děkuji za to.
1: Já vás teď poprosím o krátký komentář k jedné věci, která se odehrála tady v XTV. Kolegyně Minářová byla v pondělí v Budapešti a natočila 50-minutový rozhovor s panem Viktorem Orbánem. A já bych vám s dovolením jenom ocitoval ten titulek, protože ten to tak zhruba shrnuje. A poprosil bych vás, jestli s čím souhlasíte a s čím nesouhlasíte. Tak Viktor Orbán v tom rozhovoru mimo jiné říká, válku na Ukrajině musí od generálů převzít politici. Kdyby byl Donald Trump prezidentem, tak válka není. Evropská unie nás vydírá, chceme ji změnit, ne vystoupit. Co o tom soudíte?
0: Tak všechno, to jsou moje slova, nebo mě blízká slova. Prostě předat to, co se děje na Ukrajině politikům od vojáků, to je naprosto jasná věc. V jiné terminologii přestat střílet a začít jednat. Prostě no a to většinou nestřílejí, nejednají ty kulomečíci nebo ty, kteří strkají ty rakety do nějaké houfnice, ze které je vystřelován. Prostě to musí být politici a na to politiky máme a to je jejich úkol. Takže konečně rychle předat to téma vyjednávačům je moje heslo dva roky a tři měsíce. Takže to, že to říká Viktor Orbán je naprosto správné a já to stoprocentně podporuji. Kéž by byla pravda, že kdyby ten Donald Trump přišel, kéž by to druhý den zastavil, to bych na rozdíl od Viktora Orbána tomu dával ten podmiňovací způsob. To bych říkal kéž by, ne, že by to 100% udělal. On taky bude, i vyhraje-li, tak bude obětí toho deep state, toho aparátu, který on prostě nebyl schopen v žádném případě oslabit. On ho oslaboval dnes a denně svými osobními rozhodnutí, které byly v jeho pravomoci a které on mohl dělat, ale že by s těma strukturama, které v tom Washingtoně obklíčují každého politika, nejen prezidenta, ale i členy vlády, členy kongresu a tak dále, tak s tím se mu nepodařilo udělat opravdu, opravdu, bohužel, bohužel nic. Kdyby měl možná dvě období, tak by to bylo nadějnější, že by to udělal. No a že potřeba...
1: Evropská unie nás vydírá, chceme jí změnit, ne vystoupit.
0: Tak my nepoužíváme slovo vydírá, to je, já nemáte to dobře přeložený z maďarštiny, já nevím, jestli
1: překladatel to takto přeložil.
0: Jestli to Orbán takhle řekl, ale že když jsem se dneska zamýšlel a psal jsem mu pravidelnou páteční glosu na téma evropských voleb, že už do toho zbývá v podstatě jeden týden a že už další glosu na tohleto téma páteční mít nebudu, že to už bude den, kdy ty volby budou. Takže tak jsem dlouho uvažoval o tom, co ty volby mohou docílit, co nemohou docílit. Určitě nezmění Evropskou unii, určitě nezmění základní strukturu, strukturální koncepce, trendy, tendence nezmění, ale ty volby mohou vyslat signál. O tom jsem přesvědčen, kdyby dopadly nějakým způsobem, tak já myslím, že signál vyslat mohou. Já bych si to velmi přál, kdyby ten signál vyslali, a ten signál by měl být, že prostě my, nám, velkému množství Evropanů, se nelíbí to, co se děje v Evropské unii, nelíbí, jak se vládne a tak dále a tak dále.
1: Vydržte, ještě se k těm evropským volbám dostaneme za chvilku, ale já mám ještě takovou drobnou poznámku a dotaz k tomu rozhovoru s Viktorem Orbánem, který už ostatně visí na XTV.cz. On tam několikrát v různých souvislostech zmiňuje jméno jisté paní Jourové, pan Orbán, a dokonce tam říká tak vážnou věc. Říkal, Maďarům nikdo neublížil tolik jako Jourová, nebo paní Jourová, promiňte, včetně vysmívání a ponižování a tak. Je to možné, že i toto patří k tomu, co musí unést politik na tak vysoké úrovni, jako je paní Jourová, že si nakonec někdo nemyslí, že se někdo cítí jako ponížený, vysmívaný a řekne v rozhovoru zcela vážném, že nikdo za posledních několik desítek let tak neublížil Maďarům jako paní Jourová.
0: Já bych těch, kteří ublížili Maďarům, vyjmenovával ještě pár i z naší země. Já vím ty první výroky před 2,5 lety, když vznikla tato pětikoalice, tak minuty potom lídři některých politických stran, počínaje paní Pekarovou Adamovou, řekli výroky, které já jsem se mohl zbláznit z toho, byly agresivní, útočné na Maďarsko. Když jsem o tom mnohokrát mluvil s Viktorem Orbánem, tak on vždycky se tvářil, že jako se tím nenechá zvyklat na straně jedna, ale na straně druhé, že ví, že jsou taky jiní lidi v tom Česku a že si tohle to nemyslí, no tak to jako je tragédie a člověk se za to stydí a vůbec člověk jezdí teď strašně nerad na mezinárodní konference, kterých já mám pořád nekonečné množství, protože prostě najednou skončilo čtvrtstoletí, kdy jsem mohl být na tu naší zemi pyšný a hrdý, co jsme od toho 17. listopadu udělali, a teď už já se přikrčuju a netroufám se skoro nic říci. A tu naší zemi, když se podívám zejména její politickou reprezentaci a důsledky té reprezentace, tak já ji najednou hájit nemohu, tak o tom radši nemluvím.
1: Pane prezidente, vypadá to, že za pár dnů bude mimořádné zasedání poslanecké sněmovny nebo mimořádná schůze k migračnímu paktu. Před pár hodinami francouzský pan Macron promluvil k lidu, obyvatelstvu Francie, a řekl, že se nemají občané bát toho migračního paktu, protože středoevropské země slíbili, že se zhostí toho přijímání těch uprchlíků a že žádná francouzská velká města či malá městečka nebudou obsazována houfně uprchlíky. Znamená to, že to vedení Evropy, když to řeknu takto laicky, oni opravdu plánují, že ty uprchlíci v rámci toho paktu migrantského budou tady. Co si o tom myslíte?
0: Tak já nepochybuji, že zaprvé, já jsem neslyšel ten výrok, nepochybuji, že něco takového si Macron myslí a že něco takového mohu říci, ale ten výrok jsem neslyšel, že by to řekl takhle doslova, to mě překvapuje, to on je daleko rafinovanější.
1: Promiňte, než nemám ho tady, ale...
0: Tak já nechci tohleto říct, ale myšlenka, že naše podepsání tohoto migračního paktu vede k tomu, že západní Evropa si myslí, že bude lifrovat migranty sem k nám, protože nebudeme ochotni se vykoupit, že nebudeme mít peníze na to, abychom se vykoupili z jejich nepřijímání. Že si to západní Evropa myslí a někteří politici zejména si to myslí, o tom jsem 100% přesvědčen, ale opakuji, nechci potvrzovat ten Macronův výrok, já jsem ho takto čistě neslyšel.
1: Promiňte, protože
0: ale
1: ho tady
0: nečistě si myslím, že to uvažování běží tímhletím způsobem.
1: Bude to problém pro naši zemi?
0: No je to šílené pro naši zemi, o tom vůbec nediskutujeme. My už, já nevím, v těchto hovorech jsme o tom hovořili, já myslím, že nejen v těchto debatách jsme o tom hovořili spolu nejednou. Prostě my už dneska máme více než desetinu obyvatel České republiky cizince. No to je zásadní změna naší země, zásadní změna struktury jejich obyvatel, zásadní změna toho, že už najednou ta čeština začíná být potlačenějším jazykem a tak dále a tak dále. Já jsem zásadně proti, já jsem fatálně proti masové migraci a tak dále. Nevím, co bych tomu silnějšího ještě řekl. Myslím, že hledat přerozdělovací mechanismy, hledat další kouzla, jak vylepšit rozdíl mezi legální a ilegální migrací, to je únik od problému. Prostě je třeba říct ne masové migraci. My si přejeme v principu zůstat monokulturní zemí, a ne multikulturní zemí. My respektujeme multikulturalitu světa. Ano, tady ať jsou Indové a Pakistánci a Filipínci a Argentínci a tak dále a Mexičani, ale to je ve světě, nikoli v naší zemi v České republice. Tady má dominovat monokulturní, jedna kultura a jako výletník se má přijet sem Mexičan, Pakistánec a Filipínec. Opakuju, jako výletník. Už i za prací, já myslím, že je velký problém. Nesmíme si to ulehčovat, já myslím, že musíme pracovat my sami a nemyslet si, že to za nás vytrhnou Filipínci nebo Filipínky.
1: A teď se, pane prezidente, dostáváme k těm evropským volbám, které jsou za dveřmi. Já jsem si přečetl vaši páteční, byť dnes je čtvrtek, vaši páteční, tedy zítřejší glosu. A vy tady říkáte mimo jiné, že ten klíčový prvek parlamentního systému to celé postrádá, a to je ten lid. No. Můžete to nějak vysvětlit našim divákům?
0: No tak Evropa není politická entita. Evropa je kontinent, Evropa je geograficko-kulturní prostor a tak dále. Já také se necítím Evropanem v tom smyslu, jak se cítím Čechem, nebo jak se někdo může cítit Italem a někdo jiný Rumunem třeba. Prostě my jsme obyvateli Evropy, bydlíme tady, ale nejsme občany Evropy. A občanský princip, to je ten lid, jako politickém slova smyslu, tak to je předpoklad smysluplnosti parlamentního systému a smysluplnosti voleb. Prostě musíme mít jistou elementární totožnost životních podmínek, životních situací, aby mělo smysl, abychom spolu žili a něco spolu dělali. Takže jako já to cítím v České republice a Němec to určitě cítí v Německu, ale v Evropě já myslím, že to necítíme. Takže proto se říká, že ten politický systém potřebuje demos vznešeně, potřebuje lid prostě a to v té Evropě určitě není, proto je to falešný parlament, to není skutečný parlament, ten evropský.
1: Vy tam používáte v tom článku takový termín, že ten volič na toho svého zástupce nedovidí. To je tam několikrát zmíněno. Ovšem, já si říkám, jestli tedy volič český svého poslance, kterého si volí do parlamentu České republiky, jestli on na něj dovidí teda. V čem je ta výhoda nebo nevýhoda?
0: No tak samozřejmě ta demokracie začínala tím, že se všichni potenciální voliči, občané sešli v té Agoře nebo na té Agoře někde v těch Aténách a všichni tam o konkrétní věci hlasovali. To je princip demokracie, tam je to dovidění opravdu evidentní. Já myslím, že ta míra dovidění v České republice je opravdu v přeneseném slova smyslu. Nemyslím, že je možné dovidět, ale prostě pro mě, jestli někdo bydlí v Kutné Hoře a někdo jiný na Kladně a někdo jiný prostě v Pelhřimově, tak to je dovidění schopné, to je dovidění možné. Pro mě dovidění do Finska, na Kypr, do Portugalska a do Irska prostě už opravdu neexistuje. Dovidění je pro mě jako bývalého politika takový ten potenciální dojezd autem.
1: Jasně.
0: To je dojezd autem tu Českou republiku, objede člověk autem a také jako politik jsem prostě byl na nedělní debatě v České televizi a večer jsem měl meeting s občany na nejzazším místě České republiky v Jablunkovském průsmyku. Prostě dál už to z Prahy skoro není nikam. Autem jsem tam za to odpoledne po té debatě dojel. Čili dovidět v přeneseném slova smyslu, myslím, je oprávněné říci.
1: Je možné, pane prezidente, že ty volby, které začínají 7.8., to znamená za 8 dnů, že mohou nějakým způsobem rozhodnout o věci, které se říká Green Deal?
0: Ne, tak volby opravdu nebudou rozhodovat o ničem. To bychom měli tisíckrát potrhnout.
1: Tak ten výsledek voleb, abych byl přesný.
0: Ne, já rozumím, ale zaprvé žádné věcné téma není předmětem těch voleb. Žádné věcné, jasně definované téma není předmětem voleb. Ty politické strany to také nevypointovávají dostatečně silně a dostatečně jasně. Green Deal, já myslím, že není předmětem těchto voleb, což je zločin. Volby v jakékoliv entitě, kdyby to byly skutečné volby a kdyby byl parlament skutečným parlamentem, no tak by samozřejmě museli být o Green Dealu jako největší změně, která nastává v dnešní době a muselo by být tématem jasným, že někdo vystupuje se slovem Green Deal ano, někdo z Green Deal ne a vy byste si poměrně jednoduše mohl říci, volím toho nebo onoho podle toho, o čem jsem přesvědčen. Ale tady to je jenom fiktivní dovýtvor, dotvoření tohoto zdánlivého parlamentu, který má 750, nevím kolik přesně, lidí, členům a ti na sebe nedovidí, ti na sebe opravdu nedovidí v té obrovské, obrovské místnosti, v tom obrovském sále, kde ten Evropský parlament sedí. Já myslím, mám strach, že už jsem to opakuji a i tady na těch pořadech, ale já, když jsem tam byl, ještě než jsme vstoupili do EU, tak jsme tam byli jako hosté se podívat a posadili nás normálně do těch řad. A teď vy hledáte, kde mluví ten člověk. A to byste potřeboval dalekohled, abyste vůbec toho člověka viděl. No a teď vím, že jsem byl naprosto šokován, jak to je v 50, ne, ale v 25 nebo kolika jazycích. A vy na to musí být překladatelé. No a ono není dodržováno, že když mluví muž, že překládá muž, a když mluví žena, překládá žena. A tak vy posloucháte někoho a mluví vám ženský hlas prostě. A vy hledáte, kde ten ženský hlas mluví. No a pak se takhle sedíte a otáčíte a najednou zjistíte, že to řeční poslanec v jedné řadě za váma, od vás vzdálený vzdušnou čarou metr a půl, ale je překládán ženským hlasem. Jo. Takže vy vůbec pro vám tam ta doviditelnost ani v tom Evropském Rozumím. Parlamentu, říkám zodpovědně, není.
1: Když jsme u Green Dealu, tak já bych velmi rád v tomto pořadu představil knihu, kterou vydal váš institut. Green Deal, zelený úděl od Tomáše Břicháčka. Hmm. Kdyby si někdo myslel, že té knize tady dělám reklamu,
0: tak se mýlí.
1: Tak má absolutní pravdu, protože tady je to všechno pěkně seřazeno do řady a já myslím, že toto by měl každý číst. Mrzí mě, že nevyšla v audioverzi, protože jak jsem zvyklý poslouchat v autě audioknihy, tak toto je přesně...
0: A tohle je strašně dlouhý, to byste nevydržel poslouchat celý.
1: To už nechte na mě. Já jenom říkám, že ta kniha je ke koupení na stránkách vašeho institutu, víte?
0: Ano, ano.
1: Tomáš Břicháček mimochodem byl hostem XTV a ten rozhovor najdete na našem webu. K této knize vám také gratuluju, pane prezidentem, protože ta se povedla a pan Břicháček by měl o těch věcech hovořit. Promiňte, nechci po vás tip, jak dopadnou evropské volby, ale jedna věc mě zajímá. Ty strany, které doposud nejsou nikde zastoupeny ani v naší poslanecké sněmovně, taková ta menší sdružení hnutí, politické strany, máte pocit, že někdo z nich by mohl zabodovat?
0: Dvě věci teda. První věc, jak dopadnou a pak kdo z těch...
1: Já vím, že to nemáte rád, jak dopadnou.
0: Já k tomu mám jinou poznámku, ne, že to nemám rád. Jako. Když se budete ptát ve volbách normálních do autentického parlamentu, tak tam přeci je normální, že odpovíte, vyhrajou ti či oni. Když budou naše volby, tak buď vyhraje Fiala, nebo Radim Fiala, nebo Petr Fiala. Teda. Ale přeci v Evropském parlamentu není vůbec možné slovo, jak dopadnou klas. Prostě tam jsou desítky politických stran a hnutí a seskupení, které se zařazují potom do dalších nadseskupení a ty nadseskupení nemají žádný smysluplný název. Takže já nevím, jestli někdo ví, že když bude volit, řekněme, když už jsme řekli toho Radima Fialu, který já myslím, že nekandiduje, ale je to SPD, je to SPD, tak prostě, že SPD, když bude jejich kandidát zvolen, tak to přeci vůbec neznamená, že se někde objeví značka SPD. Vůbec nikde se neobjeví. Prostě on, to SPD, se stane součástí, jako dosud, frakce se skupení stran, které se jmenují Identita a demokracie, ID, jestli se nemýlím. Takže ten, kdo bude eventuálně volit naše SPD, tak vůbec neví, že z 99% voličů, kteří budou volit kandidáty SPD, neví, že volí do identita a demokracie. A teoreticky ta ide, ta identita a demokracie by mohla vyhrát, vyloučeno, ale mohla by si zlepšit svou pozici v Evropském parlamentu o pár hlasů nebo zhoršit. Jo. Takže to slovo, jak dopadnou, vůbec se nedá definovat. Otázka je, jestli, jak to je ta druhá půlka té vaší otázky, jestli se tam najednou dostane nějaká nová krev, jestli se tam dostane nějaký nový politik, jestli se tam někdo stane nějaká strana, kterou jsme volební strana, kterou jsme nikdo neznali, nebo nikdo v Evropské unii neznal prostě. A teď najednou tam přijde s neotřelými postoji a tak dále. To je, jak dopadnou. Takže zajímavost by byla, jestli se tam dostane někdo, kdo nechce Green Deal, kdo nechce přijímat migranty, kdo nechce přenášet víc a víc pravomocí do Bruselu, kdo si myslí, že se máme o sobě rozhodovat my tady sami a kteří ví, že evropské problémy neexistují, existují problémy domácí, lokální, místní, regionální, ty si řešme tady sami, ať je za nás neřeší někdo v Bruselu. A má je za nás řešit frakce identita a demokracie. To není pro nikoho směrodatné a nikomu to nic neříká a tak dále. Takže nevím. Nestudoval jsem naše strany, tak možná se tady objevují nějaké v těch různých debatách nějaké zajímavé osoby a vy na mě mámíte, jestli nějakou zajímavou osobu znám. Ano, já myslím, že zajímavým a novým politikem, který se urodil, předtím neexistoval, před pár měsíci neexistoval, díky těm evropským volbám, a to je třeba Filip Turek. Takže já myslím, že to je osoba zajímavá a pokud by se tam dostal, tak doufejme, že by jako bývalý neohrožený automobilový závodník se tam uměl prosadit nejen v tom peletonu těch závodních aut, ale i v tom peletonu té Evropské unie.
1: Jsem rád, pane prezidente, že jste přišel do 20. Promiňte.
0: No, jenom 20. ano.
1: Jsem rád, pane prezidente, že jste přišel do 52. dílu našeho pořadu a těším se na další. Mějte se pěkně a nashledanou.
0: Děkuju pěkně.
1: Naším hostem byl, jako vždycky, pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to
1: se dostaneme.
2: Prostě
1: ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům, říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky, odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze

0: půjčte si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
0: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že, to že tak chcete učinit změnou zákona?
0: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
0: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Mm-hmm. Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 tisíc na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
0: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 tisíc dětí stále na ročník. Těch 10 tisíc je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
0: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
0: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
0: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě a syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
0: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo?
0: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
0: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit?
0: No.
1: Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky a těch problémů je

0: vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby, ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak
1: Určitě.
0: naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. To je
1: Jak
0: ten princip.
1: ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj pět zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho COVID a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, kterých by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5 000
0: Tisíc
1: bytů.
0: bytů.
1: Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba.
0: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě. Tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100
1: Zastavit
0: miliard, 100 miliard korun.
1: nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky tady budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sledují, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie, nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já si jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce, ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala, já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018, to znamená, jako je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program, jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně, ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmerda měl téměř 3 roky v opozici, v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ano. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaší kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic. a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpovědní bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou tři scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech třech scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová. Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím, pane Macinko.
1: Já vás taky.
0: Předsudečnost a xenofobie. Senát na návrh lásky odsoudil ombudsmana Křečka. Psali v tisku i v tlači.
1: Senát, no to je, takhle to zní věhlasně, že Senát odsoudil ombudsmana.
0: Návrh lásky.
1: Láska odsoudila ombudsmana. Předně je tady potřeba říct, že ombudsman je veřejný ochránce práv. Nikoli, jak si pan Láska představuje, veřejný ochránce lidských práv. Jo. To je občanských práv. Takže pan Křeček, který je velmi konzervativní člověk a stojí nohama na zemi a dívá se na svět v souvislostech, a ne, není hvězdář a snílek jako pan Láska o tom, jaký ten svět by měl být. Prostě, takže já bych jenom chtěl tady říct, že Senát odsoudil pro to, aby odsoudilo, hlasovalo 25 senátorů. Protože zrovna jich nepřišlo do práce moc, tam jich je 81, takže 25 stačilo na to, aby byli většinou. No, oni jako se tam moc nehrnou. A tady ty aktivisti, Láska je tam šéf nějakého pirátského klubu, jo? Kde jsou zelení a tady tyhle ty prostě cykloteroristi, jak jsme viděli z toho předchozího příspěvku. Tam to slovo u toho kamionu, ten slovo cykloterorismus vyloženě padá na úrodnou půdu. Jo. Takže tyhle ti, kteří jsou velmi, velmi jako aktivní a chodí do práce poctivě, na rozdíl od těch ostatních, kteří už na to možná trochu kašlou, tak ty ho odsoudili. Jo. A jenomže, proč? Jo? On řekl, myslím, že měl nějaký takový poznámky týkající se romských spoluobčanů, kdy jako říkal něco, že likvidují byty nebo bytové fondy a že z částí jako některých obcí dělají vyloženě vyloučené lokality. Což není a priori útok na romskou menšinu, protože ty lidi z romské menšiny, kteří se takto nechovají a žijí normální život, prostě jako každý jiný člověk, tak těm to určitě taky vadí toto. Protože to vrhá na tu jejich menšinu a na ně jako velmi špatné světlo. A pokud budeme se chovat jako pan senátor Láska, že je povinností zavřít nad tím oči a říct pš, ticho, protože je všechno bezvadný a zelený, no tak ten problém bude se zhoršovat. Pokud tady budou takový stateční lidé, jako pan ombudsman Křeček, kteří budou ten problém pojmenovávat, tak byť jako třeba spáchá nějakou oběť sám na sobě, ale třeba se ten problém bude řešit, anebo třeba ho i vyřeší ta nebo bude se snažit ho řešit ta menšina sama. Jo? Já bych jenom tady řekl, že ombudsman jako instituce má v české veřejnosti pořád velmi vysokou důvěru. Určitě nad 50%, nadpoloviční důvěru. Zatímco Senát, když se podíváte na průzkumy důvěryhodnosti českých institucí mezi veřejností, tak myslím, že nedosahuje ani 30. Hmm. Takže každý nechci přebere. Já si myslím, že lidé fandí spíš Křečkovi a Láska možná je jenom v srdcích některých agresivních fanatiků.
0: Tak. V brněnských tramvajích zakazují otevírat okna. Kazila by předvolební výlep primátorky. Myslíte, že to je možné?
1: Je to blbý, no. Já jsem byl včera v Brně, shodou okolností.
0: A otvíral jste okno v tramvaji?
1: Teda nejel jsem tam tramvají, jo. Aha. Jel jsem dneska tramvají tady v Praze, ale byl jsem včera v Brně a bylo tam strašlivý vedro. Strašlivý, opravdu strašlivý vedro, takže já jsem jel dneska dvěma tramvajema v Praze. Z nichž jedna byla taková ta moderní, nová, klimatizovaná. A na tu se dají dávat takový ty polepy. To znamená, jestli tohle není spíš nějaká škodolibost nějakého redaktora, já nevím, odkud to je, tenhle článek, to je jedno, který by řekl vlastně, jo, oni to zakazují otevírat ty okna kvůli tomu, že tam je ta klimatizace. Ale pak jsem měl dneska i tramvají, která klimatizaci nemá, to je ta stará, ale ty většinou polepení nebejvají. Takže nevím, no, jako
0: Necháme to viset ve vzduchu, toto.
1: Možná to bylo jenom kvůli té klimatizaci, ale zase na druhou stranu, kdyby to tak nebylo, tak třeba my možná budeme mít taky ve volbách jako motoristé nějakou polepenou tramvaj, možná
0: jo.
1: Víc. Tak já ten jenom chci předem říct, že kdyby tam někdo měl pocit, že si potřebuje otevřít okno, tak určitě, ať mi tu hubu skřiví, to je jedno, já to přežiju.
0: Přežijete. Tak, pane Macinko, tady u nás byl pan Petr Drulák. Jo, to je politolog, dokonce profesor a bývalý velvyslanec ve Francii a řekl, bez oligarchů by se Zelenský prezidentem nestal. Představte si, Ukrajina členem EU nikdy nebude, a to je politolog, profesor, jo? A veřejnoprávní média respektují jen oficiální názor sformulovaný českou vládou, tedy žádná novinka, ale zajímavý pan Drulák.
1: Pan Drulák se nebojí.
0: Pan Drulák se nebojí.
1: Pan Drulák se nebojí a je to dobře. Je to dobře, že se nebojí. Já nevím, jestli by se Zelenský stal prezidentem bez oligarchů, nebo ne. Nevím. Neznám tady ty ukrajinské reálie. Většinou to tam tak bývá. Jo, prostě to je část světa, jak Ukrajina, tak Rusko, kde prostě ti oligarchové jsou. Jo, odsud se to potom přenáší i k nám, že my víme, že oligarcha je takový sprostý slovo, tak tady různí někteří bohatí lidi jsou jako záměrně štvavě označovaní za oligarchy, aby se jim uškodilo, jo. Ale ti skuteční oligarchové jsou tam, jsou na Ukrajině a jsou pak i v Rusku. V Rusku s tím rozdílem, že oni mají nad sebou ještě toho cara, který těm oligarchům může tak jako sem tam vysvětlit, jako co si myslej, ale nebo co si nemyslej. Na Ukrajině je to v obráceně, možná, že ty oligarchové tak jako trošku umí vysvětlit tomu carovi, co si myslí a nebo co si nemyslí. Ale detail neznám, je to v podstatě jedno.
0: Nečetl jsem spis.
1: Zajímavý je to, že Ukrajina členem EU nikdy nebude. To je teďka totiž strašná propaganda. Navíc ještě v souvislosti s tím, jak jsme v EU, tak budeme rychle přijímat Ukrajinu do Evropské unie. No, ono to fakt není tak jednoduchý. Vzpomeňte si, jak dlouho trvalo, než byla přijata do Evropské unie Česká republika. A to prosím, jako ať nikdo se nezlobí, ale srovnávat Ukrajinu, v jakým je stádiu, v jakým je stavu, jaký je tam bezpečnost, jaký je tam finanční systém, ekonomický systém, jak prošla nějakou tou postkomunistickou transformací, jestli tam je demokracie a Českou republiku, no tak to myslím, že to je vtip to vůbec srovnávat. A my jsme, než jsme se stali členskou zemí, tak vzpomeňte si, že přihlášku do Evropské unie podával za Českou republiku předseda vlády Václav Klaus a členskou zemí Evropské unie jsme se stali, když byl Václav Klaus prezidentem. Trvalo to 8 let, ten proces, než nás přijali. Podívejte se na některé jugoslávské země, Srbsko. Srbsko je už přes 10 let, já přesně teďka nevím kdy, ale typl bych tak 12-13 let se pokouší o vstup do Evropské unie. Ten proces trvá, ale stále členem Evropské unie není. Když porovnám, jaká je stav společnosti, ekonomiky, demokracie v Srbsku a na Ukrajině, taky si nemyslím, že to je srovnatelný. Takže jako ono to není možné udělat nějak rychle. Jo?
0: Já zase nemám takový strach.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra. Kdo ti chodí

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Proto letí.
1: Proto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Proto... jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: jsem.
1: Chyba.
2: No.
1: A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no.
1: No víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: My máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovské, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte?
1: Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda, kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnických schopností, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237, nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na to mám takovou povídku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil, jenom v Ústovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych nejel.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle.
2: To...
1: Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: A tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak jezdit v klidu prostě?
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on prejel v Německu.
2: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
2: jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je Sudety. Napůl. To je
2: a ono
1: napůl.
2: To tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
1: Aha.
2: No, jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím i teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeři jako natáčet se u toho a tak... asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Miskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej... On má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte? Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajském serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších několik let.
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale já
1: vím, do tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní. Probudí
2: je to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme
2: jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. Ne. Ale pak je v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme,
1: no.
2: To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za Vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce no mi nevím.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně vychytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný,
2: zase,
1: ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský no rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
2: Ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko, jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem. Se prodávají.
2: No to se prodává.
1: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithart, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Exler je tam třeba. Je
2: taky. Podepsaný, je no. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: To z toho není cítit.
2: Ale já jenom k sebe...
1: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni mám tričko občanský.
2: Já ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak ty se vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
2: není
1: občan...
2: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv,
1: že?
2: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občan. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
2: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
2: No.
1: No tak,
2: a paní Nora?
1: Paní, oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex, jako.
1: Ex, jako že český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak. Ale tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, Pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřeli do vlastní řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a já tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl?
1: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil se a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítat.
2: No drahoty ne, nedělám,
1: když reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně laciný člověk. A tak. Počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
2: co?
1: Ne,
2: no, ne, prostředí, ne, co?
1: Ne, to je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
2: můžu
1: tak.
2: Můžu si věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepším, no. To se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy víte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaká pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali se předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: Jo, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, vy lžete jak Fiala. Co?
1: Tak pozor, tak jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako
1: Fiala. Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada. To chci vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
2: ne?
1: Jako rada, jo, vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať se mi ptát,

0: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to, to vidím poprvé životě se zastoupen. Tak hádejte, kdo tam je.
0: No mně to je jasný,
1: Agrární
0: že to...
1: komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
0: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
0: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
0: To je jste všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
0: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
0: Já? Co?
1: No já se dívám, jestli nejste.
0: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
0: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
0: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
0: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady.
0: To jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
0: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
0: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
0: To bude 9 miliard už, jo?
1: Jo.
0: Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
0: letos
1: začne platit ten zákon.
0: No tak od příští roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
0: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. To, tam už to naplněj teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
1: no,
0: tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná nehodno, to mediální jsou, dán.
0: Zlý slovíčka, co?
1: Zlý to jsou, ale opravdu zlý slovíčka.
0: 9 miliard, Xaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
0: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
0: 9 miliard.
1: No, a pak někdo odchází, mu dáte 17 platů na odchod.
0: A to prej nebyla ona. To prej nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
0: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
0: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní. Ale známa taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
0: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
0: jo.
1: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
0: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
0: no.
1: 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
0: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají, co je třeba.
0: No a tak ono, ale já asi vlastně... To není taková fuška, to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek? Jako pro tak pana to... Rychlíka, kdy ten je...
0: Prestižní
1: dokument. Prestižní, samozřejmě. Hlavně je to pravda láska.
0: No, právě proto.
1: Tak
0: no, a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
0: To je jasný.
1: No ne, tak teď... Pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
0: Součka. Ano, může to být ten Šarapatka, ano.
1: Takový čestný člověk.
0: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář.
0: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
1: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
0: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
0: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o to mám myslet.
0: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
0: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, a jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
0: Jo.
1: Ty z kurie.
0: No.
1: No, parta celá.
0: No.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že

0: za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
1: No jasně.
0: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, vlášek.
1: Tak. No, ten...
0: Já se musím zeptat, jestli vlášek teď nejede do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No,
0: tak je proč... to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
1: jo?
0: u nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takový symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne, ne? My jsme takový...
1: A taky jsou tu. Všude... Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, no. Jo?
1: No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No máte tak... bratr k bratrovi?
0: Bratr, a je jich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
1: Mě... Morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já
1: bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: To budu, co? To už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku k Severe.
0: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál.
1: Mm-hmm.
0: Myslíte, že pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je z reformava na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No, a teď se bude volit nový papež. Boboší Kuharu to nejde. Prý.
1: Nejde?
0: Ne.
1: Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
1: Ale ona nevodolá.
0: Myslím,
1: nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Se tam dostane. Ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak... Už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No za
1: koliká to už, no.
0: To jsou
1: tak kolik? Já vám říkám, to se tam dostane.
0: Jo?
1: Mhm.
0: No ale pane Holče.
1: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
0: Víte, co je blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech?
1: Jak to?
0: No ne, no protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí.
1: Mm-hmm.
0: Protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty
1: jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
1: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Mária Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho a Halíka fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takový špičky. A teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, bylo to, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl jak, jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla.
0: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Vůče.
1: No tak o tom žádná, ne? Dante. To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: O, pane Holče, aby jsme nezapomněli, no vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na, na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
1: Takže a bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
1: To by bylo nejlepší, no, Xavre.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle. Já
0: no ne, tak no. Ty texty čtěte.
1: A to vydá na... Říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu.
1: Tak vy jste se díval na hodinky, jako že nemáme.
0: Ne, pane Olče.
1: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině hlouposti a tuposti. A Štěpán zapadlo. Aby váš náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová, zda jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? On zapažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus tady jsme.
0: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
1: Mm.
0: A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
1: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
0: Tak ty...
1: Tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam
1: minutu slávy. Jo, vy se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vladimír Pikora je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy, motoristé sobě, nabízíte nám, občanům i občankám, nabízíte metro zdarma. Mnozí se tomu nápadu vysmívají a říkají, že to je populismus a tak. Jak by to fungovalo, metro zdarma?
1: Je to úplně jednoduchý. Zase řada stran to od nás kopíruje, říká, že bude MHD zdarma. A pozor, my říkáme pouze metro zdarma, za MHD se platit bude. Takže kdo bude chtít
0: jet...
1: Vysvětlím. Ten, kdo bude chtít jet třeba z Florence na Václavák, na metro, na muzeum, tak pojede zdarma, pokud ho zajímá pouze tato trasa. Pokud ovšem chcete využívat i tramvaje, autobusy, tak tu chvíli potřebujete lístek nebo lítačku a my chceme výrazně zlevnit lítačku, zatímco letos stojí 3560, tak my chceme, aby stála 1000 korun. A kdo bude mít lítačku, tak může využívat veškerou MHD, nejenom metro. Pokud byste si řekl, že vám stačí jenom metro, tak můžete jezdit metrem zdarma. Proč to metro zdarma? Chceme, aby to motivovalo ty řidiče, kteří přijdou na okraj města. Řeknu si tak, jak já budu složitě hledat nějaké parkování v Praze, tak než bych tohleto řešil, půjdu do metra, to metro mi nic nebude stát a já pojedu metrem do centra. My tím pádem chceme stáhnout tu automobilovou dopravu z toho největšího centra, chceme je dostat do MHD. A jak to ekonomicky funguje? No je to celkem snadný, ta celá pražská integrovaná doprava stojí necelých 19 miliard. A když se podíváme na to, kolik vybereme pouze na území hlavního města Prahy, tak je to 2,86 miliardy. To znamená, je to nějakých 15%, co se vybere z jízdného a zbytek je dotovaný městem. No a co chceme my tedy je, že nyní uděláme takový ekonomický model, kdy řekneme, pojďme to udělat tak, aby pro každého bylo zajímavý mít tu lítečku, nejenom pro Pražáka, ale i pro každého turistu. Přijde sem řada milionů turistů každý rok, kteří tady nekupují si lítačku a teďka najednou my pojďme udělat balíček, že když přijdou do hotelu, přijdou do cestovní kanceláře, tak rovnou k tomu, že sem přijedou, dostanou lítečku jako balíček, podobně jako když přijedete někam do Asie nebo do Ameriky a říkáte si, napřed se nebudu používat evropská data, které jsou strašně drahé, tak si na místě koupíte nějakou tu SIM kartu, s tou SIM kartou potom najednou fungujete v té Asii nebo v Americe a je to standardní, hnedka na letišti vám to prodají. My můžeme dělat něco podobného a vlastně my bychom chtěli i motivovat pražský dopravní podnik, jeho vedení k tomu, aby byli motivovaní k tomu, aby co nejvíce prodávali. Čím víc prodají, tím větší budou mít bonusy. A můžeme to propojit i s železnicí, přijde někdo po železnici do Prahy, může dostat i hned ten kupon, koupit si ten kupon a dostaneme se na nějakých 40 euro, těch 40 euro je prostě zajímavý. Naši oponenti teďka vymýšlí buď to, že říkají, že to není možný dělat, my říkáme, že to možný je, že Praha na to je dostatečně bohatá, že máme velké úspory, že to úspor můžeme zaplatit. Vedle toho my říkáme, to ekonomický model, že tady přichází ta tisíci koruna a není to zdarma. Vidíme kolem nás, jak přichází řada lidí, kteří říkají, bude to úplně zdarma. To je velký rozdíl, protože tam najednou nepřijde nic do té veřejné pokladny, my do té městské pokladny dostaneme mnoho peněz. Je docela dost možný, že nakonec se dostaneme k částce. Že to město nebude muset nic moc doplácet, protože pokud ten pražský dopravní podnik bude hodně motivovaný prodávat, tak my si myslíme, že za těch 40 euro to prodávat bude. My nechceme rozhodně motivovat tady nějaký skandinávce, nějaký Dány, kteří se tady opíjí a budou jezdit v MHD zdarma. Ne, ať si tramvaj zaplatí. O tom to je. My chceme dostat toho řidiče, který přijede na okraj Prahy, tam zaparkuje někde na konci Ačka, nasedne do metra, dostane se na Václavák, ať tady funguje, ať není tolik aut v Praze. Co je důležité zdůraznit je, že tenhle ten systém funguje ve světě a dokonce i v České republice. Jo? My třeba máme to ve Frýdku Místku. Ve Frýdku Místku už 10 let je MHD zdarma. Moc se to neví, ale prostě funguje ten systém. Funguje to v Tallinnu. Funguje to v řadě měst, třeba v celém Lucembursku je veřejná doprava zdarma. Prostě to je budoucnost. Budoucnost je to, že budeme mít dopravu, která bude pro všechny dostupná, protože ty energie budou velmi drahé. Teďka to vidíme v Německu. V Německu na to přicházejí, mají tam ten snížený tarif, zlevněný MHD, aby lidem ulevili v době krize. krize. A to je to, s čím přicházíme my. Teďka vidíme, že prostě řada lidí bude mít problém poplatit složenky. A jak může Praha pomoci? My nemůžeme přicházet s těma velkýma řešeníma. To je pro vládu. Vláda může dělat velké řešení. My můžeme přijít s tím, že těm lidem uspoříme, že najednou nebude to 3,5 tisíce, ale jenom ta 1000 korun, že mají 2,5 tisíce od nás jako bonus.
0: Rozumím tomu dobře tak, že jeden z těch vlivů, kterým chcete jaksi uvolnit té pražské dopravě, je, že dáte metro zadarmo a předpokládáte, že víc lidí nechá doma auto a pojede metrem, protože je to úplně zadarmo.
1: Zaparkuje na okraji města. To je s tím
0: třeba i tak. Ano. To je ten hlavní důvod.
1: Ano.
0: A říkáte, že na druhé straně provazu se to teda vyplatí ekonomicky.
1: Ekonomicky to funguje, že spoustu lidí si neumí představit, jak málo tvoří ta částka, která přichází tomu dopravnímu podniku z těch kuponů a z těch lístků. To je z velký, z drtivý části jsou to dotace. A protože ta doprava bude dotovaná i do budoucna, je to prostě trend do budoucna a proč se tomu vyhýbat, proč by Praha měla být až mezi nimi posledními, ať jsme mezi nimi prvními, kteří jsou v tom trendu.
0: Tak jak tak jsme v jakési energetické krizi, nejenom my, ale velká část světa, má na to jakýsi vliv pražský radní, zastupitel, primátor. Věděl byste, co s tím? Umíte pomoct i v této věci Pražanům?
1: Tak ta dlouhodobá řešení jsou jednoznačně na straně vlády. My nemůžeme jako Praha najednou vymýšlet nějaký dlouhodobý řád, to prostě nemůže fungovat. My můžeme pomoci jednorázově, krátkodobě tím, že třeba chceme, aby, protože Praha je 100% akcionářem Pražské plynárenské, tak aby skrze Pražskou plynárenskou Praha pomohla svým občanům a tím, že to, co v loni zaplatili za plyn, letos jim Praha může zadotovat. Vezme si Pražská plynárenská úvěr, alternativně Praha si vezme úvěr.
0: To, co loni zaplatili za plyn?
1: Ano. Tak to letos dostanou jako bonus, aby nemuseli tak trpět pod tím ohromným nárůstem cen energií. My dneska vidíme,
0: Já tomu pořád nerozumím.
1: Ceny energií jsou na několika násobku toho, co byly v loni.
0: Bydlím v Praze, zaplatil jsem loni za plyn 13 tisíc.
1: Zaplatil jste 13 tisíc za plyn a letos vám Pražská plynárenská pomůže tím, že těch 13 tisíc vám slevní na tom, co zaplatíte teďka s tím nárůstem ceny plynu.
0: No, ale tím pádem to půjde na vrub té Pražské plynárenské a...
1: A Prahy, a Praha se zadluží za vás. Takže my jsme přesvědčeni o tom, že je daleko lepší, aby v době krize nepřicházeli exekutoři za lidma, ale aby ten ohromný dluh řešilo město, které je schopné se s tím daleko lépe popasovat, než ti lidi, kteří nemají třeba finanční gramotnost, nevědí, jak to řešit. Praha to zvládne. Praha má nízký dluh, Praha si může dovolit v tuhle tu chvíli krize pomoci lidem. A až ta krize skončí, a tohle to je enormní krize, tohle to není nic standardního, až ta krize skončí, tak přijdou ta léta, kdy my můžeme splácet ten dluh. Budeme splácet ten dluh a ten dluh zase se vrátí tam, kde byl. Ale v tuhle tu chvíli si myslíme, že prostě řada lidí se s tím nedokáže popasovat sama a potřebuje nějakou pomoc. A vzhledem k tomu, na kolika násobek ty ceny energie vyskočily, tak se domníváme, že si můžeme dovolit zaplatit tu částku těch loňských nákladů.
0: Promiňte, jestli jsem dobře rozuměl, případně mě opravte. Vy jste řekl větu, Praha se zadluží za vás?
1: Zase se dá říct, ano. Nemusíte zadlužovat vy, Praha se zadluží, Praha to zvládne.
0: No a teď ještě, prosím, existují ve vašich očích, tedy člověka, který rozumí ekonomice, analytika, některé ryze zbytné výdaje, které toto město platí a vy je třeba považujete za zbytečné, nebo šlo by tam nějakým způsobem něco ořezat, co myslíte?
1: Těch výdajů je ohromné množství. Praha má rozpočet plný grantů. Ty granty jsou velmi těžko průhledné. Já se domnívám, že v mnoha...
0: Ty musí být transparentní, ne, pane Pikoro?
1: No, to by měly být, ale vím, jak jsme tady měli kauzu Hluboček a podobně. Já si myslím, že to není takový, aby v tom rozpočtu není napsáno, kam ty peníze jdou. My víme, že tam je 273 milionů na sport. Jak konkrétně, tam je nějaká komise, a to rozhoduje a to už je prostě komplikovaný. Já si myslím, že to není úplně optimální. Podobný to máme, když se podíváme na chod města, máme položku vnitřní správa, tam je přes 12 miliard, ohromný peníze, to se dá taky z velké části seškrtat, aby ta byrokracie kolem toho města nebyla.
0: Tam máme přece ten rozklikávací rozpočet.
1: Ano, my máme rozklikávací rozpočet, kde se velmi často nikam nerozkliknete, kde to hrozně brzo skončí, že nevidíte do detailu, kde ten grant končí. Pak vedle toho máme takové instituce, jako je Pražský inovační institut. Teďka jsme zjistili, že velmi netransparentně hospodaří, jak jste se teďka podivoval, že dokonce muselo být odvoláno jeho vedení. Jo, ukázalo se, že Bob Kartous to podle stávajících zastupitelů nevede dostatečně dobře.
0: Ten pan Kartous, ten dezinformátor?
1: Ten, který tvrdí, nebo, že rozpozná jako desinformace, co je informace a co je desinformace a co je pravda a co není pravda. Tak teďka byl odvolán a za to, že tam je netransparentní vedení toho institutu. Takových položek tam máme řadu, kde prostě my nevidíme přesně do toho spoření. Že co já bych navrhoval, kdybych teďka rozhodoval o městských financích, udělat ohromný audit na všechno, protože to je velmi komplikovaný to dneska dohledat, tak jak vy říkáte, rozklikávací. Oni nám taky říkají, že to je rozklikávací rozpočet, ale třeba já jsem si zkoušel rozklikávat taky dluh a ukázalo se, že ten dluh pořádně nevidíme. Rozklikávací měl být i majetek, ale ono tam taky pořádně nevidíme. Tam jenom vidíme, kolik máme domů, a že je tam nějaká správa, ale kdo přesně to spravuje, jak to spravuje, za kolik to spravuje, jaký tam je výnos. Zjistíte, že nakonec ono toho tolik rozklikávacího není. To je jenom taková mantra, aby to vypadalo, že to rozklikává. Já, kdybych tam byl, tak bych chtěl, aby to bylo skutečně rozklikávací, aby jsme se dostali až do střev a viděli, komu co patří, jakým způsobem je rozpravovaný, kolik to nese a podobně. A to dneska rozhodně nevidíte.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Rádio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A zaprvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300... A něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
2: Blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech. Ano. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to pane Vlášku, jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda ostřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Došlo tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě v 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako, když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka,
1: odvážná
2: myšlenka. Mm. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
2: Ano, to myslím smrtelně vážně. To myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
2: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale... Tady jste v XTV, pane Vlášku.
2: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
2: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznis. Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
2: určitě.
1: V Evropě,
2: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
2: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
2: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím ano. tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
2: Tak.
1: Řekněte teď tady...
2: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
2: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy, tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
2: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů, dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat, Když tam
2: neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež

0: to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
1: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
0: No to říkal už František, ale...
1: No, to poslední papež, který se to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
0: Dobře, to se může stát.
1: Určitě.
0: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
1: ano.
0: Protože jak nám říkala
1: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme.
0: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
1: Vatikánská
0: se tam...
1: banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
0: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
1: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
0: Takže může rozhodnout.
1: Může rozhodnout.
0: Sedí na tom.
1: Sedí na tom, sedí.
0: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
1: Ano.
0: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
1: Ano.
0: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
1: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
0: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
1: i víc.
0: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
1: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
0: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
1: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
0: Nevěřím.
1: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
0: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
1: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
0: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
1: Reklamní okénko.
0: Reklamní okénko klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spolu řídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
1: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
0: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože

0: Je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
1: ano.
0: Tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup ospoření.
1: Ano.
0: Takový člověk má 30% slevu.
1: Na vstupní poplatcích, ano.
0: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
1: Přesně tak.
0: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
1: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
0: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
1: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
0: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
1: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
0: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
1: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
0: Jo, ne? Blížíme se ke 2 letům.
1: Ano.
0: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
1: Ano, to můžu potvrdit.
0: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
1: ano,
0: to dobře.
1: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
0: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
1: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
0: No jasně,
1: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To je špatný.
0: Kdo z vás to má?
1: No jistě.
0: Jak říkal Jiří Paroubek.
1: Ano, ano.
0: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
1: Ano.
0: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
1: Na to se těším.
0: Taky se těším. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a vy jste mě opustil na 14 dnů.
2: Na 14 dnů, Ksevere, ale uteklo to jak voda, ne?
1: Ne, bylo to trápení, každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
2: Fakt?
1: Jo.
2: A teď jsem tady, Ksevere.
1: No teď jste
2: vidíte?
1: Tady, ale jako, už to podezření zůstalo.
2: No jo, ale Ksevere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
1: Ano, to vidíte.
2: No a říkal jsem si, něco tomu Ksaverovi přivezu z té Itálie, ne?
1: No tak to se tak sluší, ne. No.
2: No, tak aspoň blackout.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: trochu jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek.

co měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky s chutí, cukr, kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se.

zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění,

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu 16. to, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem 16. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné.

0: nepochopil.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomi Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomi Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale
1: nemusí.
2: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo demokracie už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok po kroku
1: dohromady
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si, ha, hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to mám,
1: jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako Povl a Žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svůj hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomická není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají
2: to
1: tak jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vedchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se dozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, tak že by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, úplně nepochopitelná. On pochválil německé hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože
1: To
2: Petr
1: by
2: Fiala,
1: Němci nechtěli, věř mi.
2: já to chápu, nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán
2: No,
1: ten ruský v roce 28, 27, teď
2: 20,
1: nevím přesně.
2: no, aby taky ne, protože i
1: A
2: z
1: ocenil
2: Německa,
1: tu debatu. Debatu.
2: jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí. A víš, jak to je? Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za svoje vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení. Stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si
1: No.
2: čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: Pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy nebo firma má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mně přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro
1: Tak to je
2: vlastně,
1: drobnost proti tomu, ne?
2: jasně, Petr Fiala má rád slovo drobnost, když někde chybí desítky miliard, tak říkají, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihonavském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastně byl Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to
2: No já bych příliš. Trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%,

0: odla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3% a 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
0: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
0: Já se úplně prosím tě lektím tou no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
0: jde
1: co?
0: O...
1: Je co?
0: Je co? Hmm. Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Bořek Semrád je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na vládu je tlak, jak to tak sleduju poslední týdny, měsíce, ale vláda jakoby žádný tlak necítila. Třeba co se týče energie, nám říká, budeme hledat celoevropské řešení, lidé čekejte, jste v pořadí. Tak máte pocit, že to tlak ještě může změnit?
1: Já si myslím, že současná vláda to asi není schopna změnit. Protože jsem opravdu upřímně přesvědčen, že vláda nezačala ještě vládnout a v podstatě se nechává vlést okolnostmi, které možná sleduje, ale zatím neřeší. Protože já si myslím, že pomoc menším nemocnicím nemůže být otázkou obcí, ani otázkou krajů, protože ani obce, ani kraje na to nemají dostatek prostředků, že by to měla být právě vláda, která se o to postará. Já, když vidím, že pojišťovny mají 14 miliard rezervu a ta rezerva se použije na něco jiného místo, aby byla změna vyhlášky a nemocnice dostaly z těchto 14 miliard rezervy mimořádnou pomoc právě v době energií, tak si říkám, jestli vláda vůbec ví, kde vládne.
0: Na druhou stranu, má pojišťovna platit energie? Když platí úhrady, které vyplývají z těch smluv?
1: Já si myslím, že pojišťovna určitě by měla platit i energie, protože samozřejmě to jsou všechno náklady na lůžkoden, který pojišťovna hradí. Takže v okamžiku, když bude pojišťovna hradit náklady na lůžkoden v určité výši a jenom energie jsou dvojnásobné výši, je logické, že pokud se nemocnice má postarat o jejich pojištěnce, kteří celý život pracují, řádně platí zdravotní pojištění, tak ty úhrady musí navýšit. A podle mě právě na tyto situace mají pojišťovny rezervní fondy.
0: Já jsem hovořil, pane doktore, s některými občany z vašeho volebního obvodu a oni tedy kvitují s povděkem, že kandiduje někdo, kdo je vlastně zevnitř, kdo tu situaci zná, notabene ředitel nemocnice, a přijde jim i tak trošku podvod, když tam je dosazen někdo zvenku. Ale nese to sebou taky to B, protože když znáte ten vnitřek a znáte ty problémy toho regionu, tak každý jediný člověk si myslí, že ten jeho problém je ten nejdůležitější. Že to, co on vidí jako problém, máte vidět i vy. A tak můžete říct, co teď vy aktuálně, kdybychom měli udělat nějakou parádu věcí, které byste rád řešil?
1: V podstatě jako senátor musím reflektovat názory lidí z regionu. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě je, že musíme hledat průsečík mezi problémy našeho regionu a ostatními regiony, aby to mělo nějaké nadregionální řešení. Myslím si, že všechny tři mé priority, které se týkají zdravotnictví, protože chci řešit oblast, kterou dělám profesně celý život a které rozumím, se týkají zdravotnictví a mají právě i tu nadregionální působnost. Asi ten první bod se týká věci, kterou jsem právě poznal v době, kdy jsme jezdili s mobilními týmy, kdy jsme zjistili, že dopravní dostupnost do většiny obcí v mém senátním okrsku je velice špatná. Hromadná doprava tam zajíždí ráno a večer. V zimě mají mnozí obyvatelé, když budu jmenovat Blahoňov nebo Prosatín, kam prakticky nezajíždí ani pluh, prohrnují si to sami traktorem, mají problém se tím autem dostat k lékaři. A samozřejmě seniori, kteří nemají děti, které jsou je schopni kdykoliv zavést, mají obrovský problém přijet do nějakého většího centra. Navíc obvodní lékaři jsou starší, mnohé ordinace se zavírají, není za ně náhrada. Proto jsme vytvořili koncept právě mobilních preventivních týmů, které by pokračovaly zhruba v tom stejném režimu, jak byly mobilní týmy v době covidu, které by vyjížděly, byla by to větší sanitka s dvěma sestrama, s lékařem, která by byla schopna takto navštěvovat jednotlivé obce, provádět tam základní preventivní prohlídky, udělat tam odběry, v případě potřeby natočit EKG. Následně by se to nemocnici vyhodnotilo a v podstatě další den nebo obden by potom pacienti od nás dostali zprávu, jaký je jejich zdravotní stav, zda to vyžaduje další a další vyšetření u specialistů, nebo zda stačí udělat další takovou kontrolu v rozmezí, řekněme, půl roku.
0: Jak si to mám představit? To je vlastně pojízdná ordinace?
1: V podstatě tak, jak kdysi dávno byly pojízdné prodejny, tak toto by byly pojízdné ordinace, myslím si.
0: A to existuje?
1: Ono to právě neexistuje.
0: Jo, ono to neexistuje.
1: Ono to neexistuje a myslím si, že je to právě ta věc, která by tu současnou situaci, kdy je nedostatek obvodních lékařů a špatná dopravní obslužnost, mohla vyřešit a mohlo by to těm lidem pomoci. Na druhé straně si myslím, že to může mít i obrovská ekonomická pozitiva, protože cukrovka, kterou odhalíme v začátku, rakovina, kterou odhalíme v rámci prevence, je léčba je výrazně, výrazně levnější než léčba rozvinuté onemocnění. A to nemluvím o tom, že při tom časném záchytu my jsme schopni toho člověka léčit a on přitom není invalidní, zatímco v těch pozdních fázích ta kvalita jeho života je většinou dost špatná.
0: Pane doktore, kde to vezmete, to auto, tu pojízdnou ordinaci?
1: V podstatě jsou to upravené sanitky. Když se podíváme na sanitky z integrovaného záchranného systému, ty jsou plně vybaveny jako dobrá ordinace, takže já si myslím, že tento model by naprosto dostačoval.
0: No a kde by ti občané třeba čekali? Protože
1: v malých, úplně v malých obcích samozřejmě se veškeré toto dá dělat v té mobilní ordinaci. Ve větších obcích samozřejmě jsme schopni k tomu vytvořit místnost, řeknu na úřadě nebo kdekoliv jinde, kde by tyto preventivní prohlídky potom mohly probíhat.
0: Co ještě vy vidíte, pane doktore, jako problém? Teď za to možná budete odpovídat, budete muset bojovat, tak?
1: Další problém je v podstatě to, co jsem zmínil před chvílí, ta absence jakékoliv podpory regionálním nemocnicím. Protože fakultní nemocnice má každý pan ministr rád, protože je přímo řídí. Je to taková jeho výstavka, jeho úspěchu. A na to regionální zdravotnictví v podstatě to jde tak mimo ten hlavní zájem pozornosti. Přitom tam jsou ti pacienti, kteří jsou z toho regionu. Ta většina do těch fakultních nemocnic jdou opravdu ti, kteří mají zásadní zdravotní problém, ale většina končí v těch regionálních a samozřejmě obce ani kraje nemají dostatek prostředků, aby tu péči byli schopni dotovat do nekonečna.
0: Děti a mládež?
1: V době covidu zůstaly děti doma ze školy. Nebudu říkat, jestli veškeré omezení uzavírky škol po celou dobu byly správné nebo špatné. Myslím si, že zpětně to vypadá všechno strašně jednoduše. V té době jsme nic nevěděli. V každém případě děti přestaly chodit ven, přestaly se stýkat s kamarády, sedí u počítače, hrají počítačové hry, rozbíhají se u nich právě různé nemoci typu cukrovek a dalších. Některé děti samozřejmě mají tendenci se chytnout špatné společnosti a v relativně mladém věku už přechází k drogám, což si myslím, že je obrovský problém do budoucna.
0: A týká se to třeba vašeho volebního obvodu?
1: Já si myslím, že ten problém je prakticky ve všech větších obcích. Tišnova nevýjímaje, situaci v Rosicích, Ivančicích neznám tak dobře, ale myslím si, že ty problémy jsou všude velice podobné.
0: V Tišnově jsou problémy s drogama?
1: Jsou.
0: No a vy jste říkal, že děti v covidu a tak dále a už je hmatatelný nějaký nárůst cukrovky, obezity a těch...
1: Je jednoznačně, plus mnoho dětí potřebuje psychologa, protože najednou v tom klíčovém věku mezi třetí, šestou třídou zůstali doma a ty děti mají obrovský problém se zapojit do kolektivu. Teď samozřejmě jsou ti, kteří zůstali u počítače, jsou obezní, začínají být handicapovaní. Jsou tam právě další problémy. Já si myslím, že sport není univerzální řešení, které zachrání svět, ale může velice pomoci. A když vidím, jak klesá zase ta celostátní pomoc sportovním klubům právě dorostu a mládeže, když Národní sportovní agentura má o miliardu nižší rozpočet, myslím si, že je to špatně.
0: Takže byste v Senátu lobovala za větší peníze pro místní sportovní kluby?
1: Vysloveně pro sportovní kluby, které se týkají mládeže a dorostu, ty to opravdu potřebují, ale ono se tomu dá pomoci z té druhé strany, což je věc, kterou znám lépe než financování sportovních klubů, a to jsou sportovní preventivní prohlídky. Každé dítě chodí na svou prevenci ke svému dětskému lékaři, tam má prohlídku, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. A pak máme sportovní preventivní prohlídky, jejichž náplň je velice podobná těm, které dělá pediatr normálně. A za ty nahradí pojišťovna, za ty si rodiče platí, ta částka se pohybuje mezi 500 až 1000 korun. Samozřejmě problém v dnešní situaci, kdy mnoho rodin se dostává do existenčních problémů, že rodiče ty peníze nemůžou zaplatit nebo nechtějí zaplatit, a to dítě logicky vypadá z celého sportovního procesu a hlavně vypadá z toho kolektivu ostatních dětí, které mají nějaké vize, nějaké cíle, které je táhnou dál. Myslím si, že tyto prohlídky by se neměly duplikovat a že by měly být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Naopak si myslím, že to, o co oni jsou širší oproti těm normálním, že by se měly rozšířit ty základní. Takže by byla jedno dítě, jedna preventivní prohlídka, jednou za rok.
0: A věříte na to, že se tou preventivní prohlídkou dá vychytat jako maximum věcí?
1: Dá se vychytat.
0: Poznáte třeba, jestli to dítě je na drogách?
1: Samozřejmě dá se to poznat. Já si myslím, že v současné době při vyšetření krve, slin, moči jsme schopni odhalit naprosto přesně, kdy jaké drogy mělo, možná skoro v kolik hodin si je vzalo.
0: Pane řediteli, v případě, že to dopadne dobře a stanete se senátorem za obvod 55, ponecháte si šéfování Tišnovské nemocnice?
1: Určitě si ponechám, pokud s tím bude souhlasit samozřejmě zřizovatel, který o tom rozhoduje. V Tišnově mám řadu projektů, které bych rád dokončil. To je například i ta dostavba nemocnice, transformace části lůžek právě na léčebný rehabilitační ústav. A navíc si myslím, že senátor, který zůstane sedět v Senátu v Praze po velmi krátké době, natolik mimo realitu, že v podstatě už nemá koho zastupovat.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
2: Že by se styděl nějaký umělec zažádat si o statut umělce? Já už jsem si zažádal.
3: Pane Holče, to mi neříkejte. Já bych tady s váma už nemohl sedět.
2: Já to chci dojít taky, Xavre. Mně už to prostě, teď budu slušnej sere.
3: Ale prosím vás, vy vůbec nevíte, co je to pravé umění. To, že na to nikdo nechodí, je jedno. Ale je to ten, oni se chtějí vyjádřit, oni chtějí ty pocity, ty emoce, ty pravdy sdělit tomu celému světu prostřednictvím svých děl, na které se přijde podívat šest lidí.
2: Víte, co je nejhorší, Xavre, že vy jste na to teď káp.
3: No.
2: Oni opovrujou, jak říkají, komercí. Oni jsou neúspěšní, protože nedělají komerci a protože dělají vysoký umění, který mu rozumí málo kdo.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: kdy vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
3: Ahoj Xavre.
2: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
3: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
2: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně. A říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
3: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
2: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
3: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
2: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
3: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
2: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
3: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
2: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
3: No nejde to.
2: Nejde to?
3: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta výška Jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
2: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
3: Ano.
2: Všechny do jedné?
3: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá, jeden
2: třeba
3: autor...
2: Třeba Barcelonu?
3: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině, a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
2: Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
3: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song je jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
2: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
3: Tak,
2: jo.
3: Tak.
2: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaeli, zažil jsi někdy orgazmus?
3: Ano. No, pardon.
2: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
3: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
2: jako
3: zpěváka.
2: Můžeš to nějak vysvětlit?
3: Rozvíst. Totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
2: No ne, prostě, já si říkám,
3: ano.
2: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
3: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
2: Pravě.
3: No. No nic, to je tak
2: souvisí to
3: nějak. Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
2: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
3: Je to tak.
2: Říkáš, cítím to v celém těle.
3: Baví
2: prosím
3: to.
2: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
3: To je blbý.
2: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
3: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
2: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
3: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
2: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné, jo, dnes by to asi vypadalo směšně, když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
3: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštavuju.
2: Seš spíš srdcař než.
3: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
2: že harmonicky autorem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
3: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
2: Kolega Mozart víš, že to tomu říkal jako. Kontrapunkt.
3: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
2: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
3: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
2: kdo má, v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
3: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
2: Jak to producent?
3: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
2: jo,
3: ten divák...
2: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
3: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
2: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
3: Určitě.
2: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
3: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
2: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
3: Všechny.
2: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
3: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
2: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
3: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are the Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
2: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
3: Já bych teď

0: že poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo, jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ona je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten, nevím přesně, jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Radio Ksaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xavere.
0: Měli bychom být někde na prázdninách, že? Ale my tady budeme řešit, co se píše v médiích.
1: Vy víte o něčem lepším, co by se dalo dělat?
0: Nevím. No, máte pravdu.
1: Je třeba vám blahopřát, Xavere. Dvakrát. To snad ještě nebylo za celou historii XTV. Už měsíce je vaše krásné rádio.
0: Ano, ano, to je pravda.
1: A suverénně vítězíte jako nejlepší politický moderátor.
0: Děkuju.
1: Na hlavu porážíte konkurenci poměrem 50:1.
0: Ano, pravda, v anketě internetové, ale děkuju vám za to. No, mám pro vás dobrou zprávu.
1: Jsem s ní.
0: Europarlament schválil boj proti dezinformacím, už bude dobře.
1: Můžu příklad?
0: No.
1: Tak já teďko prohlásím, ta paní je tam úplně k prdu.
0: Fakt jo?
1: No a teď pozor, je to dezinformace nebo není? Jo? A kdo to bude posuzovat?
0: Je to spíš názor.
1: Já když budu vést tu komisi, tak to prohlásím za generální pravdu, mimochodem myslí si to určitě spousta našich spoluobčanů, no a jestli to povede tato paní, tak mi za to zavřou.
0: No, pan europoslanec Zdechovský tady byl na rozhovoru a říkal, že opakem dezinformace je informace. A tito lidé rozhodují, no, v europarlamentu.
1: Oni se totiž představují, všichni tyhle, ty, co mají nápady tohle typu, oni se vždycky představují, jak oni to rozhodují. Oni kdyby věděli, že to budu rozhodovat já, oni by to nepřijímali.
0: Pane Tlustý, co myslíte, bude jednoho dne existovat dotazník nebo potvrzení razítko, toto je v pořádku, neobsahuje to dezinformace. Co myslíte, bude něco takového?
1: To bude čip v uchu, dálkově přenášené informace,
0: ano.
1: Na nějakém citlivém místě vysoké napětí, elektrody, a jak začnete říkat, tahle paní je tam k... už to nedopovíte. Pošlou vám ránu.
0: Fakt, to, takhle to bude jednoduché.
1: Takhle to dopadne.
0: Já mám totiž pocit, že dezinformace, o tom se pořád to někde řeší, je to pořád mediální téma, ale nemůžu se zbavit dojmu, že to je prázdné téma, jak by řekl taťka Klaus.
1: No tak, jak ztrácí některé mocenské síly pozice, to je zrovna ono, jo? Brusel moc nepotvrzuje, že jsou to tam skvělé nápady. Spíš čím dál víc lidí po celé Evropě začíná tušit, že je to nějaký divný. No tak jak ztrácíte pozice a moc nevíte, co s tím, no tak co vás napadá? No tak zakázat nekonstruktivní kritiku, jo? Zastavit dezinformace, prohlásit, že když tady Tlustý říká, že ta paní je, jo? No to je dezinformace, samozřejmě, ne jeho názor. Já si vzpomínám, že na jedné besedě na venkově na počátku 90. let vstal rozčilený člověk, že si zrovna přečet nějakou hrůzu a že ví, že to je čistá lež. Jak to je, se to smí psát? Říkal. Když on ví, že je to lež. A já jsem mu říkal, a to je dobrý. Ať to píšou dál. Jestli vy a tady všichni ostatní víte, že je to lež, tak to vůbec ničemu nevadí. Musíte se v tom zorientovat sami, jakmile někdo začne zakazovat, tak začne zakazovat to, co se mu nelíbí, ne to, co je lež nebo pravda. Prostě bude to účelové zakazování. My teď to přesně vidíme, teď krásně vidíme, jak pravdy jsou pravdy jedněch a pravdy druhých jsou dezinformace.
0: Tak, Lukáš Kovanda, ekonom, v Rusku se tomu říká ekonom, prosím vás, psal někde na sítích, jo? Euro kriticky oslabuje vůči dolaru. Teď by ho kupoval jen blázen z ní mezi devizovými obchodníky. A klíčovým důvodem je to, že Evropská centrální banka není schopna přijít s jasným plánem, jak bojovat s inflací. Během pár týdnů může být na paritě k dolaru prvně od roku 2002.
1: Čili, že bude jedna ku jedné.
0: Tak jsem to pochopil.
1: Euro k dolaru. No to je docela chytrý pan Kovanda.
0: No jasně.
1: Jo, já si ho rád čtu. Je to pravda, to, co říká. ale nás víc trápí, co ta naše koruna a co ta naše inflace a to jsou hrůzy, takže že Evropská komise neumí moc bojovat s inflací, no jak by mohla, když tiskne peníze, jo? To je divný boj. Na to je jednoduchá odpověď. Přestaňte tisknout peníze, bude vybojováno. Když tisknete peníze, tak řeči o boji s inflací jsou jenom propaganda, dezinformace. To je dezinformace. Víte, když někdo dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že bojuje s inflací, tak je to lež neboli dezinformace. A to dělá jak Evropská unie, to dělá česká vláda. Teď zrovna. Česká vláda takhle oblbuje naše občany, dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že jsou protiinflační. Ne, nejsou.
0: Tisknou peníze?
1: No jo.
0: A kde tisknou? To tisknou?
1: A to se dneska odehrává v počítačích.
0: Jo.
1: To jsou všechno elektronické. Dřív to bývalo točili klikou tiskárny.
0: Jo.
1: Za starých časů. No.
0: Dneska už to
1: tak. Ale pouštěj do oběhu, čím dál víc peněz, zboží je pořád stejně. Já bych se odvážel to vysvětlit, jo? Protože ono je to strašně jednoduchý a lidi si myslí, že je to složitý. To je strašně jednoduchý. Peníze jsou na to, aby obsloužili výměnu zboží mezi lidma. Někdo chce koupit auto, někdo chce prodat dům, někdo chce koupit hlávku zelí. A přiměřeně tomu, jak ty lidi obchodují a prodávají si věci, musí mít bankovky, peníze, které to obsluhují, kterými se to, ta směna provádí. A proto platí, že víc peněz v oběhu potřebujete buď, když přibude toho zboží, neboli když ekonomika roste, více se vyrábí, poskytuje se více služeb, je toho k obchodování více, potřebujete na to více peněz, tak to je oprávněný důvod, proč přidat peníze do oběhu. A druhý oprávněný důvod je, že rostou ceny. A jak rostou ceny, tak na to samý zboží je ho sice stejně, ale víc stojí, tak taky potřebujete víc peněz. No a teď už je tohle jednoduchý. Když centrální banka začne pumpovat do ekonomiky peníze, zvyšuje se počet těch peněz v oběhu, tak ta ekonomika reaguje, když nepřibývá to zboží jediným možným způsobem. Rostou ceny. No, a když se dělají dluhy a k tomu se tisknou peníze, tak se ty peníze znehodnocují, neboli zvyšují se ceny, probíhá inflace. A to je přesně to, co prožíváme. A ještě bych tomu dodal, mám ten dojem, že v Německu je inflace 8%, u nás je 18%. Jo, tak to jsou dvě krásná čísla. Za těch 8% za to můžou tištěné peníze v Bruselu, za těch 18% za to můžou z části inflace zvenčí, ale taky špatné hospodaření naší vlády, takže panu Fialovi bych připsal těch 10% bodů za jeho nezodpovědné hospodaření, to je těch 10% inflace navíc. Mm-hmm. Tak je to jednoduché, je to teda zjednodušený, jo, ale docela je to blízké pravdě.
0: Teda patřím spíš do té skupiny, co si kupují tu hlávku zelí, než ti, co prodávají ty domy, musím říct.
1: No, a to je jedno, tam to vidíte taky.
0: No,
1: možná, že na té hlávce zelí to vidíte ještě lépe a víc, než na těch domech a autech.
0: Politická odpovědnost byla vyvozena, pane Tlustý, pozor, nevidím důvod k rekonstrukci vlády, řekl pan Fiala. Ten jde na ruku tomu stanu, vyloženě.
1: Tak a je to dezinformace?
0: To je dezinformace.
1: Nemělo by se to zakázat takovýhle blbosti, říkat lidem?
0: Tady se to zakazuje těžko ještě v tomto dů. Tam je pan Železný u toho.
1: Oni si to ty pánové tak fakt myslí. No, no to je mých líto. No. No tak já vám řeknu, co si myslím, že by měl pan Fiala udělat. Jo. Pan Fiala by měl běžet za panem prezidentem, Zemanem. Oni jsou prý v dobrých vztazích.
0: Ano, to se říká.
1: No. Ať je to jak chce, tak by tam měl běžet a říkat prezidente. Nic jiného mi nezbývá. Nový ministr vnitra. Jo? Chce to novýho ministra vnitra. Víte proč? Prezidente, teda Xavere. On totiž předseda politické strany, ve který řádí kauza, vy tomu říkáte hezky, jak slepičák.
0: Slepičák.
1: Kauza slepičák. No, to je taky milý označení. No, náměstek primátora, jo? Ten, je to tak? Náměstek primátora. To není žádná kauza někde v malém městečku na venkově. Jo? Náměstek primátora Prahy s takovým rozpočtem, jako Praha má, to je kauza jako hrom. A to není o tom, co je prokázáno a jaká je opravdu vina. To symbolicky nejde dohromady. Není možný, aby spravedlnost na vnitru garantoval předseda strany, která je prolezlá slepičáky.
0: Víte,
1: to nejde.
0: Včera to pokračovalo v Poslanecké sněmovně. Byla mimořádná schůze kolem toho. Nevím, jestli jste kousek viděl.
1: Já si to nedopřávám.
0: Já si to dopřávám. A mám z toho jeden zásadní poznatek. Oni tam mluvili, politici jako z různých stran. Z SPD, z ANO, teď z koalice celé a tak. A ono vlastně celá ta přestřelka několikahodinová byla o tom, že oni se dohadovali, kdo z nich je větší zloděj.
1: A to je hezká soutěž.
0: No, bylo mě smutno.
1: Byl tam někdo, kdo nesoutěžil?
0: No, no všichni. Ty máš Čapí hnízdo, ty máš Stoku, no. Ty máš tohleto, ty máš...
1: A to je pravda, ne?
0: Je to všechno pravda, no. Ale kde jsme?
1: No, protože to se neodvažuju pojmenovat.
0: Na této nejvyšší, rozumíte, Poslanecká sněmovna, tak se tam vlastně ti lidi dohadují, kdo z nich je větší gauner.
1: Ano, ano. No.
0: A to mě přišlo najednou...
1: Já bych je rozsoudil. Já bych řekl, tady jeden za 18 a druhý bez dvou za 20.
0: No přesně.
1: Tak, tak. A ty bys akorát měl mlčet, jo? Ty s tou tunou másla na hlavě, ty vůbec nevystupuj. Oni by si mohli lidi vzpomenout, jak je to s tebou.
0: No.
1: No.
0: Teď tam Babišovi připomínali Pitrárem, koho všeho tady.
1: No,
0: ty.
1: No.
0: Ale prohrával to podle mě ten Rakušan, který neměl sebe menší snahu něco vysvětlit. Já tam sebevědomně přišel, vysvětlil, že se vlastně nic neděje a že nikdy neodstupí.
1: A tam se myslím říká pštrosí politika, ne? Zavrtat hlavu do písku, no a nic nevidíte. Jste suverénní, no kouká vám zbytek těla, no.
0: Je to ta nová kultura politická?
1: Ne, je to strašný, no.
0: Je to ještě horší.
1: Já na tom ale vidím jednu pozitivní věc, víte? Na 90. léta se brzo začne vzpomínat na ty zlatý časy, jo? Na tu nádhernou první Českou republiku na konci minulého tisíciletí. Jo? Z
0: to
1: toho se
0: stane.
1: No. Já se k tomu tímto hlásím. Jo? My jsme ty vykopávky z té doby. Kde jsou ty časy, když to stálo?
0: No, já vím, že se to říká.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. No. Paragrafu 180, no. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám rukou ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
3: Pane Holče, je tady čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
4: Náš Saša?
3: No, taky, máte nějaký drobný dárek?
4: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
3: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A teď jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
4: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
3: No, ale měl byste být vybavený.
4: Ale já nevím nic už.
3: Mohli jsme Sašovi poslat
4: nějaký dopis, nějaký kompro?
3: Něco v ruštině třeba?
4: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova. Tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace. Protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním. A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchody, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás táhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy, a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil, a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 000 měsíčně. což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc a dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ač už ne studenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce. Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze. Nebude z

0: tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohle to všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu náš, polistopadový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
0: No já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň Německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal

0: 10%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
0: Je to pravda, a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít, na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: V podstatě. Není to zakázané, ale to nemožné.
0: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
0: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, jestli tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
0: Tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
0: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
0: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí. Za 4 roky to praskne.
0: Naschledanou.

0: Bořek Semrád je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Bořek Semrád je jednak ředitelem nemocnice v Tišnově, spousty let, co si já pamatuju.
1: 18.
0: A také kandidátem do Senátu, parlamentu České republiky, prosím, a za obvod 55, což je Brno město. Znamená to, že vy, který roky působíte v Tišnově a žijete tam, tak míníte reprezentovat občany na rozdíl od jiných, jak jsem s pobavením slyšel, že někteří praští herci přijeli do Brna venkova a do Brna města, že budou reprezentovat pan Töpfr, o kterém teda navíc mám pocit, že v politice za sebou nezanechal nic dobrého. Ale tak proč jste se rozhodl na ten Senát, pane řediteli?
1: V podstatě ten senátní obvod 55, který se jmenuje sice paradoxně Brno město je na území obvodu asi ve 20%, jinak zbytek je samozřejmě Brno venkov. Je mě blízký, prakticky v tomhle obvodu žiju, pracuju, pochází z něho moje rodina, maminka pochází z Tišnova, otec pochází z Vysočiny, takže prostě je to obvod, který znám velmi dobře.
0: Mimochodem, co vy si o tom myslíte, s vědomím, že se vám na to těžko bude odpovídat, že se najednou někdo, kdo s tím obvodem nemá lautr co společného, možná tam jednou byl na nějakém natáčení, mám teď na mysli toho pana Töpfra, který je sice dobrý herec, ale mizerný politik, jak víme, ale někdo ho tam dosadí, on kandiduje za nějaký prostor, za nějakou oblast, ke které nemá žádný vztah. Co si o tom myslíte? Proč to tak je?
1: Já jsem z toho měl takový pocit trošku, že snad nebyl možná jiný kandidát. V každém případě pana Töpfra si pamatuju, že u nás v Tišnovské nemocnici točil jeden díl z humoresek.
0: Tak to už je důvod asi.
1: Což je možná ten zásadní důvod.
0: Tak, pojďme teď na tu Tišnovskou nemocnici, kde vy jste tedy po léta ředitelem, pane Semráde. Jak moc zasáhnul Tišnovskou nemocnici COVID od samého začátku až do teď?
1: Já si myslím, že nemocnici, stejně jako všechny malé nemocnice, ten COVID zasáhl velice. Zasáhl to i kvůli tomu, že máme hodně staré pacienty, kteří byli ohrožená skupina. Na druhé straně musím říct, že v nemocnici pracují úplně fantastičtí zaměstnanci, kteří pomáhají výrazně víc, než by odpovídalo jejich popisu práce. Takže Tišnovská nemocnice jako jedna z prvních, no možná úplně první v republice, zahájila právě mobilní testování, abychom vyšli vstříc důchodcům a vůbec seniorům v našem regionu, kteří se samozřejmě báli přijet na vyšetření, protože v hromadné dopravě bylo riziko covidu. Ne vždy měli děti, které měly prostor je do té nemocnice dovést. Prakticky v době covidu zaměstnanci jezdili od Jihlavy až po Veselí na Moravě. Mhm. Takže já si myslím, že covid nás zasáhl velice. A myslím si, že nemocnice udělá obrovský kus práce.
0: A ekonomicky?
1: Po stránce ekonomické bych řekl, že díky právě nasazení těch, co jezdili s mobilními týmy, jsme byli schopni COVID ekonomicky přežít, protože samozřejmě nemocnice byla napůl prázdná, protože staří lidé se báli jít na LDNku právě, aby v nemocnici něco nedostali.
0: Uhum. A to znamená, že se snížily platby?
1: Snížila se úhrada od pojišťovny právě na lůžka a na druhé straně zase jsme navýšili ambulantní úhradu právě díky těm mobilním týmům, které intenzivně jezdili. A byla to opravdu obětavost sestřiček a doktorů jak z nemocnice, tak i některých obvodních lékařů nebo specialistů z Tišnovska a Kuřimska, kteří jezdili, protože vím, já jsem s nimi jezdil také, protože bylo potřeba každého doktora. A vím, že jsme někdy končili o půl jedna, když jsme v nějaké továrně ještě testovali noční směnu s tím, že děvčata nastupovali ráno na 6 do práce.
0: Teď je všude v médiích velká diskuze o těch cenách energií, jak to může zacvičit tu ohledně domácností, tu s průmyslem a také třeba se zdravotnickými zařízeními. No, co se může stát v Tišnovské nemocnici, když vyrostou násobně ceny energií?
1: Je to prakticky likvidační, protože samozřejmě ty energie, pokud vyrostou na řádově o jednu desetinné místo, to znamená na desetinásobek, tak je to obrovský problém, protože nemocnice na to absolutně nemá peníze. A když jsem slyšel našeho pana ministra Válka, jak prohlásil, že on se zasadí, aby do fakultních nemocnic se energie dodávaly, tak mě trošku mrzí, že zapomněl, že tady máme i pacienty právě v těch malých regionálních nemocnicích a na ty vůbec nemyslí. Na druhé straně naše sestřičky šily roušky pro celý Tišnov, já si myslím, že zvládnou uplést ty svetry pro naše pacienty.
0: No jasně, a svetry to je takový hezký symbol, ale jak všichni víme, svetry nic neřeší. Jaký může být, pane řediteli, ten nejbrutálnější scénář?
1: Ten nejbrutálnější scénář by samozřejmě mohl být ten, že zavřeme nemocnici. Na druhé straně naštěstí jsme příspěvková organizace Jihomoravského kraje, který deklaroval, že nám v této situaci pomůže. Ale je otázka, kam až může vést krajská pomoc, protože kapsa Jihomoravského kraje v současné době také není bezedná a kraje se potýkají taky s obrovským nedostatkem financí.
0: Pokud vím, tak ta Tišnovská nemocnice prochází, nebo v posledních letech prošla výraznou renovací, dokonce tam přistavený přes ulici. My znalci víme jakýsi nový trakt. Co se tam vlastně změnilo za poslední roky uvnitř?
1: V podstatě my se snažíme, aby ta nemocnice zaprvé odpovídala standardům současné doby a současně, aby to bylo příjemné místo pro naše pacienty. Takže investice, která nemocnice dělala sama, směřovaly právě na park, kde naši pacienti mohou rehabilitovat, mohou chodit na vycházky, trávit tam čas s rodinou. A na druhé straně přes silnici právě na pozemku bývalých starých garáží se postavil komplet nový ambulantní trakt, aby právě nedocházelo k mísení ambulantních pacientů a pacientů na oddělení, což se jednoznačně ukázalo právě v covidu, jak to může být problematické. Mm-hmm.
0: No a to znamená, že to, co je ambulantně, tak probíhá přes ulici?
1: Probíhá přes ulici, přesně.
0: A ta lůžková oddělení
1: zůstala? Lůžková oddělení zůstala v těch dvou starých budovách nemocnice. Mm-hmm. S tím, že máme naprojektovanou i rekonstrukci vlastní nemocnice, s tím, že by ta stará přístavba, která vznikla za protektorátu, která je staticky narušená, že by byla odstraněná a vznikl by tam nový nemocniční pavilon s vybavenou rehabilitací tak, aby to odpovídalo potřebám nejen Tišnovská, ale celého regionu.
0: Vy jste řekl před chvílí, že za jistých okolností ta cena energií může být likvidační, že by dokonce musela nemocnice případně vaše zastavit provoz. Teď se ucházíte o pozici v Senátu. Co můžete jako senátor s tímto udělat? Možností není moc, jak víme.
1: Možností není
0: Jaký
1: moc.
0: Jaký máte plán zkrátka?
1: V podstatě, co se týče energetické situace, jako jeden senátor samozřejmě nezmůže nic. Senát může na návrh senátorů nebo senátních klubů podávat návrhy zákonů, změny zákonů, novely. Můžeme samozřejmě ze Senátu tlačit na poslaneckou sněmovnu, aby buď změnila současnou energetickou situaci legislativně, nebo aby tlačila na vládu, aby to bylo vyřešeno vládní vyhláškou.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednou o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Jo? Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám i zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako my dneska nemáme...
1: Nepustíte tam ty
2: ano,
1: novináře.
2: To je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě je potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také
2: masivní úniky. Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těmu nikomu nedocházelo. A měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zda zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro si ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce
2: no,
1: 0,5 miliardy, v roce 2023.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
2: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který jak si nás teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s ním počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marii Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale byla to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic. Nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován, myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách právnické fakultě může rozevírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuji rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Ta společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi

0: co ji dopustí.
1: Ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi jako sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Moment, bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být vy.
0: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě toho, něčeho.
0: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky k tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
0: A tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Bradáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Vys máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchy.

0: perfektní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. Hmm. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kaos, který nyní nemá. Hmm. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kaos v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Hmm. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom tak nějaký výkřik, snaha?
0: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, aha, dočte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství, a tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dimun.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 25. a naším hostem je Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Abych měl klidné spaní, pane prezidente, je možné vyloučit, že...
1: Někoho vyloučit chcete?
0: Já to jenom dokončím. To bych možná chtěl vyloučit z dopravy, jak se říká, ale já pořád jsem u toho obřího schodku rozpočtového. Je možné vyloučit to, že toto je věc, kterou někdo organizuje schválně?
1: To není moje karta. Že říkám, že to vyhovuje státu vždycky. To je jasné. Nemyslím si, že někde si nějaký skřítek v tom státu, který říká, udělejme větší inflaci a bude to dobře. Ono tak není. Tomu státu to vyhovuje de facto. Ono mu to nejen, že nevadí, ono mu to ten státní dluh snižuje, který by jinak
0: to je,
1: složitě...
0: Ale ten schodek mu nevyhovuje přece.
1: Schodek mu nevyhovuje, ale schodek, když bude splácen inflací poškozenými penězi, no tak je to pro něj daleko lepší. Ale ten schodek on platit nebude. Žádnej na paní ministryně Langšádlová nebo ministryně, já nevím, jak se jmenují všechny, Hubáčková už není, teď to skončila. No tak ta to nebude platit z ničeho, že? To bude platit daňový poplatník.
0: S tím
1: další generací.
0: Ruku v ruce jde debata, kterou jsme také pozorovali v médiích před pár dny, a to je to zvyšování platů politiků. Mnozí občané to považují za víc než drzost, se říká chucpe odborně, jestli se nemýlím. A nejsou s tím spokojeni, zatímco politici tedy v této věci moudře mlčí a dokonce někteří z nich řekli, že by to neměli být politici, kdo jim budou určovat mzdy.
1: Tak já souhlasím, že pro politika je, jestli není naprosto darebným člověkem, a to řada z nich určitě je, tak pro politika to, že musí nakonec na zasedání vlády hlasovat o tom, kolik budou platy těch či o něch, to znamená jich samotných nebo v parlamentu. Pro drtivou většinu z nich to není milá událost. Ty by byly, řada z nich by byla šťastná, kdyby to dělat prostě nemusela. Byl by šťastný, kdyby to někdo určil za ně. Ale proto jsou to politici, že v té zemi už nikoho jiného nad nimi soudcího prostě nemáme, žádného diktátora, který by tohle mohl dělat, prostě nemáme, naštěstí tedy. Takže ty politici musí cudně říkat, že si tolik nezaslouží a že by bylo lepší, kdyby se na dlouhou dobu řeklo, že stop platům politikům. Já tomu rozumím. Problém prostě.
0: Problém.
1: Kdo v každý jiný, zemi.
0: A kdo jiný by mohl určovat plat politiků?
1: Nikdo jiný než sami politici. To je právě to.
0: Já jsem se k tomu chtěl hrdě přihlásit. Že to klidně byste vezmu na svá bedra.
1: To by bylo bezvadek. Já myslím, zkusme to dát jako návrh zákona, že vy byste spravedlivě se díval, jak rostou mzdy všech lidí a k tomu přiřadil
0: též odměny bych rozděloval.
1: Odměny, politiku.
0: Tak, pane prezidente, vy máte před sebou novou knihu. Cítím, že z ní máte radost, protože jste ji tak pyšně přinesl. Konec Československa, 30 let od Willy Tugendhat. To je novinka z tohoto týdne, myslím.
1: To není novinka tohoto týdne, to je novinka dnešního rána. Já jsem tu knížku dostal někdy v 10 hodin ráno a už jsem ji stačil prolítnout. Je to knížka, kterou jsme připravili, když se rozhořeli letos kolem Willy Tugendhat debaty, jak to všechno bylo, nebylo a tak dále. Tak jsme usoudili v institutu, že my, kteří jsme to prožili, nejenom já, ale kolega Weigl, který byl od roku 90 nedaleko mě, kolega Jakl, který byl také blízko, tak jsme se rozhodli, že dáme dohromady několik našich textů a vznikla tadyhle ta hezká knížečka. Doporučuji opravdu každému, aby si sehnal, koupil. Já myslím, že to je překvapivé, přesvědčivé. Já považuji za, nebudu citovat své texty, ale myslím, že jsou dokonalé ty texty toho kolegy Jakla a kolegy Weigla. A možná úplně hlavní teze, která z toho mě bije do očí, a Weigl říká něco podobného, ale ten Jaklův název je Tugendhatem rozdělení skončilo, ne začalo. To je teze, kterou my musíme bušit do našeho veřejného povědomí. Prostě v momentu z toho zpovězného sezení s Mečiarem pod tímto stromem, který už museli, nevím, jestli museli, ale v každém případě zbourali, tak to už byla ta federace dávno ztracená, to už byla dávno pase. Náš úkol byl jen a jedině zařídit, aby to rozdělení bylo klidné, přátelské, co nejspravedlivější, aby na tom co nejméně lidí bylo tím poškozeno a tak dále. A to já myslím, že tady v těch textech Jaklových, Weiglových i mých v podstatě se důsledně říká, vysvětluje, a jestli někdo, já skoro si myslím, že to každý ví, ale jestli to někdo opravdu neví, tak ať si to prosím vás přečte, určitě to na našem webu našeho institutu najde, jak si tu knížku objednat.
0: Takže na stránkách Institutu Václava Klause to je k dispozici. Tak zítra máme, pane prezidente, ten státní svátek. Co to znamená?
1: Ten státní svátek,
0: no, 28. října. Co to znamená pro vás vnitřně a co to znamená pro vás fyzicky, co všechno zítra zvládnete? Ale pojďme prvně od té vnitřní věci. Jak to prožíváte? Protože přeci jenom je to významná věc.
1: Tak zaprvé pro mě je to svátek. Pro mě je to nejvýznamnější z našich svátků. Ano, v tu chvíli došlo k obnovení naší, nebo znovu vytvoření naší státnosti po staletích neexistence této státnosti. Revoluční moment. Prostě nesporný přelom, změna, zásadní posun někam jinam. Takže je to oprávněně náš hlavní svátek. Mě strašně zlobí, když čtu dopředu, ale já myslím, že k tomu prezident Zeman přidal své zavínění. Když čtu, nám už týden běží na České televizi reklama, že zítra večer v 8 hodin bude probíhat ve Vladislavském sále udělování medailí. A já křičím, dupám, zlobím se. To přeci není udělování medailí. Udělování medailí je malá prkotina výročí státního svátku. Zeman to přetočil na udělování medailí. Pro mě a všechny předchozí prezidenty to byl státní svátek a pokus něco zásadního k tomu výročí říci. V době, jak se měnila doba, proto bylo leckdy možné říci něco jiného. Udělování medaile byla doplňková věc. Zeman, který nepronáší projevy a jenom komentuje něco sem tam, tak ten z toho udělal udělování medaile a ta Česká televize na to skočí. Tak zaprvé tohle mě strašně popuzuje. Já bych si přál zásadní projev prezidenta republiky k tomu. Já jsem se o něj pokoušel, já myslím, že Václav Havel se o něj pokoušel. To byly pro nás pro oba zásadní projevy, které jsme měsíce promýšleli a připravovali. Teď to zmizelo, teď nezní tady nějaké zásadní slovo. Takže říci, že tím si vzpomenem na toho či onoho, kdo by si to ještě zasloužil. A já vím, že jak plyne čas nejen od toho roku 1918, to už nejsou pamětníci, ale jak plyne čas od těch velkých historických přelomů, no tak ono je to strašně obtížné vybírat ty vyznamenané. Já vím, že se to, a vždycky jsem říkal, že se to snadno vybíralo Václavu Havlovi, ta najednou byla mezera toho komunismu a byla šance těm, kteří by si to byli bývali, zasloužili a nedostali to v těch 40 letech toho komunismu, tak se to snadno dohánělo. Za mě už to bylo složitější, no a teď je to samozřejmě horší. Já jsem zásadně proti vyzobávání někoho, kdo by si to ještě eventuálně mohl zasloužit, kdo prostě je neznámá, neviditelná figurka, kdo to Zemanovo vyznamenávání dávno mrtvých, dávno neexistujících, je Zemanovo vyznamenání cizinců. Já jsem žádnému cizinci za 10 let svého prezidentování 28. října nedal žádný řád České republiky. Já si myslím, že to je náš svátek a nám se má dávat. Já jsem vůbec odmítal dávat cizincům, já myslím, že někdo v Tramtárii a na Ukrajině zaslouží ukrajinský řád, ale nezaslouží řád český prostě. A takže já jsem proti tomu vyznamenání. Někoho, kdo má nějakou přímou souvislost s naší zemí. Já vím, že to samozřejmě porušovali nejrůznější prezidenti. Nechci jmenovat jenom slavné komunistické prezidenty, kteří dali nejvyšší státní vyznamenání k nějakému šéfovi komunistické strany na světě, ale já vím, myslím, že by se dali najít případy i za první republiky, kdy to Masaryk dal slavně Mussolinimu třeba a tak dále. No a čili je to náš řád a patří do našich rukou a prostě já zásadně protestuji pro to, aby se obdarovávali. Já jsem za celých těch 10 asi 4krát dal někomu ze sousedních 4 prezidentů. Sousedních 4 zemí, kdy už to bylo naprosto neúnosné. Oni rozhodli, že mě udělí řád a jako bylo tak jako očekáváno, že já udělám protitah a já jsem se bránil a říkal jsem, že ne to a tak. Já jsem 4 kolem dal nakonec tento řád, ale ne 28. října. Ne, to bylo při státní návštěvě Polska, při státní návštěvě Rakouska, ale ne 28. října, to je naše oslava a tam by se takhle ty řády měly dávat.
0: Tuším, že zítra mimo jiné dostane řád ukrajinský pan Zelenský a to by byla výjimka? Nebo,
1: Pro mě by to výjimka nebyla, já myslím, že ukrajinský řád si určitě zaslouží a ukrajinští poslanci mu ho určitě dají, ale český, nevím.
0: Pokud vím, vy budete mít projev v Míčovně Pražského hradu zítra někdy v dopoledních hodinách.
1: V poledne, promiňte.
0: Už ho máte promyšlený a pokud by tam byla nějaká důležitá věc, o které budete hovořit, mohl byste aspoň částečně říct, čeho se bude týkat?
1: Vy šikovní lidi, když budete zítra ve 12 pronášet důležitý projev, tak vy se tomu začnete věnovat v 11.20 a za tu chviličku si připravíte a sesumírujete všechny zásadní věty. Hloupější lidé mého typu to samozřejmě píšou, už 2 týdny si to promýšlí, už doplňují, každý večer si to vemou domů, přidají tam, změní tam pár vět, opraví formulace, tady se to nerýmuje, tak se tam přidá něco jiného, dají to přečíst kolegů v práci, jestli nenamítají zásadně a tak dále. No a to já už dělám nejméně 14 dní každý den.
0: Takže vypíchněte jednu věc, co tam bude.
1: Nevím, já to svou nemám teda, ale já bych vám to rád prozradil, ale nevím, tak já zaprvé ten můj projev v každém případě zdůrazňuje jeden moment, že to sice není projev, který by měl vyhlašovat blbou náladu, ale je to projev, který řekne, že i když v těch 104 letech podobných projevů a výročí jsme to slavili v různých situacích, v různých momentech, v různých náladách, tak přesto a byly hrozné, někdy vůbec nebyly možné oslavy, konec konců oslavy nebyly ani v covidové éře, tak mimochodem, jak ukazovalo to, o čem jsme teď mluvili, tak přesto jsme něco mohli slavit a tentokrát můžeme to slavit, že jo, není žádný absolutní zákaz, ale já myslím, že jsme, a to je jedna z mých zásadních tezí, že teď to pravděpodobně oslavujeme v v nejhorší chvíli našeho polistopadového období. To je teze číslo jedna, jak já to cítím. My jsme v takové situaci od roku 90 nebyli. Tenkrát, já nemluvím o dobré či blbé náladě, ale tenkrát byla pozitivní expektace, radost, šance do budoucna, příležitost něco dělat. Teď je krize, inflace, špatná nálada opravdu. A ne, že by někdo vyhlásil, ale to je moje základní teze a já bych si velmi přál, aby si lidé, kteří jsou zodpovědní za naší zemi a za naší budoucnost, aby prostě se k tomu přiznali a připojili a řekli, teď jsme v této situaci a teď je třeba udělat změnu, jít dál a tak dále. V tisících jedna věcí od dalšího budování obřích deficitů státního rozpočtu počínaje po já nevím, co ještě. Takže o tom je ten můj pár minutový projev, že já vím, že posluchači neposlechnou víc než tak 7 minut nebo něco takového, tak je skutečně krátký. Proto každá ta věta je vyčištěná. Budu určitě dneska ještě škrtat adjektiva. Rozumím. Aby byl o kousek ještě kratší.
0: Ještě mě zajímá váš osobní názor na jednu věc, kterou takový fenomén v posledních týdnech, nevím, jestli to sledujete v médiích, která různí aktivisté poškozují například umělecká díla, velmi drahá a vzácná, a přilepí se vždycky někam. A já to, pane prezidente, v tom svém jednoduchém uvažování pořád neumím pochopit.
1: Já myslím, že jestli jsou tady nějaký majitelé a výrobci kvalitních lepidel, tak já myslím, že já bych jim poradil, aby těmhle těm lidem dali svá nejkvalitnější lepidla, aby když se přiletí, aby už se nedali nikdy odlepit, aby už tam navždy museli zůstat. To by byl správný trest.
0: Já přemýšlím, kam se mám jít já přilepit.
1: No, kde by vás všichni viděli.
0: Co mám polít? Co
1: a máte tolik toho lepidla, aby...
0: Seženu, pane prezidente. Vede to někam? Jsou aktivity tohoto druhu k něčemu?
1: Prostě samozřejmě, že ne. Neváte mě zavádějící otázky, o kterých víte, že na ně mohu odpovědět ten jedním jediným způsobem. Vždycky to byl nějaký blázen, který chtěl tu v Louvru, tu někde jinde poškodit nějaké umělecké dílo, že si to zrovna teď narůstá. Ano, že ta doba je bláznivá a všichni mimořádně šílení lidé dostávají zdánlivě podporu, protože si na sociálních sítích najdou svou malou bublinku lidí, kteří jim zuřivě tleskají a kteří je tam podněcují a oni si myslí, že ta bublina je dostatečně velká a že vlastně to je veřejnost a to je názor lidí a tak dále. A tahle ta popletenost, která nikdy nedosáhla takových rozměrů jako teď, té se já opravdu děsím a nevím, co mám říkat svým synům, už ne, ty tomu rozumějí, ale vnoučatům.
0: Ještě jedna krátká věc. Už je několik týdnů po komunálních volbách a hlavní město Praha ještě nemá vládnoucí koalici. Údajně je to tak, že vedení ODSky tlačí na ty pražské politiky, aby byla jaksi koalice na vládním půdorysu. Tedy s Piráty, ti jsou dnes svázaní s panem Čižinským a Praha sobě. Zatímco to vypadá tak, že někteří členové té spolu by rádi vládli s hnutím ANO. Jak myslíte, že to dopadne a máte pochopení pro ten krok vedení spolu?
1: Dopadne? Ne, já si myslím, že ty volby. To je jedna ze součástí také toho mého projevu zítřejšího. Prostě je rozpad politického systému, rozpad politických stran a náhražkou toho rozpadu politických stran jsou modely trojkoalic, pětikoalic, šestikoalic, dokonce někde jsem objevil v nějakém krajském městě. Ale přeci vytváření koalic, často i předvolebních koalic, není nic jiného, než co jsme nenáviděli za komunismu, a to byl systém Národní fronty. Prostě to bylo, že nebojují jednotlivé strany o své místo na slunci, nepřichází se svými konkrétními návrhy. Prostě to je zamotání toho celého systému. Takže jestli v Praze nakonec bude vyhrávat pětikoalice nebo šestikoalice, je to beznadějné. Nadějné v každém případě.
0: 25. díl, pane prezidente, právě končí a já se těším na 26.
1: To bude kolem 17. listopadu, to bude další výročí.
0: Těším se, pane prezidente. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte, čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytáhli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytáhli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi, no ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měli podíl cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle sportovně. Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář. Ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco schnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze, nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 000. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu vícemístným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 000.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a to je nějaký oficiální údaj, jo? To...
2: Nebo to se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit. Už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního

0: Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
0: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války?
0: Když mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
0: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
0: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
0: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
0: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
0: Ne,
1: jestli...
0: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šeré Rusy.
0: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
0: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
0: Jsou?
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
0: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý. A on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt, nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu. Jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
0: Nechceme, my
1: ale
0: chceme...
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
0: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
0: ano,
1: věci.
0: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
0: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
0: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká ale přeprava nebo něco takového? Ne?
0: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
0: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
0: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
0: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
0: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mhm.

0: Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. A na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci, například Uber, a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu, že to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky, určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
0: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě, jo.
0: Jo, v Istanbulu, nevím, v Seville, v Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického
1: A vy
0: taxíka.
1: byste do Uberu teda nesednul z principu?
0: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost,
1: To nevím.
0: lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka,
1: Já nevím, kdo je pan
0: který
1: Kvasnička tu.
0: to je majitel radiotaxi AAA, jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: Jako
0: jiném to není.
1: úplatek
0: No to
1: za.
0: není úplatek, to je platba.
1: No, tak vy
0: To je
1: jste začínal
0: oficiální.
1: tu odpověď tím, že je to
0: No
1: úplatek.
0: jasně, jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím je po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a samá nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No,
1: Já bych
0: protože na
1: asi.
0: to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok. Otrok svý práce. Jo? Vemte to tak,
1: No, ten
0: že
1: můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
0: jasně,
1: Ale
0: to
1: to
0: chápu,
1: zase jako.
0: to chápu. Jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty a zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 kilometrů za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo? Když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 krát 720 korun, což je 5600, 5720 korun. Jo? a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělené povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz. Ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás, občany, potrestáte.
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
0: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, používáte kompas? Máte ráda kompas?
2: Já mám kompas, zatím jsem ho ještě nemusela použít. Vozím ho sebou v autě pro případ, že by třeba nastal blackout, nefungoval by mi mobil a já bych potřebovala se rychle zorientovat, jak se dostat na hranice. Ale nejsem si úplně jistá, jestli tentokrát použít hranici západní nebo kterou světovou stranu.
1: No, já mám pocit, obávám se, že mentální blackout nastal teď v Bruselu, protože Evropská komise a její staronová šéfka Ursula von der Leyenová přišla s kompasem konkurenceschopnosti Evropské unie, což je vlastně vyhlášení druhé její pětiletky. Já když jsem to poslouchal a četl obsah toho kompasu, který má pomoci evropské ekonomice k oživení a k růstu, tak jsem se opravdu okamžitě mentálně vrátil do bezstarostního času dospívání, do 80. let, protože ten obsah toho dokumentu, i ta rétorika, i ten styl je skutečně jako když UVKSČ vyhlašovalo svoje pětiletky, protože já tady jenom uvedu, už teda jenom ten název kompas, pro boha, kompasy, buzoly, azimuty milovali taky komouši, protože jsou to všechno věci z vojenství. Ta rétorika skutečně i on je příznačný, že čím tupější režim, tím tupější rétorika a slovník. Jo. A bohužel Evropská komise už se přiblížila komunistům, myslím, před jejich koncem, protože tohle to je jak Miloš Jakeš na Červeném Hrádku. Trošku se kajem, vidíme, že to nefunguje a zkoušíme to napravit vlastní medicínou a nepřipustíme, že vlastně chyba je v principu, takže to napravit nelze. Ale tady je třeba... Cílem tohoto nástroje neboli kompasu je zvýšit produktivitu EU a zvrátit její zaostávání za Spojenými státy a Čínou. Kdyby tam nebyla ta Čína, tak je to úplně geniální, ty osmdesátky. Taky zaostávání za Spojenými státy. Podle kompasu Evropa je více než dvě desetiletí nedrží krok s ostatními velkými zeměmi kvůli přetrvávajícímu rozdílu v růstu produktivity. No, jenom dodám, že vlastně hrobkyně evropské ekonomiky Ursula von der Leyenová teď se svoje vlastní dílo napravit neboli vlastně jakoby oživit svoji oběť stejnou medicínou, stejným nástrojem, který mi zabila.

0: Hraje vám
1: All My Music
0: Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Jak pak jste se těšila na mě?
3: Já se na vás těším vždy.
2: Vždy? Někdy méně, někdy více.
3: Ne, vždycky více.
2: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
3: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
2: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
3: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
2: No, to je hrozný, ale něco se děje.
3: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
2: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
3: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
2: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
3: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
2: svítí
3: naladěná.
2: Svítí vám očiska.
3: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
2: Vy to máte to ráda?
3: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
2: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuji to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
3: Ne, lepší jsou višně.
2: Že višně taky
3: višně
2: jsou.
3: V tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
2: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
3: Ve dvě ráno, jo.
2: No, tak on je tam přes den v noci.
3: No jo.
2: Občas manželka, občas děti.
3: To je nějaká tuhá ryba.
2: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
3: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. On říká, to byste nepřežili.
2: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
3: To si umím představit.
2: Třeba...
3: No
2: ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
3: Jo.
2: Byla jste někdy v divčí škole?
3: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
2: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
3: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
2: Jo.
3: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
2: No, Teď paní Karol nedávno, 2-3 dny, na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
3: Znám.
2: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
3: Ano.
2: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
3: No, my můžeme.
2: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
3: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
2: Gregorová, no tak,
3: no.
2: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já je myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranýřovala děvčata, takovou věc.
3: No,
2: chování.
3: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
2: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
3: Ano.
2: A nikdo nám nemůže nic říct.
3: No?
2: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
3: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
2: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
3: Jo.
2: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
3: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
2: To mají?
3: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
2: No, ale to jste mě překvapila.
3: Máj.
2: Neplete si to se Záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
3: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
2: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky, a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
3: Aha.
2: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrt hodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
3: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
2: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
3: Je, to je hezký.
2: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
3: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
2: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas. V zahrádce praskla lavička.
3: No tak oni to dělají takový aušusový.
2: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A na jednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
3: Ano.
2: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která...
3: Bude mít vystužené nohy.
2: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskajícího dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničku ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
3: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
2: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
3: Náš pan tady nejvyšší.
2: Náš pan vedoucí.
3: Náš pan vedoucí.
2: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezký oblečení všichni. A samozřejmě...
3: A proč jste se jako převlík teda na mě?
2: No, hodil jsem to zpátky do figury.
3: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
2: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čer narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
3: Ano.
2: července.
3: Tak.
2: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské, no. Naše přátelé říkám, Babička má výročí. Zítra.
3: Babička má výročí. To je
2: a
3: škoda,
2: víte, kde byla napsána
3: škoda,
2: Babička?
3: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
2: Někdy, Žitné
3: ne?
2: Tady.
3: Žitné, no, v Praze, no, tam to říkám.
2: Tam každý den jezdím a je tam busta.
3: Je tam pamětní deska.
2: Je tam pamětní deska.
3: A je to
2: deska.
3: Takový žlutý dům, mám pocit.
2: Ano,
3: světle žlutý.
2: Okruvý,
3: no.
2: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová Babičku.
3: Je.
2: V tom domě napisala pisatelka Němcová Babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
3: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
2: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
3: Jo.
2: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
3: Myslíte Zelčo?
2: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
3: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela ledaco, což.
2: To je Šimek Grossman, podle mě.
3: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
2: A to je návštěva zoo, si myslím já.
3: Aha, no vidíte, tak to nevím.
2: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
3: Ne, ne, ne, to neznám.
2: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, mm-hmm. je učitel. No a oni, té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
3: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácejí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
2: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
3: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
2: Jak dopadli?
3: No, jak dopadli.
2: Revoluce požírá...
3: Svoje děti.
2: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
3: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
2: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
3: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
2: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
3: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
2: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
3: Že chodíte jeden vedle druhýho.
2: Tomu se říká rojnice?
3: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
2: No tak to
3: což
2: je
3: na
2: té
3: swingers party může vypadat docela zajímavě.
2: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
3: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
2: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
3: Ty jo, to nechcete uklízet.
2: Jak to?
3: To si myslím, že to bude ještě...
2: Tam budou odhozený...
3: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
2: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
3: Myslíte?
2: No jasně, plný liber.
3: Ty jo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
2: Myslíte?
3: Plný úplně jiných věcí.
2: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karlo, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
3: Ano.
2: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
3: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
2: No tak já, než to řeknete,
3: no.
2: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
3: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
2: No představte si, že tam bydlíte.
3: No.
2: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
3: voda, pijete čaj o páté.
2: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
3: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete. Byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
2: To je jak u nás baráku.
3: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. z nedalekého pole.
2: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
3: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal

0: Kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze.
0: Inkluze.
1: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal...
0: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
0: Jako, čím přispět?
1: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
0: Jo.
1: Tak to se může stát.
0: Taky. No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
0: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
0: Queen. Myslíte
1: Mary,
0: drag queen?
1: Drag queen.
0: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
0: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky, aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
0: ano.
1: Krásný a že má boty na podpatku.
0: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
0: jak vypadá správný muž.
1: Jak vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera v džinách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
0: No, a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No a s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně výjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
0: Ne, nechty.
1: Nechty.
0: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
0: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
0: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezky?
0: Je to hezký dárek, já jí to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
0: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
0: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
0: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
0: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně... misgendro. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
0: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost pro jejich dítě existuje. To musí být úplně v prdeli.
0: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
0: No.
1: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
0: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je
0: něco jiného. No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu. Upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
0: No určitě je to na pár dní. abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: pořádně. Řekněte mi, co já bych

0: zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
1: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
0: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
1: To budete mít celý víkend.
0: Celý víkend
1: no,
0: to je?
1: No.
0: No a tam je i občerstvení jako a tak?
1: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
0: Takže
1: tam byly i stany intimní.
0: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
1: Jo, si dám, tak zobnu. V Anglii je tak spíš smažená ryba.
0: Smažená ryba.
1: No, no, no.
0: Fish
1: no.
0: Chips.
1: No, no, no, no, no.
0: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
1: No tak, ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
0: Je to tady?
1: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
0: Jakože kámen cihlu?
1: No, no, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
0: A víte, že jo?
1: No,
0: že to má ty znaky?
1: No jasně, no, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
0: A je to, je tam i ta inkluze obsažená?
1: Ano.
0: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
1: Jo.
0: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
1: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
0: No to je super.
1: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
0: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
1: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
0: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
1: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
0: No, ono se
1: že
0: říká,
1: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
0: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
1: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
0: To vám nějakou dobu píchají ty...
1: Hormony.
0: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no já to beru.
1: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
0: Jsou nešťastní.
1: Jedou na soutěž do Thajska?
0: Nešťastní.
1: Tak i to vás může potěšit.
0: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
1: No.
0: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
1: A pak do Thajska.
0: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No. No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: Ono se to probojovalo?
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, a ale...
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě
1: no, no,
0: tento
1: no.
0: směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, jo, Pezinok.
0: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no tam už to taky.
1: No, tam už,
0: ale
1: tam už to jede.
0: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedím, že to je v Thajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
0: Proč to není v Petrohradě?
1: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
0: V Ermitáži.
1: No. Volodě ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
0: To jsou holky z naší
1: školky? Tam byl, ale ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
0: To, jak to?
1: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
0: když
1: školky.
0: Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
1: No, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Jste nebyla na světě? Kde ne. jste byla?
1: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
0: Fakt?
1: No ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: To nevím.
1: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a to stojí za to.
0: A kdo to zpěl? Zaborová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec ne, nebudu.
1: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, teď to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
0: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je. No. A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky.
1: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
0: No není u
1: tak
0: vás...
1: mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další že... takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte, Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, kopat hroby byl můj ideál.
0: Ano, to byla taková písnička.
1: No
0: písnička.
1: A to bylo tak jako plus minus podobný období.
0: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
1: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
0: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. Všechno jako...
1: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
0: Ještě dožijete.
1: No.
0: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
1: O, děkuji.
0: Vypadáte skvěle a... Dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
1: jo,
0: chlapec.
1: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
0: To říkal tomu Polarejkovi,
1: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný. Ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
0: No, tak dobře. No
1: a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
0: a
1: jenom.
0: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
1: Tak když si změní image.
0: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu ho připomínat denodenně.
1: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
0: Jo?
1: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
0: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
1: Je to možný.
0: Že jo?
1: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
0: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
1: I drank too much last night, I missed the bus.
0: No ne, to...
1: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
0: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
1: Sobotka. Jo, vymyslíte Dear Friends. No more social dumping.
0: Ale víte, to je zlý, že se tomu smějeme.
1: Víte, ne, že to je úplně, zlý? Ne, to je úplně v pořádku.
0: Ne, ne, ne, to bychom neměli, měli bychom mít.
1: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku. Není, tomu se máme smát.
0: My jsme zlí lidé.
1: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
0: Dobře,
1: a proto se tomu smějeme.
0: My bychom měli v sobě, měli pochopení a prostě se tomu to nesmá.
1: No, tak to já pro to pochopení nemám.
0: Nemáte vůbec.
1: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
0: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
1: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
0: Mějte se hezky a nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou. Hraje vám rádio.

0: podtrženo sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xavere.
0: Tady u nás XTV byl kandidát na prezidenta pan Tomáš Březina.
1: Mm-hmm.
0: A byl jsem překvapen, jak zajímavě hovořil. Jo. Stojí za to si to video pustit.
1: Já ho dobře znám. No jo, firma Best.
0: Ano, ano.
1: On krátce zasedal v poslanecké sněmovně. Myslím, že seděl kousek vedle mě.
0: Jo.
1: Dobře ho znám, to je šikovný člověk, no.
0: A řekl, jako voliče Spolu mě vláda zklamala. Stát má fungovat tak, aby nepotřeboval žádné neziskové organizace. Bohužel se opět rozmáhá, a to se mně moc líbí, pane Tlustý, byrokratická hydra.
1: Tak to řekl asi dvě tak z deseti strašných pravd, které se na tu dnešní realitu dají použít, jo. No tak byrokratická hydra je strašná, ono je to vidět jenom z počtu úředníků, pak je to vidět z toho, jak všechno je komplikovaný. Já jsem třeba dneska zavzpomínal, že před 50 lety jsem s tatínkem a s dědečkem začal stavět dům rodičovský. To se už nesmí. Já jsem se rozhodl, že to nejde. Když tenkrát maminka rozhodla, že dědeček, tatínek a já postavíme dům, to jsme udělali. No, kdybychom vzali všechna ta razítka, museli bychom mít nějakého zednického mistra, který by nám ty zdi šel vorazítkovat a dráty ve zdi vorazítkovat a trubky vorazítkovat. No a trvalo by to asi 6x díl než tenkrát, než by nám to povolili. A my jako troubové bychom nám nemohli lepit cihlu k cihle. To musí být odborník na to. Jo,
0: no, on to tady pravdu. Dokonce popisoval svoji osobní zkušenost s byrokratickou hydrou. Bylo to zajímavé. No a vláda ho zklamala. Volil Spolu a vláda ho zklamala.
1: Takových je nás moc. Teda já jsem je nevolil, rovnou říkám, jo. Ale zklamaný jsme, protože že to takhle bude vypadat, to jsme si neuměli představit. To je tak za hranicema mé fantazie, jo. Tak my vlastně musíme koukat na to, že... Já jsem slyšel krásný komentář. Ukrajina má dobrýho premiéra. Fiala tam opravdu dobře vládne.
0: No, tak,
1: jo? No, tak uměli jste si představit, že předseda české vlády se na prvním místě bude starat o Ukrajinu, pak o Brusel, pak o Washington, nevím o koho ještě,
0: a
1: ale
0: nikdy,
1: Češi.
0: Nikdy mu to nezapomenu.
1: Češi. A nevíte, o co mu jde? Chce být taky eurokomisář nebo nějaký úředník v NATO? Nebo...
0: Hujer.
1: Je to jenom hujer, jo?
0: Tak je to člověk, který vydával brožurky na práva žen v Barmě. No tak co?
1: No jo, ale...
0: Ale tak. To nebylo kvůli tím, že dám Barmě, to asi bylo kvůli něčemu jinému, ne? To byla čerpačka.
1: Nevím, jaký z toho bude mít prospěch, jo? Tak umím si představit, že třeba miliony nebo desítky milionů z toho bude mít prospěch z toho, co teďko dělá. Tahle země za to zaplatí bilionama. Vidíte ten poměr? On prostě získá korunu a zničí milion za to. Jo? Za korunu. Milion. No tak jsou lidi, pro který cizí milion je mnohem méně jeho koruna, jo? Tak takhle nějak se ten člověk chová, no. Já se tady odvážím říct, já jsem po jednom televizním vystoupení dostal spoustu reakcí, část z nich nebudu citovat, ty nebyly zrovna publikovány, a jeden člověk mi nám napsal, vykládáte to moc složitě. Víte, je to strašně jednoduchý, je proto jedno starý český slovo vlastizrada. No, tak to prožíváme a to jsme si neuměli představit.
0: Tak, musím říct, že tady ten pan Březina je jeden z těch, které si tam umím představit.
1: Rozumný člověk.
0: Jo. Rusko ještě nic vážného nezačalo, uvedl Putin. Západ ale údajně už prohrál. Jsem četl, mě běhal raz po zádech. To je totiž výhruška skrytá.
1: No tak ono se ukazuje, že to na nás doléhá. No, doléhá. Sice za velkou část těch našich potíží může česká vláda, to, co jsem tady říkal. Jsou země, které se starají o své obyvatele a tam ta čísla jsou neúprosná. K té propagandě, kterou nám cpe do hlavy jak jsem říkal, mainstreamová média, jsem mu říkal, jo? To my nejsme, že jo, Ksavere?
0: To
1: my nejsme. Ne, to my nejsme. No tak mainstreamová média nám spolu do hlavy, že to lépe nejde, že úplně za všechno může Putin a třeba řeknu ten příklad za 18% inflace, že může Putin. Jo. No to je naprostá dezinformace, to není pravda a je na to důkaz. Prostě když jsou v Evropě země, které mají 4, 5, 6, 8, 10% inflaci, tak je z toho vidět, že za kousek ten Putin může, to je fér, a ne za všechno, za ten zbytek můžou ty místní politici, ta česká vláda za to může, takže dopadá to na nás díky hloupé vlast zrazující vládě. Pak samozřejmě jsou k tomu i ty důvody, jako je pan Putin, ale já budu optimisticky říkat, že to nevyhráváme, no to je vidět.
0: Bohužel. Tak. Pekarová Adamová požaduje od Křečka vysvětlení jeho chování vůči Šimůnkové. Do všeho se naveze, že?
1: Jeden človíček někde na Facebooku ji přejmenoval na Markétu Antoanetu. Nevím, jak lidé moc znají osudy té pravé Antoanety,
0: ano.
1: Co potom vyzkoušela ostří gilotýny. Dočkala se.
0: Jo, to takhle skončilo.
1: No jo, jo, na gilotýně, no, skončila. To je výstižný, no. Ona tenkrát, ta Antoaneta v té Francii, taky moc netušila, co se tam děje. To skoro nikdo neví. Je to zajímavé to sledovat, jo. Když se zeptáte lidí, co způsobilo francouzskou buržoázní revoluci, co způsobilo to stínání na náměstích, nikdo vám neřekne, že bankrot. Skoro nikdo. Všichni budou jmenovat něco jiného, jo. Znepokojení masa, ideály a krásné heslo volnost, rovnost, bratrství a tak, jo. To všechno se dovíte. Čistý bankrot, Ksavere. Prostě nebyly prašule. Nebylo z čeho. Platit armádu, platit úředníky. No tak se to rozpadlo. A dopadlo to moc špatně i pro tu Antoanetu. A ona asi tenkrát v tom Versailles moc netušila, že se státní že si jejich tehdejší ministr financí taky zlomil ruku o dno. Státní pokladny. Jo, tím to začalo. No a tady ti naši už mají taky zlomený ruce. No ale řešej. Já bych má Křečka nechal úplně v klidu. Jo, ten tady ty naše trable moc nezhorší ani nezlepší. Paní Markéta Antoaneta by se měla probudit. Radil bych jí to jim zájmu.
0: No, ona je šéfka toho TOP 09, že jo? Předsedkyně.
1: No.
0: A to má takový preferencičky maličky.
1: O to být na jejím místě bych se staral, no.
0: No tam už není víte, moc
1: kudy?
0: O co.
1: Víte kudy? No museli by předvíst, že tušej, že lidi mají problémy a...
0: Ale prosím vás.
1: Ne, to nemusí.
0: Teď ten pan Pospíšil. Což byl takový nejviditelnější.
1: Kromění, ano.
0: A ten je zamotaný taky v těch hlubučkových kauzách. Takže to,
1: no,
0: prostě,
1: tak,
0: to prostě končí.
1: Ano, tato dáma, stejně jako chlapci ze stanu a děvčata ze stanu, oni nevědí, že skončili. Nevědí. To, že skončili, je jasný. No a oni se to dozvědí. To nebude trvat dlouho.
0: Ale uznejte, pane Tlustý, že ona, paní předsedkyně, že je to dáma hezká.
1: Mně se líbí ta tmavá, lehce průhledná ramena. To je dobrý.
0: Jo?
1: Takže jako, a ty buntíčky jsou taky výborný.
0: Takže jako módní policie bychom jí dali 10 bodů.
1: No ale tím zjevem už to prostě nezachrání. No.
0: To bylo pro dnešek všechno. Těším se na příště, pane Tlustý. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz Radio Xaver.

Mackie Messer. Ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah na nábřeží řeky Temže. Lec, kdo život dokonal, mor tam nebyl, víme jenže. Mackie Messer blízko stál, jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Mackie s hůlkou jako frajer.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si. A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedly hodnoty, Xavere.
1: No, to je skoro...
2: se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale
2: to i Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Jo, Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Já je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Šnírácký nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho, i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: tak
1: si ho děláte.
2: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to pro nějaký... Magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťák Kim. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli jeho podržtaškové a řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já teď řeknu, on je...
1: Já to taky myslím. Ale...
2: On je taková hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
2: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, Větákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny, doma. Za těma
1: ne.
2: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně ne, ale...
2: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, tak říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhej.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď to je...
2: Ta...
1: Seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
2: No?
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím... A říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já
1: neříkejte to, pane Holče.
2: Já zůstanu hodnotový.
1: Je to sympatický, milej, neříkejte to.
2: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: to
1: mají
2: to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak, no, tak to jo, to jsem přesvědčil.
1: Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to už jsme, to jsme úplně kde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že je levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
1: Taková drobno.
2: No, no, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No. Máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wirtschaftendas.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wirtschaftendas taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
2: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se moje.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek?
2: Věšek.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo?
2: Tramvaj.
1: V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikor. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hmm.
2: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu nekonečného. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: Ale... A že budou protiváhou. Nejenom, že se dostanou. Že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně. Ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespletli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
2: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Dítě, nemůže ani cítit, to měl.
2: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel o Viva Xavere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holček.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste.
2: Jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
2: A tak místo předseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místo předseda?
2: Já jsem místo předseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
2: Místo předseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... On je to založeno na takových jako přirovnaných, takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisu, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
1: Umělecký,
2: no.
1: Umělecký, protože umělecký ne.
2: A co? Co umělecký? Co si?
1: Nevím.
2: Říkám, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak, vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodnej.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel,

0: Proč on chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci?
1: Ale on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu vzedmul odpor. A lidi se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
0: Dvousměrný, ne? Nebo
1: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
0: Jednosměrná cesta na gulag.
1: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za nimi a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák,
0: no. Vím, ale víte, o jakém šmírování já mluvím?
1: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
0: No a...
1: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
0: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Že už ne, že už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
1: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
0: A jo, no.
1: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim vzkazuju,
1: Stane největší zlo.
0: Běž k motoristům.
1: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
0: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No,
1: no já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasadil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný, než ten pan, on je ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože?
1: Ty vole, chci být premiérem.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
1: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
0: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A ne, napíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
1: Nějaký policejní, ne? Bychom si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to ještě existuje?
1: Určitě.
0: Za Ježišmarja, šmírování, pane Holče.
1: No za šmírování, Xavere, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: To si není možný.
0: Ale všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: On by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hm?
0: O, je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď

0: všem, kdo nás podporují na transparentní účet. Podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Ksavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Wilsonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Wilsonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement na Wilsonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Savere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
1: Ta Čiči taky.
0: Ta
1: Čiči sklidila, lalo. Mega úspěch, ne?
0: No.
1: Co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Už zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
0: Ne,
1: tak jsem to
0: ne. Počkejte, nechte no? Si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střeva ani vnitřek? Čičina nemá střeva ani vnitřek?
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem
0: a,
1: no? Řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha. Co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam být generální.
0: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
1: No ale doma, líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava.
0: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku, už není ani žádnej rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planí.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí Čiči Tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti Čiči Tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi hulkotičky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: No ale dobré. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere, dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Fridricha
1: jo.
0: A pro jeho příbuz.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Fridricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy nebo na jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
1: na Mildu Fridricha?
0: Na židli Milana Fridricha, která, to by byla židle doživotní židle, ale udělali bychom for.
1: Jo.
0: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milan Fridrich musí přežít k sebe.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: až mu řekneme, ať sem přijde. Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jak my? Něco?
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Já už dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji. Ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt. Hm?
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrej, nebo?
0: No. A myslím si, že...
1: Děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že Vítek Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
1: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
1: Asi.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

hospoda. Není tu hospoda, všichni pořád doma jsou. Tak jsem taky doma jednou seděl. Počítám takhle už asi 7 neděl. A zleva zas někdo huláka a ruší mě při četbě kozáka. A tak jsem na rochlinky odložil Spartu a šel jsem zamlátit do ústředního topení. A když se vrátím, díra v umakartu, ale jinak je to celkem dobrý bydlení. Náš dům je plný různých zvuků, náš dům je plný různých zvuků. Aspoň se tu člověk nebojí, i když tuhle jsem zrovna seděl v pokoji. A v tom najednou jsem slyšel, jako by někdo vešel do chodbičky našeho bytu. Nastoupil k nám do WC a spláchl.

Jsme tu prostě pro všechny a všichni jsou tu prostě pro nás. A proto jsem na dveře nápis dal, jenže ještě ten den ho někdo vzal. A tak jsem to do pichotby zakřičel: přijďte zás, jak livo, přijďte zás. Náš dům je plný různých zvuků.

0: dny. Z nich rostou harmoničtí jedinci, tak všestranně a harmonicky bohatí, jako tahle píseň ti se nestratí. Jo.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

jsem je dal do krabice, to se sice zatím neví. A doufám ale, že mi jednou přijdou vhod. Rukavice stejně jako lněný knot. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři. Budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl zvesela přímo do těla. Byl jsem to já a ne jelen.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Seš kostka cukru v kávě, kamínek spadlý z římsy, kolečko z hodinek, breviář vzpomínek,

vložené sako, seš prohraná bitva. Jedna z posledních, chladná jako sníh, chladná seš jako břitva.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Tady, v tomto pořadu,
2: Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
3: bude to vždycky. Tady to opravdu
2: opravdě. Pane Vočo, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
3: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
2: Jasně, já cítím prostě tu
3: ironii. Ne, ne.
2: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
3: Ani náhodou.
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnický stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera navštívili, byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference. Jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se musely konat volby? také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil? Vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze. Čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď
2: no, nikde Evropané, nic? A nebo já Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si úplně nejsem jistá, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašár Asad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Hara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně,
2: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády, protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
2: to chodí.
1: Za Joe Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako dneska to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiný jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, nerada ale
1: bych
2: nerada bych
1: vkládal do ústnici,
2: no. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? Takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
2: asi
1: by
2: tak,
1: mohla jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestliže ten, jestli nejsem nejtěv, jestli nejsem rudilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo poš.

0: komunikace, chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
0: telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu,
0: já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina. Bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení tak skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Se senátory jsem již mluvil, cítím podporu. Mám připravená videa, svědectví a petice. Miroslav Ševčík, jeho slova, to je hlavní hvězda vlastně té demonstrace. Co si o tomto příběhu myslíte, pane Tlustý?
1: No tak první komentář je ten, co už jsem řekl. Ona, ta vláda a spol, už tuší, že je zle. Proto vyrábějí tyhle příběhy, které oni si myslí, že to tím řeší. Jo? Oni pravděpodobně vůbec netuší, co dělají. Já si naštěstí pamatuju to, co předcházelo roku 89. Oni nám tady vyrábějí Havla 2. No.
0: Počkejte, co vyrábí, co?
1: No, vůdce opozice vyrábí.
0: Havla 2?
1: No,
0: to vůdce.
1: No tady ten to bude. Ševčík. Já doufám, že to ví. Tak on fakticky nic neudělal, jo? Když se podíváte na všechna ta videa, naštěstí je těch videí víc, není jenom to oficiální, ale jsou i od těch lidí. No tak to, že se zastal někoho zmláceného, na tom je to špatně, on nikoho nemlátil. Já jsem viděl reportáž, vidíte, koukal jsem se zrovna na České televizi a tam ta redaktorka končila slovy. Ale je prokázáno, jo? Jako, kdo tam koho mydlil, to je o tom ještě diskuze, ale je prokázáno, že děkan Fakulty Vysoké školy ekonomické se zúčastnil protivládní demonstrace. No to je hrůza, jo? No tak to je zrovna návrat do toho roku 88 nebo 89. Co by nemohl říkat, že to vláda dělá blbě. Když navíc je to jasný, že to vláda dělá blbě. To je trestuhodný. Tak pak pod záminkou, že se tam připletl k nějaké rvačce, je potřeba ho vyhodit z práce. Myslím, že by nebyl první, už je jeden takový vyhozený. To všechno je vlastně, to jsou zoufalí lidé, dělají zoufalé věci. Zoufalá vláda dělá zoufalé věci, snaží se zahojit tady na panu docentovi, netuší, že z něj vyrábějí národního hrdinu, který se stane autentickým vůdcem odporu proti ním. To je naprosto logické, takže milý Mirku, nezoufej, právě ti budujou velkou slávu.
0: No, nevím, jestli cena nebude vysoká, ale víte, pane...
1: Cena bývá vysoká.
0: Bývá.
1: Hrdina není zadarmo.
0: Ten princip, že se potom semknou studenti a říkají, tebe mi, profesore, nechceme, ty musíš odejít. A já jsem ještě slyšel o něco horšího, nevím, ROH.
1: Závodní organizace ROH, ano, závodní organizace všech politických stran zastoupených v pěti koalici. A všichni mi měli psát pověsit.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Novinky CZ. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
2: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
1: No, tak teď má obavy ještě větší.
2: Možná, kdyby jsme mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Tak tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila, tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici Spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
1: I pán z Holí.
2: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu? Teď nevím, jak je to správně.
1: Berla vrazilka.
2: Jste měl berlu vrazilku spíš teda podle čeho.
1: Ano, vrazilka.
2: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedůtklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší než jsme zažili za covidu, větší než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
1: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak
2: no byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala. Protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.

0: získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Že já jsem se rozhodl, že si požádám o status vyžírky.
2: To jsme dva a já už jsem si zažádal, akorát tomu neříkám vyžírka. Já si zažádal jsem si o status umělce.
1: To je to samý.
2: A víte proč? Protože ve mně hoří talent velký umělecký, ale veřejnost to zatím nedocenuje.
1: No, tak to docení...
2: Tak to docení daňový poplatníci.
1: Kačky, no jasně, co? To ježišmarja. To je jako...
2: A to se sejdem, teda v jedný správný skupině. Podívejte se. Nebinárko.
1: Víte, kdo je na tabulici?
2: Umělec, neznámý umělec, ne?
1: Neznámý umělec.
2: Nebo umělkyně.
1: Umělkyně nebo nebinární umělátko.
2: Jo.
1: Který si žádá o status umělce.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No, to je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, a politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je, Ale opakuji, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla, a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Řekněte
2: vemte
1: mi...
2: si třeba Česko, vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla II.
2: Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo, takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha. A o vás se stará ambasáda, velvyslanectví, a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba. Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat, a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu.
2: Můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popy už je bokem, zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to, zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus, já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo, ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů, vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak, není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně. A my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci. Nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím, ale že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký,

0: akorát ten je to, je to ta, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně jako, mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Čo? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy, ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Protože jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No, když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Petr Macek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdyby ta demonstrace byla lépe vybalancovaná a neobjevily se tam některé věci na tom pódiu, které tam byly, nemáte pocit, že by to byla taková písnička, která se lépe poslouchá a víc lidí přijme?
1: Podívejte, kdyby byla demonstrace lépe vybalancovaná, tak o ní nikdo nemluví, že jo? Protože každý má představu, jak by měla ta vybalancovanost vypadat. Petr Fiala má představu vybalancovanosti v tom, že by tam všichni měli chválit vládní opatření a být naprosto happy a říct, my vám všem důvěřujeme. Někdo jiný má úplně jinou představu, co by mělo zaznít. Ono, vybalancovaná demonstrace je v podstatě protimluv. Ty lidi musí říct, co je trápí a co chtějí říct. Já si myslím, že vybalancovat demonstraci nejde. Demonstrace je prostě spontánní projev určitý části obyvatelstva a ten tam byl, ten jsme všichni slyšeli.
0: Vy jste velký odpůrce sankcí, pochopil jsem z internetu. Řekněte, v čem je to tak zhoubné, ty sankce proti Putinovi, když vede válku a tak dále? Jak to jinak řešit?
1: Ale to vůbec není pravda. Já nejsem vůbec odpůrce sankcí. Já si myslím, že sankce mají být co nejostřejší a co nejbolestivější.
0: To tady čtu. No, dobře, povídejte.
1: Ty sankce prostě musí zabolet.
0: Chybná sankční rozhodnutí.
1: Pozor.
0: Jsou udržována v platnosti.
1: Ano.
0: Vaše slova.
1: Ano, ale chybná. To slovo chybná. Ty sankce jsou přeci uvaleny s nějakým cílem. A ta sankce musí zabolet toho, kdo válčí. A musí ho donutit, aby přestal válčit. Pak pokud ta sankce se míjí tady tím cílem, že přestanou umírat lidi, že se přestane střílet, že se oddělejí válčící strany, no tak ta sankce jako nemá vůbec žádný smysl. Ta sankce nemůže bolet toho, kdo tu sankci uvaluje, nebo kohokoliv, kdo není válčící stranu. Ta sankce musí zabolet tu válčící stranu. A já jsem dlouhou dobu jsem dělal mezinárodní politice a vždycky, co svět světem stojí, se sankce uvalovaly v oblasti výzbroje, v oblasti materiálu dvojího určení, ale nikdy se neuvalovaly sankce, které by skutečně bolely ty, kdo ty sankce vymyslel.
0: Mm-hmm. A to je ten případ teď?
1: Já bych řekl, že ano.
0: Že to bolí nás?
1: Určitě.
0: No jaká je z toho cesta ven, zrušit sankce, umíte si to představit? Vy budete třeba sedět v Senátu, navrhnete to?
1: Já si to velmi živě dovedu představit, protože já jsem si dělal nějakou základní vstupní informaci a v tuto chvíli je uvoleno 9000 sankcí. 9000. Jako jenom to přečíst ty sankce, jenom pochopit, jo, jestli to je sankce na plesnivou nivu nebo na mlíko, anebo na něco dalšího, jako to je nadlidský úkol. Takže ano, prostě vyházejme všechny zbytečné sankce, které poškozují jenom nás a nechme ty sankce, které zabolí toho, kdo vede nějakou ofenzivní válku, ať toho nechá. Ale přeci nemůžu uvalovat sankce sám na sebe, to je protimluv.
0: Mm-hmm. No a domníváte se, že to může skončit až v krajním případě nějakými občanskými nepokoji, myslím teď v naší zemi? Že to k tomu třeba směřuje?
1: Já pevně věřím a doufám, že to neskončí občanskými nepokoji, protože úkolem politiky je tomuto předcházet. Proto se snažíme do politiky velmi aktivně vstoupit, proto se snažíme jaksi tuto jednotnou frontu současných politiků narušit tím, že chceme přivést hlas zdravého rozumu a říct, přátelé, takhle se to dělat nedá, protože pokud takhle budete pokračovat, tak ty lidé skutečně na té ulici skončí a může to skončit nějakými občanskými nepokoji. Nedej Bůh.
0: Pardon, pane doktore Vacku, co to je zdravý rozum? Já toto sousloví často slyším, ale bohužel nevím, co to znamená.
1: Oni se ho na tu vlajku vyšlo spousta politických stran a spousta, to já vím, no. Zdravý rozum je to, že se nebojíte.
0: Má kdo třeba zdravý rozum?
1: Prosím?
0: Kdo má třeba zdravý rozum? Já jsem si kolikrát říkal, že to tak je a žádný z lékařů mi na to nechtěl dát potvrzení.
1: To by bylo hezký, kdyby se dávali potvrzení na zdravý rozum. Víte, zdravý rozum...
0: Je to taková řečnická věc, která v praxi nefunguje. A kdykoliv to slyším, tak si říkám, tady něco špatně.
1: Já to otočím. Podívejte, tady se vystřeluje spousta věcí do mediálního prostoru. Jo. Prostě a ty lidi mají pocit, že by měli nějak reagovat normálně lidsky, říct na to svůj lidský názor, a to je ten zdravý rozum. A pak se ty politici zamyslí a říkají si, pro boha, teď mi to může sebrat tady 3 promile hlasů. Teď já se můžu dotknout tamhle toho, tohodle toho. A ta politika se začíná takhle prostě ošmikávat těma nůžkama o těch skutečně normálních lidských spontánních reakcí, abyste nepřišel o nějakého voliče, a zůstává z toho takový poměrně jako divné uvařená polívka, a to není ten zdravý rozum. To je prostě to, co předhazujete voličům ve snaze vypadat dobře, nikoho neurazit a získat maximum hlasů. A ten zdravý rozum, to je to ošmikaný, co vám odpadlo, a to je ten zdravý rozum.
0: Nevím, jestli diváci s touto vaší definicí budou souhlasit, když bychom se vrátili na moment na tu sobotní demonstraci. Myslíte si, že takový pan Volný je hlas zdravého rozumu?
1: Ne, já nechci nikoho. Já fakt nechci nikoho.
0: Naprosto legitimní otázka. Já jste tady obhajoval tu demonstraci.
1: Ale já to chápu, ale nechci se vyjadřovat ke konkrétním lidem, protože já bych se dostal na platformu, kterou nechci. Jo. Tady se nám stát a určitý kruhy snaží říct, co je ta správná pravda, co je informace a co je dezinformace a co je lež a jak proti tomu budeme bojovat a jak někoho vypnem a nějaký web a nějaký program. A já se prostě nechci dostat do toho, že budu hodnotit konkrétní lidi, kteří něco řekli. Já jsem řekl, že jsem jako nebyl úplně komfortní s tím, jak tam někteří lidé vystupovali, ale fakt to nechci říkat ad personam, protože bych se dostal na pozici, kterou nechci a kterou sám kritizuji, to znamená, že někdo řekne, tohle je pravda a tohle už pravda není.
0: Dobře, nerozumím tomu v této fázi, ale jasně. Řekněte mi, myslíte si, co by advokát, právník, že ta populární v uvozovkách kauza Dozimetr, která se odehrává v pražské politice, ještě pořád má šanci ovlivnit výsledek voleb?
1: Ta kauza Dozimetr ukazuje na určité podoubí něčeho, co v pražské komunální nebo v pražské politice už vyrůstá řadu let. A já si myslím, že to je zpráva pro voliče, kterou by ty voliči měli vzít, ale opravdu vážně. Mm-hmm. A že by se s vědomím této kauzy měli zařídit a podle toho i hlasovat. A já to možná teďka otočím. Jo. Co je úkolem Senátu? Úkolem Senátu je schvalovat, řekl bych, ty správné zákony, a úkolem senátora je i navrhovat některé zákony, pokud ty zákony chybí. A my víme, že byly tady snahy dlouhodobě, aby Nejvyšší kontrolní úřad získal pravomoci kontrolovat obce, města a dokonce i firmy s účastí obcí a měst. A ono to tím parlamentem nikdy neprošlo. Můžeme si klást otázku, proč. Ten Nejvyšší kontrolní úřad je velmi, velmi profesionální organizace, která to nepochybně umí. A kdyby Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval Prahu a kontroloval městské firmy, tak bychom se možná této kauzy Dozimetr nikdy nedočkali.
0: Je to časovaná bomba pro tu pražskou politiku, když to sledujete? Že to může být rozlezlé do více firem, třeba hovoří se o dopravním podniku teď?
1: Podívejte, pokud nemáte úplnou transparentnost a pokud skutečně nevidíte do karet, pokud nenasvítíte každý roh a neobrátíte každý kámen, tak nejen v pražské, ale v každé velké politice může být spousta špinavostí. A proto jsem mluvil o rozšíření pravomoci NKÚ, protože řekl bych, že to je ten správný orgán, aby Prahu, kterékoliv jiné město, obec učinil transparentní. Takže jestli se ptáte, jestliže v Praze může být cokoliv dalšího, úplně klidně, protože no, my to nevíme.
0: Dobře, tak ještě jinak, NKÚ ale nezodpovídá, může kontrolovat, ale zodpovídá za vedení Prahy primátor, pan doktor Hřib. Tak se vás ptám, jestli to jde za tím primátorem, jestli ten problém je v tom vedení. Problém nebude v tom, že NKÚ něco.
1: Vždycky, když něco nefunguje v nějaké firmě nebo v Praze, tak je to vždycky problém vedení. A když řeknete, já jsem o tom nevěděl, tak pořád je to problém vědění. vedení, protože jste vidět měl či mohl právní formulací. Proto v tom vedení sedíte, abyste tu informaci měl a získal jí, a pokud tu informaci máte, tak abyste to řešil.
0: No je teda Hřib dobrým primátorem byl teď po tu dobu, anebo mu to uteklo mezi prsty ta Praha a může za to?
1: Já si myslím, že teď jsem to řekl docela jasně. Jako pokud někdo neví, co se mu děje vlastně v jeho hlavním městě, tak si musíme klást otázku, proč. Jako, jo, neví to, nebo to ví a nechce vědět. Těch otázek je celá řada. Já si myslím, že právě od toho jsou komunální volby, městské volby, aby ty voliči jasně řekli, jestli mu věří nebo nevěří.

0: Radio Xaver.
1: Chcete mít do 5 let, slibujete vyrovnaný státní rozpočet, jak toho
2: ano,
1: docílíte?
2: Je to ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než 1 bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty takzvané základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli bychom se podívat na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá, a současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
1: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takovéto číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
2: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě.
0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Kus trávy máš, aby si dýchal líp, tolik uznáš, proč venku nestojí.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
3: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku. A tak si tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no to vaše generace taky vnímá a zná.
2: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
3: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže ale autostop mě zklamalo, že není.
2: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
3: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
2: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
3: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
2: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho, a jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
3: Nikdy jsem tam nebyl
2: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
3: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bertoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
2: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
3: Ježíš, to bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
2: No, já bych že by byl skoro... z Brna?
3: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
2: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
3: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
2: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
3: Já, tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme. My teda distribuje ji Olympia.
2: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
3: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vede, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, k jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohodle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a 4 vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
2: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
3: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
2: ale pozorně, tady pozorně se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
3: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 2022. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále. Ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různí různým způsobem trestáni. Od toho, že ne, nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
2: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
3: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky.

0: vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčílila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
1: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště, k zavere v podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce. Tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl, tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
0: Nerudové.
1: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné super jméno, ale nebudu analyzovat.
0: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
1: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás, přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí.
0: Mm-hmm. Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem jich několik nakoupil diváci

0: mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary, doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
1: Ano.
0: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu, tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
1: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
0: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
1: tím
0: jsem to.
1: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
0: chybí
1: to
0: vám
1: je,
0: ten druhý.
1: To je velmi...
0: Pochopil jsem
1: velmi,
0: to, pane prezidente.
1: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
0: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
1: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
0: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
1: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti. Mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
0: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
1: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval těch 100 let které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, za prvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou byla. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002. Ano.
0: 2002 určitě ne.
1: Ano, 2002. Ano,
0: 22.
1: 22, samozřejmě. To beru. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říci, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
0: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
1: Určitě.
0: A jasně. A potom nastane, vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
1: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
0: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
1: jiného. Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako to, ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, o toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
0: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
1: No, to
0: je to Donald Trump?
1: Optimisté.
0: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď.
1: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
0: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
1: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
0: 14, myslím.
1: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
0: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
1: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže
0: představili lídry například.
1: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně.
0: Dnes SPD, tak i
1: SPD jenom jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
0: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten průměr, ten příměr, promiňte.
1: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
0: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
1: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
0: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
1: Já se taky těším. Ano, moc.
0: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: přeje štěstí.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
3: Už jsme tu zas, Ksavere.
2: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
3: Jo? Či?
2: Pak venku, sluníčko.
3: Jo?
2: No to vy ne, jako Ital musíte milovat.
3: Jo, a vidím, vy záříte.
2: Já zářím nad agendou.
3: Nad agendou, no, jo?
2: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Ksever, já to nebyl.
2: A kdo to byl?
3: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
2: A co to?
3: Já kradu, já se beru, co můžu líto,
2: a
3: mě víte.
2: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
2: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
2: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
2: Dneska jo.
3: Krédo vznešený?
2: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
2: No tak mám to takhle v zádech.
3: Toto již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
2: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
3: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
2: No tak tam to je s ním.
3: Po té čtyřletce ničí, Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
2: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane Holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
3: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
2: I Bolek byl.
3: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
2: Byla na Masaryčce to bylo, jo?
3: No. Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
2: No, vy jste tam byl?
3: Nebyl. Já musím pracovat.
2: Ale co jste to za reportéra?
3: Já nejsem reportér už dávno. Tak
2: ne?
3: Ne. Já musím se živit, Ksavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
2: Na Ukrajinu?
3: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
2: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
3: No. Víc než jsem.
2: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
3: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
2: To
3: tak
2: říká.
3: Na mě, jo. Mezi elitou.
2: No tak mezi, no.
3: Takhle to na mě působilo, ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
2: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plných.
3: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
2: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
3: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
2: Problém každé kampaně.
3: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
2: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
3: Chytlý už chcete říct?
2: Cože?
3: Chytlý?
2: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
3: Jo?
2: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda úctivě zdravil.
3: A jak zdravíte?
2: Dobrý den. Aha. No, ale už... Už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
3: To jste byl vy?
2: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
3: Jo?
2: No a jak se tomu postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
3: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno?
2: Ještě? No, tak to nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
3: to je ale lepší zase.
2: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
3: To určitě
2: akce. Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
3: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala, Víte, jak mě by se žilo?
2: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
3: Já vidím, co páchá.
2: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
3: Voliči.
2: Občané.
3: Plebs.
2: Mluvím za náš obvod, jo. Za Prapět. Jako jo.
3: Za váš dům, za váš výtah.
2: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. To, a buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
3: No já taky. A vy agitujete v domě?
2: Já agituju hodně.
3: A děláte výlet poctivě?
2: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
3: A.
2: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat, oni tady nebudou volit.
3: Já tam cítím trošku ironik, Savr.
2: Jak to?
3: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
2: Ale já jsem hodnotově poctivý.
3: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
2: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
3: Ksaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
2: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
3: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
2: Bojíte se?
3: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
2: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
3: Roste?
2: Nebo co jsme to sázeli? Ne?
3: No určitě nenávist taky.
2: Strach?
3: Ale strach a nenávist
2: je rostou. Strach je takhle vysoký.
3: No?
2: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
3: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
2: To nevím.
3: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu, a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
2: To není možný.
3: Víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
2: No, tak to já jsem viděl průzkum teď Sanepu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi?
3: To bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
2: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
3: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
2: No jasně.
3: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
2: Ale ta ostuda.
3: Sever, je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
2: ale to
3: tohle
2: schválně někdo ne.
3: Co?
2: Tomu dělá schválně někdo ne.
3: No, Rakušan. Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
2: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
3: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
2: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
3: Slovenský premiér?
2: Premiér.
3: Nevíte, jak se jmenuje.
2: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
3: Jo.
2: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
3: Pojďte, mě by...
2: Já bych tam nejel, panuč.
3: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlejch sovětských vojáků...
2: Těžko vysvětluje.
3: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu v této i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu udělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
2: Jo? Něco jako paní Nerudová?
3: No to ne, tak to je blbuše, ne?
2: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
3: Ale hloupá.
2: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
3: No, sál, tak
2: že Lišák tam nejel.
3: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
2: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. a myslím, že to
3: čekal. No tak on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
2: No ne, ale teď se snaží.
3: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
2: Nemohl, jo?
3: No.
2: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
3: To byl, no jasně.
2: Byl, jo.
3: No,
2: jasně. Dostal vízum, jo.
3: dostal vízum, jo. Jo?
2: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
3: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
2: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
3: To je borec, co? Pojďte se na ně.
2: No.
3: Ten plán, co? Vidíte to?
2: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
3: Já myslel tady s panem Foltínem.
2: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
3: No, Ksever, jasně.
2: To tam je, jakože ta podoba i na
3: člověka
2: neštěstí.
3: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
2: No tak...
3: Neposlali ho sem?
2: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
3: A to se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
2: Já nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
3: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost dál trestno. Chápete, jak je to možný?
2: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
3: To jsem ještě... nevěděl.
2: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
3: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
2: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
3: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se... A...
2: Ten zvoní prej.
3: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
2: Do homilia.
3: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu dozimetr.
2: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
3: Já je to...
2: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
3: Ten Vítek je borec. Ten Vítek je borec.
2: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
3: No to já se divit...
2: I když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
3: Když bude vládu skládat kdo?
2: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
3: Spolu.
2: To jsou takový moje teorie. Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako... Všiml jste si té drobné jazykové říčky?
3: Jaké?
2: že se dostanou komunistky.
3: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
2: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
3: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
2: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
3: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
2: No.
3: Ty bych vás i urazil, ne?
2: No. Já se bojím, že...
3: Já se na ně musím dívat.
2: Na koho?
3: A na plukovníka.
2: Ale on je dobrý.
3: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
2: A jak to?
3: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
2: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
3: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
2: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
3: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct, co? Nám tady založil klub sviní.
2: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
3: No tak.
2: No to mi řekněte jeden.
3: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
2: Dobře, tak jsou lidi svině, plácne.
3: Komunikační to, karty, Xavere.
2: Trouba, no to je...
3: Komunikační karty.
2: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je
3: třeba... Podle mě jede satiru ten člověk.
2: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
3: takže
2: ještě...
3: Takže ne sama, ale i, jo?
2: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
3: Jo.
2: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
3: Není to ten, co mu říkají Gucci?
2: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
3: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
2: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
3: Taková trošku drahá.
2: Tak já šiju u mistra Mejty.
3: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
2: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
3: To jasně.
2: Tak jasně. To je klan Gucci film, ne?
3: Taky, dobrý.
2: No, tak to se díval, to mě nebavilo.
3: Jo?
2: Jo? Hmm? Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
3: Blížíte se k tomu, jasně.
2: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
3: Jako zvoník, zvonek. Jo?
2: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
3: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
2: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
3: co zvonil?
2: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
3: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
2: Ten už zazvonil i na ty
3: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
2: To nevím.
3: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal to, Klíma, první
2: jo,
3: cenzor vlády?
2: Pan Klíma.
3: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
2: No a zvonek roku dáme, ne?
3: Zvonek roku.
2: Máme první dva kandidáty.
3: Jo.
2: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
3: Knedlík.
2: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
3: Jinak. Knedlík. To je Knedlík.
2: On se jmenuje Lipavský.
3: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
2: Kdo
3: on celém světě známe jako Knedlík.
2: Jak to?
3: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
2: Dobře,
3: tak,
2: a jak...
3: Knedlík.
2: A jak by říkali mě teda?
3: Ne, vy jste vážená, jste vážená figura.
2: Jak by říkali mistr třeba.
3: Tak.
2: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých.
3: Z diplomacie.
2: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastit to.
3: No nebuďte slušnej.
2: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
3: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
2: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
3: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
2: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
3: No.
2: Nebo to pan
3: Knedlík,
2: ministr. Knedlík je hrozně ponižující.
3: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
2: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
3: No. A já to říkám. A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
2: No. Nebylo to hezký už. No
3: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
2: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
3: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
2: No tak, jasně, pane Dolče.
3: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
2: Fakt?
3: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. A on se chová jako kdyby...
2: Tak není, on je spíš ranař. Ne?
3: On je trošku hustej.
2: Ale
3: víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
2: No formální.
3: No, diplomacie není úplně formální, jako, že jo.
2: No, ne, tak
3: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
2: Ale říkajte mu knedlík.
3: Vždyť je to knedlík.
2: Ale je to tak zlý, pane holče. Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
3: Já vím, tak vy jste...
2: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný, prostě. A knedlík je hrozný.
3: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
2: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
3: No.
2: Já jsem knedlíček.
3: Vidíte.
2: Ale játrovej aspoň.
3: Nok.
2: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
3: Tak promlouval není možná úplně...
2: No, když ho nechal Turek...

0: třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
1: Jo.
0: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
1: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
0: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
1: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
0: drzej není vůbec.
1: Musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
0: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
1: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
0: Ne, tam jsou ty brožury.
1: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
0: No, jsem na to zvědavý, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
1: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
0: Tak vy vydete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium,
1: jo?
0: Ok. Tak si, a máte karty?
1: Mám, to víte, jo.
0: Plný auto?
1: Jo.
0: Tak se těším na příště.
1: Naschledanou.
0: Radio Xaver.

0: Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Člověk možná nemusí být úplným expertem, aby pochopil, že takzvané koloběžky, kterých je teď v Praze hodně, musí nutně z podstaty věci, tak jak jsou používány, být nebezpečné. Nejenom pro ty, co jedou na koloběžce, ale i pro řidiče, chodce a tak. Máte pocit, že tady je jakýsi dluh vůči společnosti, vůči Pražanům, který by se měl řešit, neboli toto nějak regulovat?
1: Ty koloběžky jsou obrovský problém, hlavně v centru. Bohužel je to trošku i o nás, že jsme neukáznění, když si je půjčujeme. My jsou to často turisti.
0: Vy si vlastně, to půjčujete? Jezdíte?
1: Já si občas tu koloběžku půjčím, ale občas ji využiju výjimečně, ale občas to použiju.
0: A kam jedete třeba?
1: Tak třeba z kanceláře na nějakou schůzku, když je to v rámci centra, tak se vám to vyplatí, než si brát auto nebo jít na MHD. Je to prostě rychlejší, když je hezké počasí, je to i příjemné. Ale problém je, že jsou takové vágní pravidla a vlastně nikdo je nevymáhá. To je ten zásadní problém. My jsme neukáznění, ty, co si je půjčují, a kdyby byla jasná represe a tresty, tak si myslím, že to může fungovat. Tady je potřeba říct si jednoznačně, že musí být konkrétní místa, kam tu koloběžku odstavit, a v momentě, kdy ji postavíte někde jinde, tak třeba nepůjde vůbec odhlásit, vypnout a pořád tam to bude strhávat koruny z karet. Takhle to třeba funguje v Lisabonu, v Amsterdamu, jinde. Já nerozumím tomu, jak je možné, že dneska můžete tu koloběžku nějakých firm odstavit klidně uprostřed silnice, vypnout a odejít. To je úplně absurdní. A pak je to samozřejmě i o policii, o městské policii, aby vymáhala ty dopravní předpisy. Není možné, aby jste na té koloběžce jel přes přechod, to je prostě nebezpečné, nebo pochodní mezi lidmi. To prostě se musí tvrdě pokutovat a tohle to dneska se podle mě vůbec neděje.
0: No, velmi často vidím i v protisměru na Andělu, ale možná ti policisté nevědí, co s tím, to je taky možné. Pane Prokope, řekněte, kauza Dozimetr, která ještě pořád bublá a žije, se teď v posledních hodinách a dnech dostala i k vám, tedy k hnutí ANO. Dokonce paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny Mračková Vildumecová už oznámila rezignaci díky tomu. Znamená to, že je konec kauzy, když už jsou v tom namočení všichni?
1: Předně bych chtěl říct, že kauza Dozimetr se hnutí ANO žádným způsobem nedotýká.
0: Žádný Mračku to...
1: Já to vysvětlím. Žádný z politiků hnutí ANO nebyl stíhán v kauze Dozimetr, nebyl ani v těch odposleších, které unikly do médií. Paní Vildumecová se stala obětí nějakého mediálního honu na ní a na její rodinu, kdy ve své podstatě měla na svatbě před 4 nebo 5 lety člověka, který v té kauze je stíhán.
0: Ale dokonce.
1: A řekněme si na rovinu, před 5 lety ten člověk, já ho neznám, mohl dělat úplně normální běžnou činnost a těžko můžete předjímat, že za 5 let bude možná páchat trestnou činnost. Já jsem taky mohl chodit na základní školu s někým, kdo dneska může být v kriminálu, mám kvůli tomu rezignovat. Mně to přijde.
0: A proč jste se teda za ní nepostavili?
1: Ona udělala sama toto rozhodnutí primárně podle mě kvůli rodině, jak jsem to pochopil, že ten tlak těch médií byl obrovský. Já si toho vážím, myslím si, že na to můžeme ukázat, že hnutí ANO jde vzorem, že ačkoliv žádné skutky neprovedla, nic nespáchala, tak rezignovala, aby vlastně nepoškozovala svoji rodinu primárně a případně hnutí. Bylo by fajn, kdyby z toho se poučil třeba pan Rakušan nebo další aktéři, kteří jsou mnohem více spojeni s těmi osobami z toho Dozimetru a kteří do dneška žádnou osobní zodpovědnost nevypověděli.
0: No tak pan Gazdík třeba, že? Ale víte, mě na tom nejvíc překvapuje, že ten manžel paní Mračkové Vildumecové, ten Mraček Vildumec, prostě nic. On se ji ani nikde nezastal v médiích. Navíc je to člen ODS, proč se nám teda neříká celá pravda za prvé, ale divím se, že takový člověk nevystoupil a
1: já jsem někde četl včera nějaký úplně schovaný článek v nějakém médiu, že on vlastně potichu v uvozovkách také opustil veškeré stranické funkce a co měl někde na vládě a v parlamentu, takže on také rezignoval, ale prostě na něj jako na vládního člena ODS prostě nebyl takový hon a takový zájem médií. Prostě na nás je neustále vyvíjen z některých médií obrovský nátlak, hledají se senzace a paní Vildumecová se podle něj opravdu stala jenom obětí mediálního honu, nic jiného tomu jako nemůžeme říkat.
0: Do jaké míry ta kauza dozimetr s těmi komunálními volbami v Praze zacvičí? Myslíte?
1: Já si myslím, že hodně, protože to, co se tady stalo, tak byl naprosto bezprecedentní situace, kdy odvedli v poutech náměstka primátora. To se tady nikdy v historii nestalo. Ještě do toho byly zamotané drogy, což je opravdu jako za mě úplně za všechnyma čárama. To prostě to je neuvěřitelné. To tady bylo naposled možná za doby pana Béma, Janouška, to už je dávno a ještě to nebylo v takovéhle míře. Takže si myslím, že voliči STANu snad doufám budou rozumní a STAN volit nemůžou. A je otázka, jak se rozklíčují ty další aktéry, protože tady se vypustilo mnoho mlhy. Je tady několik fúzovkách hrdinů, kteří říkají, že v tom nejedou, přitom vlastně seděli na těch křeslech, kde mě tu zodpovědnost, jako je třeba pan Scheiner z Praha sobě, který je současně náměstek pro dopravu a předseda dozorčí rady dopravního podniku a tváří se jako ten hrdina, který to vlastně celý rozkryl. Pak je tady pan primátor Hřib za Piráty, který tomu všemu velí a tvrdí, že o ničem nevěděl, tak doufám, že občané nejsou slepí a nejsou hloupí a udají si svůj vlastní názor.
0: No a ten pan Hlubuček na druhou stranu už je propuštěný z vazby.
1: Tak samozřejmě to máme nějaké pravidla v trestním řádu a pokud pominuli ty důvody pro toho držet ve vazbě, tak asi státní zastupitelství a další orgány opustili na svobodu za nějakou kauci. To si myslím, že bychom asi měli respektovat, pokud respektujeme právní stát. Chtěl bych ještě dodat, že to neznamená, že by byl nevinný, že opustili z vazby. Určitě. Znamená pouze, že pominuli
0: vazební důvody.
1: Ano.
0: A pane Prokope, vy tedy kandidujete do Velké Prahy a na Praze 11 na starostu. Jak to chcete dělat, kdyby se to povedlo jedním zadkem na dvojích hodech, jak se říká?
1: To my v hnutí ANO neděláme, takže pokud by jsme dostali mandát od voličů na Velkém magistrátu i na Praze 11, tak já si budu vybírat jednu z těch exekutivních funkcí. Určitě je vyloučeno, že bych byl starostou Prahy 11 a zároveň třeba radním hlavního města Prahy. To určitě nejde dělat naplno obě tyto funkce, takže tam uvidíme, jaký dostaneme mandát. Samozřejmě raději bych se staral o tu moji Prahu 11, která je mi blízká, kterou znám, kde jsem vyrostl.
0: To je jižní město a tam.
1: Ano.
0: No a máte nějaký odhad průzkumy? Existuje něco, co by nám napovědělo, jestli je šance?
1: Oni ty průzkumy hodně oscilují na celé té Praze právě těmi kauzami dozimetry, ale tím celostátními tématy, jako energetická krize, takže já bych byl v tomhletom opatrný a uvidíme, jak dopadnou výsledky vole.
0: Český rozhlas si zadal jakýsi průzkum o práci vlády a 71% tedy podle Českého rozhlasu obyvatel není spokojeno. Je to věc, která se před volbami hodí, nebo to vidíte jako problém?
1: Tak nám jako opozičnímu hnutí, jak na vládní úrovni, tak v Praze se to svým způsobem hodí, ale je to velmi smutné. Je smutné, že tolik lidí nevěří vlastně současné vládě a politice a bohužel se obávám, že to bude znamenat zase další odliv voličů u voleb a že bude asi menší volební účast, ačkoliv by si přál, by byla velká, protože vždycky je lepší, když ten politik má silný mandát, má podporu těch občanů, než když ho zvolí jenom nějaká hrstka.
0: Kam míříte, pane Prokope, uvnitř hnutí ANO? Protože pan Soukup říkal, že jste vycházející hvězda hnutí ANO. Říká pan Soukup.
1: Pan Soukup to nás trošku přehání. Já jsem spokojen tady v Praze. Já bych se rád věnoval dál komunální politice v Praze. Protože si myslím, že tady spoustu věcí, co je potřeba opravit. Mnoho let se tady nedělají žádné velké projekty. Neposouvá se Pražský okruh. Neposouvá se žádná velká stavba v Praze. Chátrají nám sídliště. To je to, kde já jsem vyrostl a čemu se chci věnovat. Máme rozbité chodníky, takové ty drobné věci. Chodníky, lavičky, zastávky. Často chybí nebo jsou rozbité. Ty politici na magistrátu, jako je primátor a jeho náměstci, tak se většinou starají o centrum, o Václavák, náplavky, filharmonii a vlastně ten okraj té Prahy se kašle a ta chátra je potřeba tam poslat spoustu peněz a i energie a politických rozhodnutí. Chybí parkovací stání, tak to je to, čemu se chci věnovat. A to, kde dneska jsem jako předseda hnutí ANO, tak mi tu možnost nabízí a chci naplno využít.

hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 28%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný, no. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavu, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že ten to měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svoji největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě, jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, ale myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on já řekl nemohu povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl. Nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Musíš zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44, si říkal stránek?
2: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako, aby o tom rozhodla nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako, určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat
1: okolik... Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana
1: Berana.
2: Pojďme
1: od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dlouhodobých žadatelů, dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluji, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SENEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě.
1: To je... Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent vám tam vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou, já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze spoluprávy, jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. Uh-huh. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství, kolega, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom...
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem je, může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak... všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále. Takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo. Ne, vůbec. Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: Promiň, já ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Ačkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby. Hmm.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
2: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu, laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s námi v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl a podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Ty
2: požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
2: Evropě
1: velké věci.
2: Budou sedít ještě velké
1: opravdu?
2: Věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. A to je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše tak. spotřebitele, a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
2: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Takhle ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy,
2: ano.
1: I ty obchodní.
2: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
2: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu, a Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadena Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to tak

0: Ta lista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek. Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
1: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
0: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
1: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
0: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
1: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
0: No tak včera to byl titulek.
1: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert. Byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
0: No a dobře, že vás vyslechnou.
1: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
0: Myslíte motoristy
1: a Přísaha.
0: A Přísaha.
1: Přesně stejně, jako to bylo.
0: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
1: Mělo.
0: Dobře, to pojďme na témata.
1: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
0: Ano, koncem července, myslím,
1: ne, celých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, Přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
0: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkovi, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak... je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
1: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, těch byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec. To je, jak to říct, no, mají pravdu všichni. Ono může to být hodnoceno tak nebo tak. Vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost. Skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí. Toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně. Že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
0: Že tam je nějaká zhrzenost třeba?
1: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
0: Aha.
1: Jo? Mm-hmm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
0: No ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
1: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
0: takže
1: se domluvil.
0: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
1: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
0: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
1: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
0: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
1: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
0: jmenujte.
1: Nebudu, už jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
0: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
1: No,
0: už vás nechám mluvit.
1: Chvilku jsem se radoval, jo? Než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
0: A nemalá. Nemalá inflace.
1: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
0: Takže vzácné bude všechno na F.
1: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
0: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
1: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešená v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
0: Pojďme do další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
1: Ten pojem novoněmec je matoucí.
0: No, je to takový zvláštní.
1: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
0: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
1: Vidíme to, že jo?
0: No.
1: Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
0: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
1: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
0: že sílí.
1: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
0: A pak je to v pořádku?
1: No jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
0: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
1: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky. Jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám. Protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
0: No.
1: Některých už začíná být moc.
0: Řekl jste to vy, ale ano.
1: No, a pak se budou chovat jinak.
0: Takže nás čeká... Nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
1: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
0: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
1: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
0: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
1: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 6 ku 9, ne, 9 ku 10, 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
0: Můžeme to zvrátit?
1: No jasný.
0: Tady v Evropě?
1: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
0: Mě zajímá právě ta Evropa.
1: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
0: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
1: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté, který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
0: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
1: Přitulíme se.
0: Tak.
1: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
0: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
1: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
0: A pardon, že vám do toho skočím. Co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne? Myslím, ten plyn.
1: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
0: No, a tak, dražší.
1: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn, a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky, a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
0: A píše dopisy.
1: No prostě je to,
0: je
1: to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci. Ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlo na vás.
0: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
1: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
0: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel, a budu se těšit na příště.
1: Tak já se
0: užívejte
1: těším.
0: Dál léta.
1: Brzo na viděnou.
0: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichle, v těchto dnech, my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak, a myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně. Ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. 1 milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španělí, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne, klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Já jsem dezolát, jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy, případně když se dostanete do sněmovny, zákonodárci, s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Pákš, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne, a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to přesně spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene, budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle
2: je. Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě.
3: Myslíte?
2: No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ti Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde teda to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických se dít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat.

0: doma jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník, to děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
0: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevyluču to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktor.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho to nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko Ad 1 nemá žádný strategický zájem v útoku na

0: naši zemi, a ad 2, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a...
0: Já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně, a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
0: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: to jaké? By nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebylo by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a já se tam je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady jako všichni ostatní a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak Takže
2: to už by si chtěla asi moc, to si myslím, že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37. Myslím,
1: že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%. Takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
2: ne,
1: do
2: ne,
1: ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako by musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluví sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čardyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že seš prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako, že byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých. Jo? Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně je ta konzervativnější vláda zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma. První zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je jako zopravdu to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý tak, jak by chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalý seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, myslíš, až tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To
1: možná,
2: že to je
1: pojem
2: 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma, ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá, že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný, jasně, ale ta síla pořád rozhoduje, jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený a my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět, no dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? To je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako... není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že já všechno vím, tak... bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že si říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná říká, dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji
1: moc. Všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
1: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
0: Chystají se přijít a přijdou?
1: Myslíte ti voliči k volbám?
0: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
1: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
0: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
1: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
0: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
1: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě několik
0: různých bodů. To vás spojuje? Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
1: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD, takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
0: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou shodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne, ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby daná nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. to není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
0: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
1: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
0: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
1: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
0: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
1: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
0: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
1: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
0: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
1: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny být mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
0: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
1: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
0: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to, řekněme, legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
1: Tak zaprvé...
0: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
1: ano,
0: že by...
1: Ano, tak především... Není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
0: teď
1: u sebe doma.
0: Jaké sliby?
1: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervózní, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
0: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
1: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
0: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
1: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice. A jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za tomu, že Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
0: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
1: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
0: Hmm. No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
1: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
0: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla, myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
1: Děkuju za pozvání.
0: Naším hostem byla Markéta Šichtařová. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Radio Xaver. Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Xaver.
2: 12.6.
3: Co 12.6? Náš první čtvrtek s Evičkou. Novomyslí spravedlnosti.
2: Názor na agitace.
3: Podívejte, ta je co?
2: Měsíc korupce.
3: Se mnou přichází zákon.
2: Jo, takhle. Já jsem si říkal, jak to myslíte, když jste tady běhal celý dopoledne s těma špendlíkama.
3: No.
2: A s těma písmenkama, jak jste to tady dával dohromady, já jsem si říkal, a teď jsem to pochopil, se mnou přichází zákon a paní de Croix.
3: No.
2: Ale já, pane holče, nemůžu říct nic jiného, než to je velmi sympatická žena.
3: Jo, jo, je vám sympatická?
2: Jo, jo.
3: No, je taková sekernice s úsměvem, ne?
2: Má šibalský úsměv.
3: Jo, to já vím, Xavere. Ona je mazaná.
2: A to se vám mužům líbí, ne?
3: No jasně, tak nám, vy nejste muž nebo co?
2: Jo, vlastně, já jsem ještě taky muž.
3: Nebo dneska ne?
2: No dneska právě poslední den.
3: Se rozhodněte.
2: Proto říkám 12.6. významný datum.
3: Jo, jo, jo. No, víte, co se mě líbilo? Že když jí jmenoval prezident, tak se odvolala, víte na koho? Víte, kdo s ní přichází na ministerstvo?
2: To vůbec nevím, já jsem to moc nesledoval.
3: Čeká vám něco jméno T.G. Masaryk?
2: Ne.
3: Byl takový starší pán za první republiky.
2: Oni se zaštítil zase Masarykem.
3: Chvíli seděl na Pražském hradě.
2: Já
3: vím. Žil na koni a tak.
2: No, jo, jo. Pane holče.
3: No a ona se zaštítuje Masarykem. To se... No, no počkejte, vy to tam nevidíte.
2: No ale co? Co vy víte? Třeba za 100 let se někdo bude zaštiťovat dekroa.
3: No, podle nástupu to tak vypadá.
2: Bude, proběhne několik mnoho generací. Vy budete po smrti už 100 let, já ne, už 130 já let a všechno a budou říkat to tenkrát, když byla paní Dekroa ministryní spravedlnosti.
3: Počkejte, to se bude říkat za paní Dekroa. To byly časy.
2: To už v té době, pane Holče, už nebudou bitcoiny. To už nebude nic takového existovat. Ani eura, nic. To nic takového nebude. Už se nebude ani chleba prodávat, nic.
3: Ne?
2: Ne, to už bude všechno. Budete dostávat ampulku takovou a každý jo? podle jeho zásluh.
3: Aha, počkejte, a to už tady jednou bylo, ne?
2: A všechny výrobní prostředky budou v rukou lidu.
3: To je správný, to je ideál. Jo. Stále stejnou tmou svítí plátno bloudící. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

muzikou, trochu stříbra na strunách. Síní zní smích dětí, co fůru věcí smí. Práší z nich vítr stafián do umrzlých

0: Dalibor Uhlíř je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Dalibor Uhlíř je místostarosta Českého Krumlova a také bývalý člen Trikolóry a zakládající člen ODS kdysi v jižních Čechách. V Českém Krumlově se neustále dějí věci, pane Uhlíři, ke kterým se dostaneme, ale řekněte, vy jste prvním volebním obdobím místostarostou. A litujete toho, že jste do toho šel, když sleduju, co všechno se děje?
1: Určitě nelituju, je to nějaká životní zkušenost a samozřejmě člověk pořád přemýšlí a váhá, jestli mu některé věci stojí za to a naopak, jestli některým věcem může pomoci. Já si myslím, že jsme v Českém Krumlově za ty necelé 2 roky už udělali tolik práce, jako předchozí vedení za 12 let neudělalo, takže určitě toho nelituji. Myslím si, že občané to hodnotí pozitivně a uvidíme, sčítat se bude za 4 roky.
0: Ve vaší gesci je v Českém Krumlově kultura, sport, volnočasové aktivity a sociální věci. A toho se také dotýkají některé kauzy, které teď proběhly, a těmi tedy pojďme začít, protože už jsme tady o tom mluvili několikrát z různých stran v XTV a to je onen festival Jeden svět. A příběh, který se odehrál u vás v Českém Krumlově, a já ho připomenu jenom jednou větou, kdy se dětem na základní škole promítali jakési aktivistické filmy na téma gender, LGBT a tak. A ten pořadatel nechtěl dlouhou dobu rodičům a vám vlastně představitelům toho města ty filmy dál k dispozici, abyste vůbec věděli, co se těm dětem tam pouští. Údajně z doslechu vím, nevím, jestli třeba nevíte něco nového, že to snad měl být nějaký film o tom, že trenér fotbalu se stal trenérkou, nebo trenérka se stala trenérem a zkrátka toto se těm lidem nebo těm dětem tam nějak sdělovalo, ani ne pod Prahou, ale zcela napřímo. Jak to dopadlo?
1: Bohužel je to tak, jak říkáte. Jsou to takové progresivistické, aktivistické tendence, které asi obecně naše školství zaplavují. Když se podíváme, kdo je ministrem školství a kdo je u nás na kraji náměstkem pro školství, tak je to evidentní. Dopadlo to tak, že tento příběh a tu stížnost té matky měla šetřit školská komise, komise rady jako poradní orgán. Nicméně ne všem, ani našim koaličním partnerům se úplně ten názor a to zkoumání líbilo, a tedy nejnovější informace pro vás a pro diváky je taková, že Rada města školskou komisi zrušila. I přesto, že já a kolega jsme hlasovali proti, tak bylo evidentní, že předseda školské komise byl nepohodlný, tedy školská komise byla zrušena. Tehdejší předseda, kolega vlastně z naší kandidátky a koaliční zastupitel inženýr Zajíček, se tou kauzou velmi zaobíral a hodně dopodrobná šel až do financování jednoho světa na školách, šel do financování Člověka v tísni, který vlastně tuto odnož provozuje, a čerpal čistě z veřejných zdrojů a dospěl k zajímavým informacím. Největšími donátory jsou Spojené státy americké, Evropská unie, další různé fondy, Sorošův a další. Takže je evidentní, proč asi tyto názory a témata jsou podporovány. A my jsme v Českém Krumlově nechtěli nic zakazovat, to je třeba říct. Nicméně rodičům jsme chtěli dát to právo a tu možnost za prvé vědět, co se jejich dětem promítá, za druhé tu možnost, aby se toho nemuseli účastnit, protože já jako rodič bych nechtěl, aby moje děti chodily na takovéhle filmy, a abych měl tu možnost to vidět dopředu. Nejenom trailery, tam totiž ta finta byla v tom, že Jeden svět na školách udělal trailery pro rodiče, které jsou vlastně nevinné, je to taková upoutávka, ale to gro, ta podstata toho filmu tam vůbec není. Takže naším cílem i do budoucna bude, aby to bylo otevřené, transparentní, nechceme nic zakazovat, ale aby rodiče sami si mohli říct, jestli chtějí děti posílat na takovéto filmy.
0: Pane Uhlíři, vy a vaši kolegové, kteří vedou tedy Český Krumlov, ať už rada města, starosta, místostarosta nebo zastupitelstvo, tak vy si vlastně u voličů říkáte, o ty funkce, ale tím pádem si říkáte i o zodpovědnost. A možná se mýlím a opravte mě, zřizovatelem každé základní školy je obec nebo město. To znamená vy. Jak může v uvozovkách poroučet, diktovat kdokoliv jiný? Přece právo veta máte vy, ne? Vy volíte ředitele nebo vybíráte v konkurzu takové základní školy, nebo to snad chodí jinak?
1: Ne, máte naprostou pravdu. Je to samozřejmě tak, ale musí tam být vůle. U nás v Českém Krumlově ta koalice je široká, je pětičlenná a jsou tam strany, jako je ANO, jako je ODS, pak jsou tam vlastně tři nezávislé subjekty. A najít tu shodu na těch v uvozovkách politických tématech není úplně jednoduché. Na takových těch běžných, že budeme asfaltovat nějakou komunikaci a postavíme dětské hřiště a začneme dělat byty, na tom se shodneme napříč. Ale tam, kde už je to citlivější téma, jako je právě třeba ta progresivistická tendence ve školách, tak už není úplně jednoduché a tam tu shodu nenalézáme.
0: Dobře, ale přece je tady ještě nějaká vůle rodičů, těch žáků, a která by asi měla podporovat, podle mého soudu, teda to, co tak jak potom rozhodne být regionální politik. U tohoto stolu seděla jedna nespokojená maminka z Českého Krumlova, a my jsme ty argumenty tady slyšeli velmi jasně. A já se teda ptám, jestli vlastně vy můžete, i když říkáte, není vůle, ale přece jsou nějaké odbory, každý něco má na starosti, navíc přece máte právo ředitele nebo ředitelku té školy pozvat třeba na zastupitelstvo, na radu a ptát se na to. A vy říkáte, ještě promiňte, vy říkáte, politická rozhodnutí. No co je na tom politického, pro Boha?
1: Já s tím naprosto souhlasím, je to tak. Ale jak říkám, ta vůle ve většině té rady nebo toho vedení města úplně není. My jsme prostě narazili na nějaký mantinel a naším cílem teď bude informovat rodiče, informovat prarodiče, jestli oni chtějí, aby jejich děti chodili na takové filmy, aby oni byli informováni, že ve školách, kam jejich děti chodí, se takovýhle festival podporuje a tyhle filmy promítají. Takže půjdeme přímo za těmi rodiči a prarodiči, protože si myslím, že oni přece mají zájem na to, co z jejich dětí vyroste, co se jim podsouvá, jaká témata se jim podsouvají prostě v tomhle věku. Ještě si pojďme říct, že to je prostě věk 8, 10, 12 let. Ty děti prostě zatím nemají kritické myšlení, nemají žádnou životní zkušenost. A pakliže ani třeba rodiče neví, co se jim promítalo, tak s nimi nemají možnost doma o tom mluvit, hovořit a argumentovat. Takže nechávat to pouze a jenom na škole se mi zdá v tuhletu chvíli nepatřičné.
0: Podle Facebooku jsem pochopil, že vy sám máte děti. Teď říkáte politické rozhodnutí, kdyby vašim dětem, myslím, že chlapec už je velký, jsem pochopil, ale teoreticky, kdyby vašim dětem, řekněme, na základní škole někdo vyprávěl o tom, že sice jsou chlapečkové, ale mohou být holčičky a že to je vlastně skvělý a že to je normální, vy byste se spokojil s tím, že je to politické rozhodnutí? Vy byste neskákal metr vysoko?
1: Já to zažívám s tím mým nejmladším synem, já mám 4 děti. Ty tři už jsou dospělejší, už jsou odrostlé, ale ten 13-letý toto samozřejmě taky zažívá. Shodou okolností dostal poznámku za v občanské výchově nebo nauce, jak se to teď jmenuje, právě za různé genderové věci, které tam měli, a měl na to nějaký svůj názor. Musím říct, že zase až tak o tom doma nemluvíme, takže že by kopíroval nějaký můj názor nebo nějaké konzervativní pohledy na svět, to se říct nedá. Ale určitě bych se s tím nespokojil a minimálně bych aspoň o těch věcech s ním diskutoval, abych mu řekl svůj pohled, nebo jak je to běžné v životě. Pokud v učebnicích dnes ty věci jsou opravdu progresivisticky a aktivisticky těm dětem tlačeny do hlavy, tak je potřeba, aby ta rodina zafungovala a aby prostě ukázala to zrcadlo.
0: Jo, ale to pořád, pane Uhlíři, mluvíte jako politik. A jestli vám to přijde příliš osobní, tak řekněte, že o tom nechcete mluvit, ale jako otec dětí se ptám, jestli vás to úplně normálně nenaštve a jestli nemáte chuť do té školy vletět. Protože mně to přijde podobné, jak kdyby tam těm dětem jako vysvětlovali cokoliv jiného, co třeba úplně jako nemusí souznit s realitou. No tak.
1: Samozřejmě, že mě to štve. Mě už štve, když se podívám do té učebnice a vidím vlastně ten text, který je v učebnicích pro základní školy. Ale říkám si, co jsme schopni s ním udělat, když ani na té radnici, kde teda vůlí asi 65% občanů došlo ke změně, tak vlastně nejsme schopni otevřít a ztransparentnit věc, jako je jeden svět na školách. Tak jo, prostě těch prostředků máme omezeně, štve mě to a určitě bych se snažil víc, ale potřebujeme, aby ty rodiče, aby tu aktivitu zvedli všichni.
0: Ne, počkejte, ještě mi teda řekněte vy, nadevší pochybnost jako místo starosta hovoříte se spoustou občanů, protože si představuju, že na takovém městě má každý nějaké svoje problémy a polovina lidí si myslí, že je vyřeší radnice nebo nějaké procento. Takže vyjdete před radnici a už se vás lidé na to ptají, tak vy s těmi občany o tomto nediskutujete? S těmi rodiči a prarodiči?
1: Samozřejmě, že diskutujeme.
0: A co vám říkají?
1: Právě je to tak, že ti rodiče a prarodiče to vidí selským rozumem, vidí to konzervativně, vidí, že jsou dvě pohlaví, vidí prostě další věci, normální, logické. Ale pak jsou tady prostě lobbystické skupinky, jsou tady aktivistické skupinky, které fungují na sítích, které chodí k nám na zastupitelstvo a ty jsou nejvíc slyšet. Ti rodiče, ta většina, jak já tomu věřím, tak ta je potichu a nekoná. Ta jenom mlčky sedí a poslouchá.
0: Dobře. Ještě jedna věc, která mi přijde velmi varující, pane Uhlíři, a teď to možná bude trošku nepříjemné, protože vy přeci jenom jste místo starostou a nesete kus odpovědnosti. U vás ve městě byl zakázaný meeting paní Konečné před eurovolbami a toho jejího sdružení Stačilo. Přijde vám to fér? Já také nejsem fanoušek komunistů, ale mám pocit, že všichni mají dostat slovo. Tak cítíte nějakou zodpovědnost? Stydíte se za to rozhodnutí vašeho města?
1: Stydím se za to, že Český Krumlov byl takto propírán, že ten meeting byl zakázán a je to určitě ostuda. Já, tak jako vy, jsem přesvědčen, že politici, ať už stávající, nebo ti noví, kteří chtějí usilovat o důvěru voličů, by měli jezdit za občany. Co je nejvíc? Nejvíce přece přijet za těmi voliči a z očí do očí jim prezentovat svoje názory. Takže to, že to bylo zakázáno s odůvodněním, že do divadla taková akce nepatří, já považuji za ostudu. V tuto chvíli připravujeme v Radě města prohlášení, které by mělo být takové, že ve všech městských provozech a zařízeních je naprostá pluralita názorů. Každý si tam může udělat meeting, jaký chce, pokud to bude v souladu se zákonem. To znamená, aby někdo zakazoval komunistům, nebo ODSce, nebo lidovcům, je prostě nepatřičné. Mě to mrzí, omlouvám se za to. A možná třeba paní Konečná a Stačilo i díky té kauze získala dva mandáty, protože se o tom hodně hovořilo a byla to taková prostě politická reklama zadarmo.
0: Můžete nám nějak velmi stručně popsat technologii, jakým způsobem se v roce 2024 zakazuje? Já si to pamatuju docela dobře před sametovou revolucí, když byli různí umělci zakázeni, když se zakazovali koncerty a kde co, ale nevím, jak se to dělá teď.
1: Ono vlastně vedení města s tím nemělo nic společného. Divadlo je u nás obecně prospěšná společnost, kde je ředitel, který má naprosté pravomoci a i zodpovědnost. On byl požádán regionálním manažerem, Stačilo, že by tam chtěli udělat setkání s občany. Odsouhlasil to. Poté se údajně dozvěděl, že by to měl být volební meeting před evropskými volbami a rozhodl se to zakázat. Tedy on s jeho pravomocí se rozhodl zakázat s tím, že volební meetingy do divadla nepatří a že nikdy v minulosti se tam žádný takový nekonal. Není to úplně pravda, víme, že tam byla ODSka, víme, že tam byly další politické strany, tuším, že pan Paroubek tam křtil knihu a taková ta tenká hranice, co je politika a co není politika. Je politika, když tam premiér křtí svoji knihu? Já si myslím, že ano, je to kontakt s voliči, prezentuje tam nějaké názory, stejně jako když tam přijede paní europoslankyně a prezentuje tam měsíc před volbami svoje názory. Vždycky je to politika. Takže zakazovat jedno, povolovat druhé, a kdo o tom bude rozhodovat, mi opravdu přijde v dnešní době nepatřičné.
0: Takže on o tom rozhodl takzvaně o své vlastní vůli nějaký šéf toho zařízení.
1: Ano.
0: A jak se jmenuje?
1: Já nevím, jestli je to podstatné, je to ředitel našeho divadla.
0: Pro mě je to velmi podstatné.
1: A musím říct, že v jiných ohledech má naprostou důvěru i moji, i kolegů, protože vlastně my nemáme v Českém Krumlově odbor kultury a všechno to vlastně má na starosti divadlo, takže veškeré slavnosti, koncerty a další věci, a myslím, že k těm věcem přistupuje velmi zodpovědně a kvalitně. A proto chceme přijmout takové prohlášení Rady města, aby se měl o co opřít, aby do budoucna nebyla možnost něco svévolně zakazovat.
0: Já si najdu, pane Uhlíři, další otázku. Ano, už to mám. Jak se, prosím, jmenuje ředitel divadla v Českém Krumlově?
1: Jan Vozábal.
0: Jan Vozábal?
1: Ano.
0: A ještě je stále ředitelem?
1: Je, a jak jsem říkal, má důvěru a toto byl, nechci říct, jeho přešla.
0: Vaši důvěru má, pane Uhlíři, někdo, kdo něco zakazuje? To myslíte vážně?
1: Je to 1% jeho činnosti. Když se podívám na slavnosti pětilisté růže, podívám se na další kulturní program, který v Českém Krumlově je, tak pro mě je to člověk na svém místě. Tuhle věc jsme si vyříkali a znovu opakuji, proto chceme jako Rada města přijmout prohlášení, o které se on bude moct opřít a nedá mu tu možnost cokoliv do budoucna zakazovat.
0: Překvapujete mě. Já se domnívám, že žijeme v době, kdy už se nic zakazovat nemusí, a ve chvíli, kdy vy jako místopředseda ještě tomu vlastně zatleskáte, tak já si potom říkám, pane Uhlíři, s kým tady vlastně sedím.
1: Já jsem tomu nezatleskal.
0: Bojím se, že příště budete zakazovat vy?
1: Ne.
0: Ne, pan Vozábal, jak se jmenuje přesně?
1: Honza.
0: Honzik, tak pan Jan Vozábal je člověk, který patří asi do jiného režimu, ne?
1: A ne, já jsem to odsoudil, ten zákaz, snažili jsme se najít jiný termín a myslím si, že v tomto panuje i v naší koalici shoda, že nechceme nic zakazovat. On se opřel o to, že prostě do divadla, on je divadelník, on je prostě umělec, že do divadla nepatří politika, že jsou tam kulturní múzy a tak podobně, ale pro nás to bylo
0: víte,
1: slabé.
0: My ty
1: slabé
0: kulturní múzy vidíme na každém kroku. Víte, vzpomeňte si na ty předvolební debaty, teď se mnou trošku mluvíte jako se žákem třetí třídy,

0: Které myslíte?
1: No myslím teď senátní a senátní a krajské.
0: U nás senátní volby nejsou, u nás byly před 2 lety,
1: kde jsem se zúčastnil. No někde v blízkosti určitě, ne?
0: Jsou v Českých Budějovicích. Tam bude docela zajímavý obvod, končí senátor Ladislav Faktor, známý, takže jsem zvědavý, jak ty volby tam dopadnou. Na krajské volby se taky nechystám, těch jsem se zúčastnil před 4 lety, kdy jsem měl pocit, že ten kraj stagnuje a že bychom rádi ho rozhýbali a musím říct, že to se stalo. Kraj funguje, si myslím, velmi dobře, to můžu říct i z pozice místostarosty, protože spolupráce s krajem výborná, podařilo se za ty 2 roky udělat řadu investic a takže nemám důvod se do toho pouštět a něco na tom měnit.
1: Váš hejtman, pan Kuba, předpokládám, že tím toho jaksi velebíte trošku, říkáte dobrá spolupráce. Viděl byste toho člověka rád v čele Občanské demokratické strany, kterou jste notabene pomáhal zakládat v Českém Krumlově?
0: Já už v té straně nejsem asi 20 let, už se ani nespomenu, jak dlouho tam nejsem. Jsem rád, že v ní nejsem, protože nabrala kurz úplně jiným směrem. Ano, pan hejtman Kuba rozhýbal Jižní Čechy, řada liniových staveb, dopravních staveb se opravdu pohla, myslím si, že Jižní Čechy se mění a je to vidět. On je workoholik v tom pravém slova smyslu, v tom dobrém slova smyslu, takže je to na té činnosti vidět. Myslím si, že už svojí personou přerostl jeho český kraj a je to člověk, který by určitě byl dobrý na vyšší pozici někde ve vládě. V tuhle chvíli si nemyslím, že ODS je připravená a že někdy bude připravená na takového člověka, protože tak, jak jsem s některými insidery mluvil, tak v té straně už zůstalo malá skupinka lidí, kteří vzpomínají na 90. léta a Václava Klause a pak je tam obrovská skupina topkařů a takových těch spolu členů. A nic mezi. Takže já si myslím, že už to vlastně není skoro ani ta stará ODS, je to prostě politická strana Spolu a do budoucna by podle mě takhle měla vystupovat. Ta značka je mrtvá.
1: Mám tomu, pane místostarosto, rozumět tak, že fandíte panu Kubovi a že byste ho rád viděl někde výš?
0: Určitě. Tak jak jsem řekl, je to
1: byť
0: člověk,
1: v tričku ODS,
0: který přerostl, teď je úplně jedno v jakém tričku. On shodou okolností si myslím, že bude jeden z mála hejtmanů nebo z mála lídrů.
1: Jedno. Není to jedno v jakém tričku, protože když by byl pan Kuba v tričku, stačilo, tak vy ho zakážete s panem Vozábalem.
0: Ne, já to myslím tak, že když člověk má nějaké názory a s těmi názory jde životem, tak ty politické strany se mění. Vy tomu jako novináři říkáte, že jsou to přeběhlíci a že změnili trika a podobně.
1: Neříkejte vy novináři, já žádný novinář nejsem.
0: Já jsem byl v ODS, kde jsem měl nějaké názory a stejné názory jsem měl i v Trikoloře a stejné názory mám pořád. Konzervativní pravicové názory a proto říkám, že je mi jedno, v jakém triku to bude, jestli on bude v triku ODS nebo vznikne něco nového, ale abych dořekl tu myšlenku, on je jeden z mála, který asi nepůjde v koalici Spolu v krajských volbách, ale ODS v Jižních Čechách jde samostatně. Takže myslím si, že to je určitá odvaha a i to, že jihočeská ODS je jiná než je celostátní.
1: Takže teď v krajských volbách nejde Spolu, ale jde ODS.
0: Ano, přesně tak.
1: Tak to klobouk dolů zase, ne? To jsme chtěli. Ještě mi řekněte, na závěr, vy jste tedy byl také členem Trikolory a s jakým pocitem sledujete, že ta Trikolora vlastně je strana, která končí v Kotrmelcích a s vlivem nula a s pochybnostmi okolo hospodaření a tak? Co si o tom myslíte?
0: Já nechci být takovým tím prorokem a abych říkal, že jsem to tušil nebo že jsem si to myslel. Odcházel jsem 14 dní nebo 3 neděle po Václavu Klausovi mladším, kterému jsem dělal místopředsedu. V té době si moc dobře pamatuji, že prognózy byly zhruba 6,5% té politické strany. Věřím tomu, že by se dostala do sněmovny a třeba by ta vládnoucí koalice dneska byla jiná. A poté, co se samozvaná, já říkám, předsedkyně paní Majerová chopila té strany, tak už jsem tušil, že to bude mít prostě špatné konce.
1: Počkejte, tak samozvaná, abychom zase byli korektní, ona byla zvolená demokraticky, ne?
0: Po konci Václava Klause byla jediná možnost a to svolat sněm a řádně zvolit předsedu, což se nestalo, protože se obávali, že do parlamentu

0: parlamentních voleb je málo času a že je potřeba prostě semknout se a utvrdit se, což já jsem a řada dalších krajů odmítala a chtěli jsme řádné volby a i to byl důvod, proč jsme odešli.
1: Má to šanci na život ještě?
0: Nemyslím si, myslím si, že je to taková recyklace pořád dokola, tu vznikne Trikolora, tu vznikne Pro, mám pocit, že ti lidé se přesouvají sem a tam a že tohle asi není ten směr.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím vám palce. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání, naschledanou.
1: Naším hostem byl pan Dalibor Uhlíř.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Senioři důchodci dostanou víc peněz, než dostávali doteď. Jiní říkají, že to je ožebračování důchodců. Jak to vidíte vy jako ekonom?
2: Tak zaprvé nechci komentovat ten výrok ministerského předsedu, protože nevím, jestli ho takhle úplně přesně
1: mohl říct. Ano, na televizi říct, Nova. Jestli to děláte nějak... chvilku, můžu vám ho citovat.
2: Ne, to je jedno. Ale nepodívejte, tady je třeba odlišit dvě zásadní věci. O tom, že stát se potápí do neúnosné míry zadluženosti a musí škrtat ve všech možných kategoriích svých výdajů, které má, to je alfa omega veškerého našeho uvažování. To bychom měli vytknout před závorku. No a teď jde o to, aby to dělal rozumně, racionálně, připraveně, ne v křeči legislativní nouze, ne bez obhájení a vysvětlení lidem a tak dále. To je druhá věc. Prostě, že se mělo škrtnout v 59 položkách státního rozpočtu už dávno, je naprosto jasné. Že si zrovna vláda vybere jako jednu vlašťovku své škrtací ambice právě velmi sociálně tíživou otázku penzí, důchodu, to je nic jiného, než prostě neprofesionalita a buď hloupost, anebo naprostá arogance, nebo naprosté sdělení, že nám je úplně jedno, máme 5 koalici, máme 108 a my tady budeme nemilosrdně celé ty 4 roky, na které jsme byli zvoleni. Nevím, to možná každý podle své natury, ať si zodpoví, jestli to bylo víc to nebo ono. Já připomínám jednu věc. Penzijní reforma je evergreen nejenom náš, ale i řady západních zemí celá desetiletí.

0: Vy s tím tady jako školské odbory nesouhlasíte, vytvořili jste kampaň Vládo neházej nepedagogy přes palubu. Co si od toho slibujete?
1: Slibujeme si od toho, že rozhodně chceme na to upozornit veřejnost, protože jinak bychom asi to třeba mezi rodiče tenhle ten problém až tak nedostali. A rozhodně chceme ovlivnit myšlení politiků, kteří, ať už jsem říkal, že jsou napojeni na vládní koalici nebo ne, ale jako žijí v těch městech, mají určitě své děti na školách, aby se zamysleli nad tím, že je to opravdu politické rozhodnutí, které může mít prostě dalekosáhlé důsledky. Včera na tripartitě pan ředitel říkal příklad. Ano, rozhodlo se o inkluzi, my jsme upozorňovali, že to bude mít rizika. Ve finále ty rizika prostě sklízíme a teď se to prostě řeší za pochodu.
0: No právě, a proto není to málo, jenom taková kampaně, není třeba být důraznější?
1: Tak to, zase nechci se dostat do té polohy, aby nás označili, že už mluvíme třeba o stávce a že vyhrožujeme.
0: A proč ne?
1: Protože
0: není to to, co by mohlo třeba věc změnit?
1: Tak to, petice je legitimní nástroj, ať už občanů nebo odboru. Pokud tedy seženeme dostatek podpisů, a já to beru pro sebe jako referendum, jestli teda ty lidi si zatím stojí sami za sebou, protože se na to taky musí psychicky připravit, že lec, kteří prostě pracují, mají třeba ještě další práci a nemají čas se vůbec tím zabývat, o tom přemýšlet. Takže my to je touhletou kampaní, tímhletím prvním krokem chceme v podstatě ty naše lidi, myšleno tedy ve školách, nějakým způsobem aktivizovat, udělat osvětovou kampaň, vtáhnout do toho rodiče a pokud uvidíme, že politici prostě nevnímají, že je tady nějaký, a teď uvidíme, jaký ten názor bude, kolik těch podpisů seženeme, tak potom samozřejmě jsme připraveni se domlouvat s nepedagogy, jak je třeba i učitelé podpoří a jak, a říkám, nechci vyhrožovat žádnou stávkou, ale rozhodně to tou peticí nekončí.
0: Dobře, ale září se blíží, k tomu ta novela školského zákona má být schválena, nebo minimálně druhé čtení má proběhnout v únoru, tak nebude potom už pozdě, když už to bude legislativně ošetřeno na nějaké protesty nebo ohrazení se, nebo prostě změnu toho stavu? Nechtěl by to postupovat rychleji?
1: To opravdu nebude na mě, to bude na těch lidech, co budou ochotní udělat. Já se osobně tomu nebráním, protože marně předkládáme pořád dookola ty naše argumenty o těch rizicích. Druhá strana říká, nebojte, všechno to eliminujeme. Ale co mám tu zkušenost, říkala, že už to dělám 20 let, že opravdu asi možná prostě ty lidi víc probudit a říct, tohle se nám nelíbí a ještě navíc na podzim jsou volby. Radio Xaver.
2: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel, roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo, lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nešli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
1: All the time.
0: Rádio Xaver.
3: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech, v dolarech a bůh ví, jasně, měla vedený účet ve zlatě.
4: Ano.
3: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. Mm-hmm. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
4: ano.
3: Koriguje, že ono koriguje taky někdy.
4: Máš oblíbený termín,
3: a koriguje. A někdy roste.
4: Ano.
3: A jindy zase koriguje.
4: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období, než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

Legendy a osobnosti. Benjamin Siegel. Benjamin Siegel, zvaný Bugsy, se narodil 28. února 1906 a zemřel 20. června 1947. Jako jeden z prvních na světě dokázal odhadnout, jaký se v Las Vegas skrývá potenciál. Bezesporu se podepsal na tom, že se o město začala zajímat mafie. Na druhou stranu mu historici připisují také mnohé zásluhy na rozvoji města. Bugsy se narodil v Brooklynu rakouským přistěhovalcům. Ještě jako teenager se začal věnovat mafiánskému řemeslu, když s kamarádem vydírali obchodníky, kradli auta a páchali násilné trestné činy. V roce 1939 byl dokonce obviněn z vraždy. Už tehdy se o něm psalo jako o Bugsym, byť tu přezdívku neměl rád. Traduje se, že se nikdo neodvážil použít toto oslovení přímo Bugsymu do očí. Později se dal dohromady s Lucky Lucianem a Frankem Costellem a společně vydělali velké jmění na prohibici. Zatímco Luciano byl považován za hlavu gengu, Bugsy vraždil a tloukl lidi. Tohle řádění se mu nakonec málem vymstilo, když si znepřátelil konkurenční gengy. A tak se Bugsy přestěhoval do Kalifornie, kde se brzy rozkoukal a dělal si mocné přátele ve filmové branži. Na jednom večírku údajně Bugsy potkal i Goebbelse a Göringa. Říká se, že za jejich antisemitské názory je chtěl hned na místě zabít, ale přátelé mu to měli rozmluvit. Co je na tom pravdy, to se už dnes zjistit nedá. Bugsy byl každopádně horká hlava a o tom není sporu. Osud Bugsyho zavál až do Las Vegas, a to v roce 1945, kdy tam již stálo několik menších kasín. Seznámil se s majitelem sítě nočních klubů Billem Wilkersonem, kterému chyběly peníze na dostavbu kasína. Bugsy vycítil příležitost a rozestavěné kasíno od něj koupil s tím, že objekt dostaví jako luxusní rezort zahrnující kromě kasína také velký hotel, bazény a restaurace. Jedna z legend praví, že komplex pojmenoval Flamingo podle své přítelkyně Virginie, která měla tak dlouhé a štíhlé nohy, že jí Bugsy romanticky oslovoval Plameňáku. Jiné prameny uvádějí zcela odlišnou informaci o původu názvu Flamingo. Údajně ho vymyslel už Wilkerson, a to díky své vášni pro exotické ptactvo. Bugsy měl velké plány. Do Flaminga chtěl lákat ke hře nejen místní velké hráče, ale i turisty. Proč by si návštěvníci z celého světa nechtěli přijít zahrát a utratit 50 nebo 100 dolarů, říkal si v té době Bugsy. Jenomže hotelier Siegel se při stavbě několikrát dostal do podobných potíží jako Wilkerson. Nakonec si musel půjčovat od mafiánů. Celkem stavba spolikala 6 milionů dolarů, o 4,5 milionu více, než předpokládal. Dnes víme, že za problémy stála i Bugsyho neskušenost, které využívali někteří dodavatelé stavebního materiálu. Ti mu často prodávali stejný materiál několikrát za sebou a Bugsy to nebyl schopen odhalit a platil a platil. Kromě toho mezi mafiány také panovalo přesvědčení, že si Bugsy peníze ulívá do Švýcarska, kam často létala jeho přítelkyně Virginia. To byl samozřejmě hřích, který se neodpouští. Koncem prosince roku 1946 měl Bugsy dokonce hodně na kahánku. 22. prosince se Lansky a Luciano ještě s několika mafiány sešli v Havaně na Kubě a měli k projednávání jediný bod programu. Kasino ve Vegas a odstranění Benjamina Siegla. Bugsy ho zachránilo, že ho Lansky považoval za přítele a přesvědčil ostatní, aby dostal ještě šanci. 26. prosince 1946 Bugsy kasino otevřel, i když ještě nebylo dostavěné. Chtěl dodržet předem stanovený termín. Jednalo se o velkou pompézní akci, na kterou byla pozvána spousta filmových hvězd. Akce ale nakonec skončila fiaskem. Lidem se tu nelíbilo a výhry si hned odnášeli jinam. Kasino zkrátka vůbec nezaujalo. Z červených čísel se dostalo až v květnu roku 1947. To už ale Bugsy mu nepomohlo. Možná naopak. Mafiáni, konkrétně Lansky, Costello, Luciano a Genovese, nad ním vyřkli definitivní ortel. A tak Bugsy ho 20. června 1947, ve chvíli, kdy si doma četl v křesle noviny, někdo zastřelil. Bylo mu 41 let. Fotka jeho rozstříleného těla vyšla druhý den v novinách. Kdo vraždil, se nikdy nezjistilo. Na pohřeb přišlo Bugsymu 5 lidí. Virginia mezi nimi nebyla, nacházela se totiž ve Francii a později ve Švédsku, kde žila z peněz nakradených ze stavby hotelu.
Později v roce 1966 byla nalezena mrtvá. Oficiálně kvůli předávkování prášky, ale někdo jí zřejmě k sebevraždě pomohl. Dlužit mafii se nevyplácí. Flamingo po smrti Baxiho převzali lidé Mayera Lanskyho. V 70. letech komplex přebrala rodina Hiltonů a přejmenovala ho na Flamingo Hilton. Okamžitě se začalo s velkou přestavbou. Poslední zbytek Baxiho Flaminga byl zbourán v roce 1993. Baxiho odkaz ve Flamingu připomíná jen pamětní deska. I tak jde ale o doslova poutní místo pro lidi, kteří o Las Vegas něco ví. Baxi totiž skutečně přispěl k tomu, že v Las Vegas svého času vládli gangstři, kteří z města paradoxně učinili pro běžného občana naprosto bezpečné a čisté město. Věděli, že pokud by se ve městě kradlo a ženy by se bály v noci na ulici, nikdo by sem nejezdil. A tak tu byla kriminalita skutečně téměř na nule. O mafiánech to pochopitelně neplatilo. Ti se mezi sebou vraždili o 106. Byť se vedou spory o to, do jaké míry Baxi přispěl i k rozvoji města, jisté je, že pro spoustu místních je legendou a navždy jí také zůstane. Ostatně postava tak trochu psychopatického Moe Greena v trilogii The Godfather je inspirována právě Baxim. A dočkal se i vlastního biografického filmu Baxi z roku 1991. Do Flaminga můžete zajít i dnes. Jedná se o vůbec nejstarší rezort, který je na stripu dodnes v provozu. Steve Wynn. Steve Wynn je ve Vegas opravdovým pojmem. V 90. letech investoval do vybudování Las Vegas stripu a vyplatilo se mu to. Dnes mu patří 4 obrovské nemovitosti v Nevadě a Macau a se svými 3 miliardami dolarů na kontě je 512. nejbohatším mužem na světě. Golden Nugget, The Mirage, Treasure Island, Bellagio, Wynn, Encore, jména světoznámých rezortů, které nechal postavit Steve Wynn. Je židovského původu, narodil se v roce 1942 v Connecticutu a svým způsobem měl k hernímu průmyslu vztah už od dětství, a to díky svému otci Michaelovi. Ten vybudoval na východě Spojených států síť herních salonů s hrou bingo. Jak uvedl časopis The Times, byl to právě otec Michael, kdo sobě i tehdy 6letému Steveovi změnil příjmení z Weinberg na Wynn, aby se rodina vyhnula protižidovské diskriminaci. Wynn vyrůstal s rodinou v newyorské čtvrti Utica a maturoval v roce 1959 na soukromé chlapecké škole. Na univerzitě v Pensylvánii vystudoval kulturní antropologii a anglickou literaturu. Otec Michael sice vybudoval rozsáhlou síť herních podniků, ale rozhodně se nedá říct, že by mladému Steveovi vyšlapal cestičku. Možná by i rád, ale nestihl to. Zemřel totiž v roce 1963 kvůli zdravotním potížím způsobeným operací srdce. Dokonce se ani nestihl podívat na promoci svého syna a nestihl se ani vypořádat z dluhy ve výši 350 tisíc dolarů. Rodinný podnik po otci převzal mladý Steve a dařilo se mu tak dobře, že brzy mohl investovat do prvního podílu v hotelu Frontier, kde jinde než v Las Vegas, kam se v roce 1967 přestěhoval i s manželkou Elaine. Rozkoukal se zde velmi rychle a nezajímal se zdaleka jen o hotely a kasína. Mezi lety 1968 a 1972 například vlastnil firmu, která obchodovala s alkoholem. Později se ale začal zaměřovat vyloženě jen na herní průmysl. V roce 1971 se zbavil několika menších podílů, aby si mohl dovolit kontrolní podíl v obřím kasínu Golden Nugget Las Vegas. Z obyčejné herny se pod Wynnovým vedením stal z Golden Nugget moderní a rozsáhlý rezort hotelů a kasín. Byly to právě podniky jako Golden Nugget, které do Las Vegas lákaly bohaté a úspěšné. Svého času tu jako hlavní hvězda vystupoval i Frank Sinatra, s jehož rodinou se Wynn dobře zná a po svém oblíbeném zpěvákovi dokonce pojmenoval i restauraci v hotelu Encore. Wynnův rozlet pokračoval zejména v 90. letech, když Wynn na konci roku 1989 otevřel kasíno Mirage, byl to v té době opravdový zázrak. A je jim ostatně se svou vroucí sopkou v parku před hotelem dodnes. O rezortu Mirage se dozvíte více v jiné kapitole. Podle knihy biografy Stephen A. Wynn mělo otevření Mirage důležitou úlohu v lasvegaských dějinách zejména kvůli tomu, že rozhýbal i ostatní investory.
ti během 90. let nalili do stripu 12 miliard dolarů. Mirage byla svým způsobem změnou i pro Wynna. Bylo to úplně první kasíno, na kterém se podílel kompletně od prvních náčrtů na papíře po samotnou stavbu. Do té doby vždy jen obchodoval s podíly již fungujících kasín. Steve Wynn tehdy na Mirage vsadil všechno, co měl, konkrétně 630 milionů dolarů. Málo kdo tehdy věřil, že se taková investice může vyplatit. Podobně luxusní kasíno v té době v Las Vegas ještě nebylo. Ale povedlo se. Hotel prosperoval a Wynn se tak navždy stal součástí historie Las Vegas. Dalším projektem byl Treasure Island, který Wynn postavil místo severní části parkoviště hotelu Mirage. Poprvé se hotel otevřel roku 1993 a stál 450 milionů dolarů. A ještě jedna zajímavost. Hotel Treasure Island bylo první místo ve Vegas, kde se pravidelně koná show Cirque du Soleil. Jakoby Wynn chtěl dokázat, že i když postavíte nejopulentnější stavbu ve Vegas, vždy se dá postavit něco ještě bláznivějšího. Přesně to se totiž stalo v roce 1998. Rok, kdy své brány otevřel hotel Bellagio. Stál neuvěřitelných 1,6 miliard dolarů, čímž se zařadil mezi nejdražší hotely světa. V té době byl dokonce skutečně nejdražším hotelem na celé planetě. Bellagio zřejmě popíchlo ostatní investory k dalšímu rozkvětu Las Vegas. Krátce na to totiž ve městě začaly vznikat developerské projekty jako Venetian, Mandalay Bay a Paris Las Vegas. Na konci milénia se Steve Wynn začal angažovat také v americké Biloxi, kde postavil hotel Bow Rivage s 1800 pokoji, aby se z oblasti později stala turisty velmi vyhledávaná atrakce. Říká se, že Bellagio se původně měl jmenovat Bow Rivage, ale poté, co byl Wynn na dovolené v italském regionu Bellagio, si název rozmyslel a změnil právě podle tohoto italského města. V roce 2002 založil společnost Wynn Resorts Limited a o dva roky později se stal dolarovým miliardářem. O rok později Wynn otevřel v té době opět rekordně nákladný hotelový komplex Wynn Las Vegas. To už se ale začal porozhlížet i za hranice USA, konkrétně do Číny, kde se v té době pořádalo jakési výběrové řízení na koncese potřebné k provozování kasín. Wynn jednu z nich vybojoval a otevřel se mu tak nový trh – Macau. Místo, které podle některých názorů umí Las Vegas v mnoha ohledech překonat. Podle údajů z roku 2014 ovládá Wynn v čínském Macau přes 265 tisíc čtverečních metrů kasín. Po vstupu na čínský trh začala i další expanze v Las Vegas, kde Wynn dokončil hotelový komplex Encore, který zaměstnává tisíce pracovníků. Steve Wynn je v USA také uznávaným sběratelem umění, které navíc rád vystavuje ve svých hotelech. Stal se například prvním člověkem, který měl v soukromém vlastnictví obraz od Johannese Vermeera. V roce 2006, kdo si po telefonu anonymně vydražil obraz Giudecca, La Donna della Salute and San Giorgio od J. Turnera. Anonymní dražitel nabídl 35 milionů dolarů. Wynn se ke koupi nikdy oficiálně nepřiznal, má se ale za to, že obraz koupil on. Jeho největším sběratelským kouskem je ale obraz Le Rêve od Picassa. O tom později. Pozoruhodný je Wynnův osobní život. V roce 1963 se oženil s Elaine Pascal a rozvedli se v roce 1986. O pět let později se ale opět vzali, nicméně v roce 2010 se rozvedli podruhé, zatím naposledy. Traduje se, že kasino Desert Inn v rezortu Wynn bylo narozeninovým dárkem pro Elaine. Ta po rozvodu zůstala ve Wynnově firmě jako vysoce postavená manažerka, po bok Wynna se ale postavila jiná žena. Jmenuje se Andrea Danenza Heisen. A Wynn si ji vzal v roce 2011 během přepichového obřadu přímo v hotelu Wynn. Steve Wynn má dvě dcery, Kevin a Gillian. V roce 1993 dceru Kevin unesli dva pachatelé, propustili je ale poté, co jim Wynn zaplatil v hotovosti 1,5 milionu dolarů. Oba pachatelé byli dopadeni, když si jen pár hodin od převzetí peněz šli koupit v Kalifornii nové Ferrari. Na závěr ještě jedna zajímavost. Steve Wynn je vegan. K rozhodnutí nejíst maso dospěl v roce 2010 poté, co viděl dokument Micka Andersona Eating.
Wina navíc údajně znepokojují i zdravotní rizika, která má konzumace masa přinést. Poté, co se stal veganem, nechal na jídelníčky všech svých restaurací přidat veganské pokrmy. Steve Wynn je nejen majitelem dnes pravděpodobně nejluxusnějšího hotelu v Las Vegas, ale také jeho výkonným ředitelem. Celý jeho životní příběh nepochybně patří do kategorie americký sen.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Petr Vacek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Petr Vacek je bývalým diplomatem, také pracujete v advokacii a teď se ucházíte o pozici senátora ve volebním obvodu 25, tedy na Praze 6. Tak pane doktore, řekněte mi na úvod vy, pokud nám nelže internet, tak tvrdíte, že chcete jako právník, v případě, že se dostanete do Senátu, navrátit právo a zákonnost. Máte pocit, že nejsou v naší zemi?
2: Já za poslední 2,5 roku mám pocit, že se nám to někam vytratilo. A když někdo mluví o Senátu, tak o něm mluví strašně vznešeně, jako Rada moudrých a Horní komora a podobně. A já to přirovnávám k jedné věci. Je to jako každá fabrika má výstupní kontrolu, tak i ten parlament má výstupní kontrolu kvality a to by měl být ten Senát. A když budete mít fabriku na brzdy a na té výstupní kontrole bude sedět Evička, která výborně míchá jogurty, ale brzdám vůbec nerozumí, tak máte velkou šanci, že se s těma brzdama zabijete. Když tam bude sedět Jirka, který sice brzdám rozumí, ale zase má kamarády v tom, kde to vyrábějí, tak jim pustí nějaký zmetky. A tam musí sedět ten Jirka, který ty kamarády v té poslanecké sněmovně nemá, aby ty zmetky nepouštěl, protože parlament nevyrábí brzdy, kde se zabije jenom někdo nebo se zraní, ale parlament vyrábí něco, co ovlivní životy nás všech, a to jsou zákony. Takže tam musí sedět nějaký, když to řeknu, pes, který to bude hlídat a který jim ty zmetky bude házet zpátky na hlavu a který to nepustí. Protože když tam bude sedět někdo jiný, tak si tam pan ministr bude zahrát pasiánc na mobil a bude mu to úplně jedno, protože přišel mezi kamarády.
1: Takže vy vlastně říkáte mezi řádky, že je špatné, když tam jsou členové těch etablovaných stran, protože to jsou ti kamarádi, co vyrábějí ty brzdy, a odpovídáte vlastně na návrat práva a zákonnosti tím, že byste začal u té výroby rovnou.
2: Je to úplně přesně, jak říkáte. Pokud tam bude sedět stejná barva, stejný klub, tak oni si vyhoví. Oni v podstatě neudělají nic, co by rozlobilo ty dole nebo stranický šéfy, a oni pustí často věci, které by tím parlamentem, potažmo senátem, vůbec neměly projít. Já, když jsem ještě působil v zahraniční službě, tak jsem chodil obhajovat mezinárodní smlouvy do parlamentu i do senátu. A když jsem vcházel do Senátu, tak jsem měl stažený půlky a měl jsem krupě potu na čele, protože jsem věděl, že to nebude úplně jednoduchý. Hmm. Ale v okamžiku, kdy tam sedí stejná parta lidí, kteří se znají, kteří mají stejnou stranickou knížku, no tak je to jenom čistě dohoda, jak se to pustí dál, a v tom parlamentu už je to potom jenom trošku, dalo by se říct, divadýlko pro lidi. To ztrácí tu kontrolní funkci.
1: No a pane Vacku, to právo a zákonnost, které už jaksi v praxi, které běží dennodenně, se s právem, se zákonností pracuje, soudy a něco všechno, tak to je obsaženo v tomhletom vašem výroku? Protože, promiňte, já to ještě můžu přečíst dál, pod pláštíkem takzvaných covidových opatření byla podle Vacka v minulých letech zcela zásadním způsobem pošlapána základní lidská práva, svoboda a důstojnost. Jsou vaše slova.
2: Já se za něma stojím, protože víte co, my jsme se jako skupina právníků dali dohromady, protože nám vadilo, co se tady děje. Měli jsme pocit, že to, co ten stát tady nařizuje, že to není úplně, jak se říká, košer, a že to skutečně hraničí, ne hraničí, ale že to porušuje ty základní lidské práva a svobody. A tak jsme si dali tu práci, začali jsme psát žaloby a návrhy a začali jsme zastupovat ty lidi. A my jsme ty soudy třeba vyhráli. Vyhráli jsme u nejvyššího správního soudu, měli jsme na to krásný rozsudek. Ten rušil vždycky ex post, protože zrušil to opatření, které už jaksi neplatilo, že jo, protože bylo nějaký nový. A nebo zrušil úplně nějakou marginální část. No a pak přišel ministr, že jo, kuknul na to, říkal, no tak panáčkové, tak fajn, tak jste se hezky snažili, no tak my to vydáme úplně znova. Ve stejném znění znova, a běžte si k tomu soudu znova a zkuste si to, a až to zrušej, no tak my to vydáme zase znova, že jo. No to přeci nejde, že jo. Když ten ministr sám o sobě říkal, že ví, že porušuje zákon, ale že to udělá jenom proto, aby se lidi něčím řídili. A to byl vlastně důvod i proč teďka se ucházíme o Senát. Protože pokud takhle se chová politická reprezentace, tak vy tu politickou reprezentaci musíte brzdit na nějaký úrovni. Nemůžete jí brzdit jenom u soudu. Vy to musíte skorigovat na úrovni té parlamentní demokracie.
1: A to je teda jeden z těch vašich úkolů. A kde budete hledat spojence? Protože ta politická strana to má v tomto jednodušší.
2: To je dobrá otázka, kde budu hledat spojence. Tak budu hledat spojence u všech lidí, kterým to není jedno a který v tom parlamentu sedí, v Senátu, v poslanecké sněmovně, napříč politickým spektrem a který mají stejný pocit, že se děje něco, co se dít nemá. Někde začít musíte.
1: Mimochodem, předpokládám, že jste se zúčastnil teď v sobotu té demonstrace na Václavském náměstí. Jak to hodnotíte?
2: Já jsem dokonce na to natočil nějakou upoutávku nebo podporu. A v té podpoře jsem řekl, že se tam sejde určitě spousta lidí se spoustou politických názorů a s viděním světa, který já nezdílím. Ale že je potřeba se sejít a něco říct. A já jsem na tom Václaváku byl a ten Václavák byl plnej. A ty lidi tam vyjádřili jasnou obavu o budoucnost svou, svých dětí, svých rodin, o svých zaměstnání, co bude dál. Já se musím přiznat, že když jsem poslouchal některé řečníky, tak jsem trpěl jako zvíře. Jo? Ale bylo strašně důležité, že se tam ty lidi sešli a tady ten signál, špatný slovo, a tady tu pravdu řekli. A teďka přijde politická reprezentace a řekne, no, oni jsou to proruský trolové, že jo, to je prostě, to jsou někým navedený nebo zaplacený, jo. A teď si vemte, že jak způsob uvažování těch lidí, oni vůbec nejsou schopní pochopit, že někdo řekl něco z vlastní hlavy, ale protože jsou zalezlí někde v nějakém otvoru, tak mají pocit, že ty druhý jsou taky zalezlí v nějakém otvoru. Jo? Ale že by někdo uvažoval vlastní hlavou, to jim prostě hlava nebere. Takže pan premiér řekne, jo, to je jasně, to jsou ruský trolové. Že
1: tak to byla až reakce na to. Mě by upřímně zajímalo, pane doktore, co si vlastně říkáte s odstupem pár hodin nebo pár dnů na tu demonstraci. Vy jste už řekl, že jste v jistých chvílích trpěl jako zvíře, když tam mluvili někteří lidé. Je potřeba ocenit, že tam přišlo tolik lidí.
2: Absolutně.
1: Absolutně, ale s tím potenciálem nebo s tou ochotou, spíš bych řekl, lidí přijít na návštěvu na náměstí je potřeba nějak nakládat. A podle aktuálně CZ, včera jsem se dočetl, že ten pán, co to pořádal, celou tu akci, že má 27 exekucí, že peníze chodily na účet jeho manželky, netransparentní, že to je člověk s obřími dluhy. Do toho tam vidím hovořit pana Volného, echt komunistu. Nemáte obavu, že to celé je zabarveno tak divně, že už tomu nikdo neuvěří? Že to je prokaučovaná příležitost?
2: Já mám obavu ze spoustu věcí, ale já to řeknu obrazně jinak. Když se vysekám v autě a budu ležet na operačním stole, tak jde mi o to, a ten chrup, který tam bude, i když je to nevěrník a dluží někomu a jezdí rychle autem a má spoustu chyb, tak mě jde jenom o to, aby mi tu kost spravil. A je mi v podstatě jedno, jaký je člověk, jestli má na sobě exekuce nebo něco. Tady se utvořila parta lidí, kteří svolali určitou demonstraci, který v podstatě dali možnost, dali hlas těm lidem. Jo. Ty lidi sedějí doma někde v Praze, mimo Prahu a mají pocit, že jsou úplně zapomenutí. A někdo jim řekl, pojďte na ten Václavák a řekněte, co si myslíte. Jo? A to je všechno. To je všechno. Ty lidi tam přišli a něco řekli.
1: A co bude dál?
2: To je dobrá otázka. To je otázka pro politickou reprezentaci v tuto chvíli, protože to se musí nějakým způsobem uchopit. Jo. To není zpráva, která jde zamíst úplně jednoduše ze stolu a říct, jako

0: síly. Je to věc, která účastníka, jako jste byl vy, stál jste mezi těmi lidmi, která vás urazila?
1: Mně to je úplně jedno, co říká pan premiér. Víte co, to jsou všechno politické prohlášení, které takhle on vyrazí do éteru. Jo? Jestli řekne pro ruský síly, tak buď mu to někdo poradil, nebo mluvil ve stresu, mluvil rychle, někdo mu dal otázku, on musel odpovědět. Jo? I kdyby tu demonstraci svolal kdokoliv, tak ji svolal pod, dalo by se říct, legitimním cílem. A ten cíl byl, přijďte a řekněte, co vás trápí. Řekněte to, ukažte v té mase, kolik vás přijde, tak řekněte tomu státu, jakýmukoliv politikovi, z jakýhokoliv politického spektra, řekněte, co vás trápí. A ty lidi to poslechli, přišli a řekli to. A my teďka máme nějakou zprávu, se kterou musíme umět zacházet.

0: I'm just a Nicholas Hue. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm when you get the blues.
1: V příštích 3 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek. Ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik? 300, 400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky 10 miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
2: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
1: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. Jo, to je velmi jednoduché.
2: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně.

0: Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza.
1: Pojďme se
0: Buď to chci
1: ostatních.
0: někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? A nebo
1: I odsud, ano.
0: jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiného.
1: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé, to jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam je jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A
0: Dobře.
1: jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimální mzdou. Když máme minimálku dneska kolik? 22 tisíc zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijímám to normální, že stát začíná pod minimálkou.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Nejlepší polévky na světě dělá Karel Kolář od nás ze Slatiny. Každý člověk má na něco talent. Jde jen o to ten svůj objevit. Karel se našel. Všichni, kteří ho známe, víme, že má neuvěřitelný a naprosto jedinečný talent na polévky. Kdyby existovalo mistrovství světa ve vaření polévek, Karel by neměl konkurenci. Jeho polévky jsou snové. Nedají se přirovnat k žádným jiným, protože tak dobré jsem ještě v životě nejedla. Jsou chuťově vyvážené, není potřeba je nijak dochucovat, jsou přesně takové, jaké mají být. Karel a jeho manželka Mařenka jsou zlatí lidé a jsem nesmírně šťastná, že nám je osud přivedl do cesty. Jsou takovou naší velkou jistotou, víme, že kdyby se nám cokoliv stalo, můžeme se na ně obrátit. A proč se vlastně tak rozplývám nad Karlovými polévkami? Protože jsem právě jednu z nich dojedla a je mi blaženě. Ani nevím, jak bych ji charakterizovala. Byl to silný hovězí vývar s výbornými kousky masa, se spoustou mladé zeleniny a ještě se zavářkou. Prostě Karlův polévkový sen. Pondělí 14. dubna 2003. Jeli jsme s tátou na nákup do Horažďovic a on mě zase hrozně naštval. Je to zvláštní, když jede se mnou, tak předstírá, že špatně vidí. Když jede sám, tak vidí dobře. Dneska tady dělal, že skoro nic nevidí, tak jsem se rozčílila, začala křičet a on se jako malé umíněné dítě sebral a z auta vystoupil. Já jsem nejméně stejně umíněná jako on, tak jsem ho zpátky nezavolala a řekla jsem si, že pojedu sama. Vyštrachala jsem se ven, přesedla si k volantu a chtěla jsem vyrazit. Úplně jsem to viděla, jak prosvištím kolem táty, až ho tlaková vlna nadhodí. Ale žádné svištění se nekonalo. Copak o to řídit umím a jezdívala jsem docela dobře. Jenomže teď jsem nebyla schopná sešlápnout pedál. Možná jsem ho sešlápla, ale necítila jsem to. Mám s nohami problémy, skoro je necítím a mám je pořád jako dva kusy ledu. Tak jsem se sklidnila, zase jsem si přesedla zpátky na své místo a rozhodla jsem se počkat, až se uklidní i táta. Taky mu to netrvalo dlouho. Seděla jsem v autě maximálně 5 minut. Když se otevřely dveře na straně řidiče, táta mlčky nasednul a pronesl. Tak co, jedeme? Jasně, odpověděla jsem a pro jistotu jsem všechno ostatní, co jsem měla na jazyku, spolkla. Úterý 15. dubna 2003. Snažíme se s tátou šetřit, abychom dali dohromady peníze na nový plot a novou jímku. A také konečně musíme dokončit problém s kolaudací. Nerada se k tomu přiznávám, ale my nemáme naši chalupu zkolaudovanou. Dřív se to bralo tak nějak ležérně. Nikdo to po nás nikdy nechtěl. Popisné číslo jsem přidělila naší chalupě sama. Je stejné, jako bylo číslo parcely, když jsme ji kupovali. Tehdy tam stála jenom stodola a právě ta se stala základem budoucí chalupy. Stavili jsme léta, všichni o tom věděli, pomáhali nám a o kolaudaci se nemluvilo. Dneska po letech ji ale mít musíme, protože se potřebujeme přihlásit ke stálému pobytu. Zatím máme pořád v dokladech svoji pražskou adresu, i když v našem bytě možná už bydlí někdo úplně jiný. Ale už je všechno na nejlepší cestě a doufám, že ještě letos stihneme dát všechno do pořádku. A spolu s kolaudací bude stát nový plot, budeme mít novou odpadní jímku a snad dojde i na střechu. Ale na to zatím nemáme dost peněz. Co jsme si našetřili, to se rozletělo do světa a ze dvou důchodů se toho moc nenašetří. Jíst se musí, dáme dost peněz za léky, já si navíc musela koupit nějaké oblečení, protože to z minulých časů zem nepadá. Ale za to jsem moc neutratila, hodně si toho ušiju a napletu sama. Dost mě taky stojí telefony a korespondence. Ne snad, že bych si s tolika lidmi dopisovala, ale dostávám spoustu knížek, které mi lidé posílají k podpisu. Podepisuji a pak zase balíčky rozestilám a kdo služby pošty využívá, ten jistě ví, že nejsou nejlevnější. Někdy dám za poštovné značnou část svého důchodu, ale nedá se nic dělat. Ty knížky vrátit musím, ani bychom je neměli u nás doma kde skladovat. Ale na tohle si nestěžuji, to dělám opravdu ráda. Není hřích, co do úst vchází, ale co z nich vychází, říkal tatínek a mně se tohle rčení vždycky moc líbilo. Tak si teď jenom říkám, jestli nepáchám hřích, když tak často nadávám. Ale kdo mě zná, ten ví, že to tak nemyslím. Ostatně, proč asi existují jadrná česká slova, která jsou obecně označována za vulgární až sprostá? No přece proto, aby se lidem ulevilo, aby měli prostředek, jak dát najevo, co si o něčem nebo o někom myslí. Naše české nadávky jsou nádherné, libozvučné a já je miluji. Často je přirovnávám například s nadávkami německými a musím říct, že je mi těch Němců skoro líto. Těm se vyslovením jejich nelibozvučných nadávek ulevit přece nemůže. Je sobota 19. dubna 2003. Včera byl Velký pátek a já byla zase na besedě. I když jsem si říkala, že budu odpočívat a z domova mě nikdo nedostane. Ale tohle bylo jenom takové malé vyskočení z klidu domova. Jeden můj známý novinář, Lojza Žižka, mě už před časem řekl, že by rád uspořádal besedu s mými příznivci a čtenáři a já mu to ráda slíbila. Na pódium se mnou šla moje oblíbená novinářka Olinka Čermáková, která pracuje v plzeňském deníku. Domluvili jsme se, že mi bude klást otázky a já budu odpovídat. Ale moc mi toho nenakladla. Ke slovu se dostala jenom dvakrát. Na začátku diváky pozdravila a na konci to zopakovala. Já ji prostě nepustila ke slovu. Dostala jsem se do takové ráže, že jsem nebyla k zastavení. Vyprávěla jsem lidem o smyslu Velikonoc, o knížkách, které jsem napsala, o své nemoci, také o filmování a o Zdeňkovi Troškovi. Prostě jsem byla šťastná, že jsem mezi svými a chtěla jsem jim říct všechno najednou. Když jsem konečně skončila s povídáním, začala jsem s podpisováním. Lidé se kolem mě seskupili a začalo ještě jedno neoficiální představení. Zaujala mě taková mladá krásná holka, která si ke mně přišla pro podpis a mně se zdála nějaká posmutnělá. Ta ale má nádherný vlasy, řekla jsem si v duchu. Ona asi vytušila, o čem přemýšlím, naklonila se ke mně, zvedla ruku a ty krásné vlasy si sundala jako čepici, přesně tak, jak to dělám já. Chvíli jsme si spolu povídali, řekla mi, že jí 24, má dvě malé děti a je právě po ablaci, jak se říká, operaci prsou. Ještě štěstí, že jde jenom o tohle, pokud vím, tak s rakovinou tohoto typu jsou dobré zkušenosti. Tam je velká naděje na uzdravení, uklidnila se mi. Usmála se na mě, asi mi věřila. Já jsem ale vážně přesvědčená, že s touhle krásnou mladou ženskou to dopadne dobře. Já to prostě na lidech poznám. Hned po ní ke mně přistoupila paní v letech, o dost starší než já. Bez úvodu mi sdělila, že se rozhodla umřít. A s kým jste se o tom dohadovala, zeptala jsem se jí. S nikým, jenom sama se sebou, odpověděla mi tichým hlasem. Tak jsem se do ní pustila. Vynadala jsem jí, že si jenom hraje na nemocnou a za chvíli se smála nejen ona, ale všichni kolem. Když jsme se loučili, měla jsem pocit, že odchází žena mnohem mladší. Je pondělí 21. dubna 2003. Udělali jsme si s tátou krásné Velikonoce. Vyzdobila jsem pokoj, všude jsem pověsila kraslice, na mísu jsem dala různé velikonoční symboly, zajíčka, kuřátko, různá čokoládová vajíčka a velkého čokoládového zajíce. Měli jsme nádherný mazanec a několik beránků. Koupila jsem i roztomilé čokoládové zajíce, ty jsem pak rozdala přátelům. Táta tvrdil, že to u nás vypadá jako v Maringotce, ale mně se to líbí. Udělala jsem vlastní mazanec, i když jsme měli několik kupovaných. Byly dobré, ale já potřebuji vždycky udělat i něco vlastníma rukama, jinak bych si svátky pořádně nevychutnala. Dělám mazanec podle své maminky a vždycky se mi povede. Potřebuji na něj 1 kilogram polohrubé mouky, 1/4 kilogramu cukru, 1/4 kila másla, 5 žloutků, 60 gramů droždí, 1 lžičku soli, 0,5 litru mléka, citronovou kůru a 1 balíček vanilkového cukru, 2 lžíce rozinek, 2 lžíce mandlí, 1 vejce na potření, pořádnou hrst mandlí na ozdobu. Pak nasypu do mísy mouku, uprostřed udělám důlek a do něho vliji vzešlý kvásek, připravený z trochy vlahého mléka, lžičky cukru a droždí. Zpracuji a postupně přidávám máslo, cukr, žloutky, mléko, sůl, citronovou kůru, vanilkový cukr, rozinky a spařené, oloupané a nasekané mandle. Mísu zakryji utěrkou a nechám těsto vykynout. Potom těsto vyklopím na vál a ještě je rukama propracuji. Z dávky připravím 2 menší mazance a 1 velký jako kolo od vozu. Ten já mám radši, protože je na stole vidět. Který přenesu na vymazaný plech. Potřu je rošlehaným vejcem a posypu nasekanými mandlemi. Peču v troubě zvolna, do zlatova, asi hodinu. A kdo by měl zájem udělat si beránka podle Satnerové, tak tady je recept, i ten je mnohokrát vyzkoušený. Potřebuji 120 gramů másla, 120 gramů cukru, 4 žloutky, sůl, citronovou kůru, vanilku, 30 gramů droždí, 1/3 litru mléka, 500 gramů hrubé mouky, 40 gramů rozinek, 40 gramů mandlí, 30 gramů másla na formu, 30 gramů strouhanky na formu a 20 gramů vanilkového cukru na posypání. V míse si umíchám máslo do pěny. Pak do něho přidám sůl, cukr, žloutky, citronovou kůru a vanilku a znovu třu 20 minut. Do utřeného přidám kvásek, prosátou mouku a tolik vlažného mléka, aby bylo těsto středně tuhé. Pak přidám rozinky a loupané sekané mandle. Dobře těsto vypracuji a dám vykynout. Formu vymažu máslem, vysypu strouhankou a těsto do ní urovnám a dám ještě kynout. Pak formu uzavřu a peču zvolna ve středně vyhřáté troubě. Také mám moc ráda velikonoční nádivku, kterou dělám různě. Dřív jsem do ní dávala několik druhů masa. Dneska si vystačím jenom s uzeným masem, za to tam dám spoustu bylinek. Nejen mladé kopřivy, ale všechno, co na jaře na zahradě natrhám. A co je jedle, že? Do nádivky dávám 5 housek, 3 vejce, 30 gramů uzeného masa, 4 hrsti jarních bylinek, zejména mladých kopřiv, kůru z 1 citrónu, špetku zázvoru, sůl, pepř a 2 deci mléka. Housky nakrájím na kostky a namočím je do mléka. Pak je dobře vymačkám a dám do mísy. Maso nakrájím na kostičky, bylinky jemně nasekám. Vše smíchám, přidám vejce, okořením, osolím a promíchám. Dám do dobře vymazaného pekáčku a upeču v troubě, až se utvoří zlatá.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
4: Xavere, už se nám to krátí. neslí, nebo dva týdny dovolen.
3: Je to za dveřma, už to ťuká.
4: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne, jako.
3: A představte si, že mě už se o tom zdá.
4: A ne.
3: Já jsem měl dneska se.
4: Ne.
3: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
4: To snad ne, to by si nedovolil.
3: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
4: To snad ne.
3: Já jsem byl podržtěžka.
4: A držel jste?
3: No, držel jsem ho, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
4: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
3: No,
4: pozor na jazyk, Ksavre.
3: Jak to? On, jak
4: to řekl. Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
3: Pane Holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
4: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Ksavre.
3: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
4: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
3: Trojku?
4: Trojku, no tak trojčičku.
3: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
4: Jo, dobrá, trojčička.
3: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane Holče.
4: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
3: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
4: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
3: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornutor, jak se jmenoval, Corleone.
4: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
3: Vidím srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
4: To se může stát, ale založí Rakušané.
3: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
4: Jo, jo. No tak... Víte, je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
3: Jenže, pane Holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
4: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
3: A to víte, že je blbost.

Kapitola 17. Kauza číslo 3597. Marie. Zvoní budík, jsou 4 hodiny ráno, Marie ospale po paměti sáhne na noční stolek a jeho řinčení zastaví. Vůbec se jí nechce vstávat, děsně jí několik týdnů bolí záda. 40 let těžké práce zdravotní sestry v místním špitále zanechalo na jejím zdraví následky. Celých 40 let poctivě každý den chodila na denní, noční, vstávala ve 4 ráno, chodila utahaná domů. Výjimkou tvořilo krátké období, kdy se jí narodil František a po 2 letech Anička. U obou dětí byla doma jen půl roku, jak tehdy byla mateřská, a pak šup zpátky do práce. A k tomu ještě obstarat děti, nejdříve do jeslí, pak školka, škola. Ani nyní si nemohla dovolit zůstat doma na nemocenské a záda si léčit. Bolest byla nesnesitelná, ale z nemocenské by stěží pokryla všechny náklady, které měla. A to patřila k těm velmi šetrným. Chvíli se ještě tak trochu protahovala a v posteli prováděla rehabilitační cviky, aby se přece jen rozchodila. Byla to zdravotnice každým coulem usměvavá, i když jí mnohdy do úsměvu nebylo, ochotná, i když si moc ochotu od druhých neužila. Marie byla prostě duše, která se dokázala pro druhé rozkrájet. Konečně vstala, po osprchování se upravila a jemně nalíčila. Dodržovala zásadu, že sestra má být především voňavá čistotou, jemně nalíčená, s krátce upravenými nehty, které jen někdy lakovala, a to ještě průhledným nebo zcela nenápadným lakem. Po lehké snídani se vydala do nemocnice, aby si mohla na oddělení převzít směnu, převzít raport o tom, jak se jednotlivým pacientům v noci dařilo, zda nenastala nějaká příhoda či zhoršení zdravotního stavu. Nikdy nikoho nešpehovala, nikdy se nezajímala, zda morfin či jiné drogy, které se některým těžce nemocným a v bolestech ležícím pacientům skutečně podávají, si někdo z personálu odnáší, mnohdy sami lékaři. Místo předepsaného léku tak někdy pacientovi podali úplně něco jiného a pacient se dále trápil. To by nikdy ve svém životě nebyla schopna Marie udělat. Ale ve zdravotnictví se najdou i tací, kteří toho schopni jsou. Někteří si na drogu zvykli tak, že bez ní nedokáží žít, a získat ji zadarmo, to mnohdy láká víc, než se nechat kompromitovat od nějakých dílerů. Přístup k nim je v nemocnici snadnější a proto i lákavější. Pro utišení bolesti Marie neexperimentovala a ani ji nenapadlo, aby si nějaký lék vzala sama, ačkoliv k tomu měla přístup a za její praxe je znala mnohdy lépe než někteří lékaři. Mnoho týdnů tiše trpěla, až přece si jednomu lékaři řekla, zda by jí něco nepředepsal, že bolesti zad jsou tak šílené, že to, co si může koupit v lékárně, jí nepomáhá, že by potřebovala něco silnějšího. Léky na předpis dostala. Zda lékař patřil mezi ty, kteří běžně zneužívali morfin či jiné látky pro sebe či pro nekalý obchod, nad tím vůbec neuvažovala. Nikdy jí to ani nenapadlo. Do spojitosti si to jako v mozaice dávala následně, až o celou řadu měsíců později, různé útržky vět, gest, slov, úšklepků či rychle se zavírajících skříněk od těchto přísně střežených léků v nemocnici, když nechtěně v rychlosti vstoupila do skladu léků a přistihla někoho z personálu, jak tam něco dělal. Marie přišla i tohoto brzkého rána do práce. Všude v tuto hodinu bývá klid. Nemocnice se pomalu probouzí do dalšího dne. Je brzy pro všechny, pacienty, zdravotnický personál, ale je to rituál uplatňovaný ve všech nemocnicích a ta, kde pracovala Marie, nebyla výjimkou. Teploměry pacientům, osobní hygiena pacientů, příprava na vizity, snídaně, úklid, odběry, prostě ten ranní frmol, který Marie milovala. Poslední týdny se cítila velmi vyčerpaná, bolesti se stupňovaly a byla rozhodnuta, že se konečně nechá vyšetřit, co to vlastně s těmi zády má. Na sesterně, kde přebírala službu, se najednou otevřou dveře, několik mužů podivně oblečených stojí v malé místnosti a mává jí před očima nějakým papírem.
Nejdřív nechápe, co ti pánové po ní chtějí, a proto odpovídá ne rozrušeně, ale důrazně, aby si šli vyřídit to, co potřebují, buď za lékařem, který má službu, což jsou dveře vlevo na chodbě, anebo počkali na pana primáře, který přichází o 6:30. Pánové se podivně usmívali, jako by jim dělalo radost, jak tuto utáhnou ženskou, která možná pečlivě ošetřovala před několika lety i jejich babičku či maminku, za chvíli budou šokovat. Jmenujete se Marie, bydliště Jiráskova 7. Další slyšela už jen z dálky. Ano, jsem Marie. Proboha, stalo se něco Františkovi, nebo... Snažila se vyjmenovat své děti a vnuky a srdce se jí sevřelo takovou bolestí, že bolest zad byla proti tomu jen jemné šimrání. Půjdete s námi. Zde si to přečtěte. Jste zadržena, převlečte se do civilu, tady příslušnice půjde s vámi do šatny. Marie se nezmohla na slovo a šla se jako ovce na porážku bez jediného dotazu převléct pod dohledem příslušnice Fízlu. To jí pak velmi přitížilo, protože okamžitě byla podezřelá, že věděla, proč pro ní přišli. To hlavní jí teprve čekalo. Přišla ze šatny ve svém hezkém, ale skromném oděvu s kabelkou, která spíš připomínala nákupní tašku. Stále ještě vyděšená hleděla na obrovskou skupinu pánů, kteří si jí prohlíželi jako lovec svoji trofej. Za velkého hluku z jejich strany, kdy i pacienti, kteří mohli chodit, vyšli na chodbu, aby viděli, co se vlastně stalo, ji vyzvali, dejte ruce, a nebohé ženě nasadili pouta, pak jí nasadili medvěda a jako lidskou zrůdu, které jsou kladeny za vinu válečné zločiny, ji vlekli nemocniční chodbou. Ubohá Marie vůbec nevěděla, co se děje. To, co jí strkali před oči, ten cár papíru, nedokázala v rozčilení ani přečíst. Řádky se jí slévaly v tlusté čáry. Tak byla odvlečena ubohá Marie ze špitálu, kde pomáhala s láskou a soucitem pacientům téměř 40 let. Peklo, které následuje, dokáže posoudit jen ten, kdo ho zažil a přežil. Stejně by o tom mohla vyprávět Marie. Takto potupena, ponížena, studem by se na té chodbě propadla, když ji spoutanou před zraky všech zaměstnanců, pacientů, všech těch, kteří ji viděli na chodbě, ale i těch, kteří se z oken špitálu na tu scénu vystřiženou jako z filmu dívali. Marie byla zoufalá, nemohouc se bránit, protože stále nevěděla, co se stalo. Na první výslechy čekala spoustu hodin. Teprve později jí byl přidělen nějaký právník. Nikdy se v této oblasti nepohybovala, tak neuměla ani na nic reagovat. Nevěděla, kde má právníka schánět a proč, vždyť nic neudělala a nemá na něj ani peníze. Naivně si myslela, že jí po výslechu pustí domů, protože se konečně vše vysvětlí. Tomu, co jí předložili, stejně nerozuměla a to, co jí sdělovali, vůbec nebyla schopna pochopit. Místy nemohla ani vnímat, co jí Otilí Fízl říká. Neznala tu trestní hantýrku, co to je zadržena dána do vazby. Jak to může dlouho trvat, než se vše vysvětlí? Ale co má vysvětlovat, když se ničeho nedopustila?

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel. A ještě jste někde říkal, pane profesore, a to nevím, jestli byla spíš legrace.
2: No.
1: Máte velký
2: smysl. Asi většinou. No.
1: Prohum, aha. Ale přesto se na to zeptám, že se snad někde vyvíjí nějaký robot, to jste říkal vy, který se nějak strčí do těla a on tam třeba dva dny žije svým životem. Pak začne zrovna něco dělat.
2: Na to jsem někde narazil v nějaký literatuře. Byl tam i takový obrázek u toho.
1: No to musíme mít toho robota, kde se to prodává.
2: No to já nevím, kde se to prodává. To bude v nějaký výzkumný experimentální zařízení s největší pravděpodobností. To budou buď Japonci nebo Američani. Ne, tomu tam zašijou. Tohle bylo v břiše, to, co jsem viděl, a co to tam udělalo, to nevím, já to tak pozorně, ten článek nečetl, taky už je to dost dlouho, ale opravdu takovýhle jako
1: endo. Si představu, že sedím doma u té televize.
2: A on si operuje.
1: A teď, a pozor, teď tam slyším nějaké zvuky, teď operuje. A třeba nějaká dobíječka, nebo tam musí být, kladl
2: jsem si milion otázek. To musí mít nějaký zdroje energie. Ono to bylo dost veliký, to, co jsem viděl, ten obrázek, taková tyčka, jakoby.
1: Ale u nás to není zatím.
2: Ne. Já myslím, že to ani není cesta, kterou by ta medicína šla.
1: Tak, prosím, vy sám osobně oznamujete pacientovi a rodině, že nádor je neoperovatelný, se ptá. Asi to musí být hrozné chvíle. Je lepší postavit pacienta a rodinu hned před zeď a nedat mu naději?
2: No samozřejmě, že to jsem já, kdo to těm lidem říká, ale to je o podání. To je ve skutečnosti o tom, jak to těm lidem člověk vysvětlí. A nějaký stavění před zeď.
1: On to myslí obrazně. To,
2: já vím, že to myslí obrazně, ale to tam není, to neděláme. Každý člověk má v sobě naději. To je jedna z nejsilnějších emocí. A i ten člověk, který má neřešitelný nádor, který se nedá třeba operovat opravdu, nebo i když ho operujeme, tak víme, že zrecidivuje a víme ze statistik, že s tím přežije 12 měsíců, tak já mu přeci nemám právo tu naději vzít. Já mu ji musím nechat, tu naději. Tu já mu nemůžu rozmlouvat. A ve skutečnosti to ani v přírodních vědách nejde, protože to není jak v technice, kde A vede k B. V medicíně to A nemusí vést k B. Tam je opravdu neuvěřitelné spektrum možností a neuvěřitelná variace toho, co se může stát a nemusí. A samozřejmě, že jsou výjimeční nádory, který zahubí během týdne, ale na druhou stranu i to, co je super zhubné, tak může vydržet leta, že ty výjimky tam jsou. Takže já to vždycky těm pacientům vysvětluji, a ono je to i zcela správně, že je to Gaussova křivka, tohleto. A já nevím, kde ten pacient je na té Gaussově křivce. Uh-huh. Jo, takže tohleto je, my nejsme v Americe, kde je na to ta společnost nastavena, aby se mu řeklo, ano, máte 6 měsíců, zařiďte si, že jo, všecko, co ještě potřebujete a takovýhle. To není evropský styl, tohleto, no. Takže my se v tomhle chováme, si myslím, mnohem jako milosrdnější. A medicína není jenom o tom léčení, ale i o milosrdenství. Že?
1: Já bych se ještě s dovolením vrátil k vašemu tatínkovi, protože mně se moc líbí historka. Já vím, že už jste ji někde říkal. Ale grand finále profesní vašeho tatínka. Nevím, proč je to takové milé. A ne každý to slyšel. Řekněte to.
2: Tu hemisférek, to má půlka mozku.
1: Někde v krči to bylo.
2: Nebo v krči. My děláme pár dětí vždycky v krči za rok. A jedna naše doktorka je tam trvale. A tam je vcelku aktivní dětská neurologie. A oni se zabývají i epilepsií. A u jednoho typu onemocnění prostě řešení pro ty nestišitelné epileptické záchvaty je hemisferektomie, což znamená uříznout půlku mozku, která je stejnak nemocná. Že? A mě tahle ta operace byla vždycky šíleně protivná. Nesedělo mi to a nikdy jsem o to jako nejevil zájem. Ta holka, co tam je, taky ne. No a najednou neurologové to chtěli, tu hemisferektomii. Tak jsem uvažoval, co, a samozřejmě jsem si vybavil, že táta je dělával, když byl v Motole. Tak kolik mu mohlo být 85, 80. Tak jsem řekl, tati, nezašel bys to tam jako do té krče udělat, a on vyrazil rád. Neuvěřitelně se bavil, Ten personál se taky bavil, táta vyfik excelentní operaci, měl to vcelku rychle hotový a byl na sebe neuvěřitelně pyšný, velmi obráměně. No ale co čert nechtěl, za 14 dní tam byl druhý pacient s tím tež, což normálně člověk vidí jednoho za 20 let, že jo. A tak jsem nad tím ani moc neuvažoval a říkal jsem, hele tati, ve středu jdeš do krče, je tam zase hemisferektomie. Řekl, ne.
3: A jak si to vysvětlujete?
2: Já nevím, já si myslím, že si to vyzkoušel, že si sám sobě prokázal, že to prostě ještě to umí, že je schopen tohleto ještě udělat, že jo. A jednou mu to ale stačilo.
3: A popravdě měli jste obavu, jak to dopadne?
2: Ani ne. To, táta, jako, táta byl natolik zodpovědný, že by, kdyby si myslel, že to nedokáže, tak by to rovnou jako odmít. Jo? On, v tomhle měl táta to fantastický čuch.
3: Zážitek pro ty kolegy.
2: To určitě byl. To určitě byl. Mě teďka se přiznám, že mě mrzí, že jsem tam nešel se na to podívat, protože to muselo být jako
3: určitě
2: výborný.
3: Určitě říkají ale, anesteziologové a tak říkají, já jsem jednou si zaoperoval se starý
2: jako,
3: Benešem.
2: No, jako ty instrumentářky, těm se to, ty byly z toho nadšený. Ty byly jako opravdu, těm se to líbilo, těm anesteziologům asi taky, takže ono to je fajn, ale myslím si, že právě takhle jako ta jednorázová akce toho táty bylo nesmírně chytrý a nesmírně takový jako...
3: Už se stalo někdy, že váš syn, který dělá tu profesi, přišel pro radu, nebo to tak nechodí?
2: Ona to není ani rada. Samozřejmě, já jsem tátovi taky, když jsem sloužil jako mladý sekundář, tak jsem zvedl telefon, že jo, starý nebyl doma, tak jsem zavolal tátovi. To byla jedna z výhod, že jo, toho rodinného zázemí. Tak

0: To, tak... No tak já byl s tátou na sále asi čtyřikrát za život, možná ani to ne. A s mladým jsme byli spolu na sále taky asi dvakrát nebo třikrát, když byl ještě na škole. Jo, jinak jsme se nějak v tomhletom míjeli a asi je to i docela dobře. Já nejsem nějaký příznivce toho nepotismu, který si myslím, že vede ke koncím civilizací a všem možným neplechám, takže jako v tomhletom duchu to nějak nefunguje, ale samozřejmě pošle mi snímky a říká, hele, to bys udělal, to samozřejmě, a já se vždycky tam, tak to si dělal tenhle týden. A
1: to takhle.
0: To jo.
1: No a stěžuje si někdy na to, že to je těžký s tím jménem?
0: No, to jsou takové věci, o kterých moc nemluvíme. Ono je to těžký a lehký na jednu stranu. Jo. Na jednu stranu je to lehký, protože člověk po škole přijde do špitálu a už to zná, protože v tom vyrost, že jo, a denně se o tom mluvilo, takže nepřijde do nového prostě a není tak úplně vyděšený z nového prostředí a z nových věcí. Takže v tomhle je to výhoda. Pak je to logicky ta výhoda toho, že se člověk poradí. Ale pak jsou tam taky nevýhody. Já cokoliv jsem kdekoliv přednes, že jo, prvních 10 let kariéry, tak řekl, no jo, tomu napsal táta, jo, a takovýhle. A ono to velmi brzo začalo být naopak, protože táta moc obratný s tímhletím není, takže jsem mu dělal diapozitivy a takovýhle, takže nakonec jako víceméně jsme si v tomhle to moc nepomáhali. Jo, to ani nebylo nutné, ale výhoda to je to víc výhoda než nevýhoda, to bych jako lhal. Jo, že se dědilo to a medicína je tovarišská. Vy se to od někoho učíte. A jestli je něco, co v té medicíně je důležité, tak je to uvažování. A to jsem nepochybně jako od táty pochytil. Ten systém prostě toho uvažování a takovou tu určitou kreativitu, to, že v tom dokážu nacházet to zajímavé a to, co jako by třeba stálo za to zpracovat a udělat z toho publikace podobně, tak to mám nepochybně od táty.
1: Rozumím. A když tak o tom ještě přemýšlím, tak kdybych ležel jako běžný pasant v nemocnici a přišel za mnou docent Vladimír Beneš a já bych říkal, to je dobrý, ten jeho táta je ten slavný Beneš. Když Bony Hudvon možná zavolá tátovi. Takhle bych asi uvažoval jako pacient a to určitě tak je, to si neříkejme, že ne.
0: No já ale ne, že bych tam šel za ním něco.
1: No to ne, ale jako, říkám si.
0: Jako asi jo, kdyby bylo, takhle, je pár věcí, s kterýma já nepochybně mám v republice nejvíc zkušeností. Jo, takže předpokládám, že kdyby něco takového přišlo synovi, takže mě poprosí, jestli bych to nepřišel udělat, ale to bude jeden za 5 let. Jo. Stejně tak, jako dělám tyhle ty věci třeba u nás na klinice já. Jo, to je jasný, že jo? To je logický, protože to je něco, čemu se říká volume dependent outcome. Výsledek závislý na objemu. Čím víc toho operujete, tím lepší máte výsledky, protože to víc umíte. Jasně. Jo, když děláte něco jednou za rok, tak je to dobrodružství, že jo. A co je základní vlastnost dobrodružství? To je riziko.
1: No jasně.
0: A to nenesu já, to nese ten pacient.
1: Takže rutina tady hraje ve
0: prospěch. Rutina hraje ohromnou roli.
1: Pacientů.
0: Ohromnou.
1: A ještě jsem slyšel, pane profesore, že na některých pracovištích to chodí tak, že ten zkušený člověk, ten profesor, který tam jako je duše toho, tak může sedět v kanceláři a takhle se na tu operaci dívat.
0: Jo, to tam je... máme, to tam máme taky. To
1: se občas,
0: to můžeme, no.
1: To a děláte můžeme. To někdy?
0: Ne, já si to promítnu potom, když je to nějaký případ, který třeba potřebuju do přednášky, nebo který je zajímavý a chci si ho někde schovat, tak si stáhnu to, co jde z toho mikroskopu a pak si to nějak sestříhám, ale že bych, nevím, jestli můj nástupce to nesleduje, asi občas se koukne, on je v tomhle tom takový pečlivější, než jsem byl já, ale já jsem vždycky jako těm lidem věřil a nějak. Jako pak ovšem, když je malér, tak samozřejmě se o tom musí mluvit a musí se to probrat, protože chybu může udělat každý, ale nesmí ji opakovat. To už je blbost, když ji opakujete. Jo.
1: No jo, ale vy říkáte v nějaké přednášce, když vám doktor řekne, že nedělá chyby,
0: tak od něj utečte.
1: Tak utečte, no.
0: No tam jsou dvě možnosti, buď vám lže, tudíž je nepoctivý, no a za nějakým takovýmhle nepůjdete, že jo. A nebo si těch chyb není vědom, no to je snad ještě horší.
1: Jasně.
0: Jo, tam není, já u tohohle vždycky dávám za příklad svého přítele Václava Hudečka.
1: Váš kamarád mýho zlatého.
0: My jsme někde seděli a já mu říkám, ty Václave, jak často trénuješ na housle? A on se na mě kouknul jak na úplného blba.
1: Denně.
0: No přesně, denně.

0: Já říkám, jak dlouho? 4 hodiny.
1: Jasně.
0: Jo, k tomu má 20 koncertů. A tak jsem pak, a to začal, když byl takovýhle capar, že jo?
1: Dítěte, no jasně.
0: Jo, jako od dítěte, takže já když jsem šel na 12 letku, tak on už byl známý po republice, já když jsem šel na vysokou, tak on už byl světový virtuóz, že jo? A já když jsem říct do prvního člověka v 25, a to ještě byly pitominy, že jo? Tak on už...
1: Sběral ceny.
0: Jo. A cokoliv se naučíte v dětství, tak děláte líp. Kdokoliv hrál tenis od dětství a měl nějak, tak to poznáte na první pohled, kdo se to naučil až do dospělosti. A tohle je to též. A já mu říkám, ty Václave, uděláš chybu? A on se na mě zase kouká jak na úplnýho idiota.
1: Samozřejmě.
0: Říkám, no samozřejmě.
1: Jasně.
0: Jo, když to od nás se očekává, že ji neuděláme.
1: A jo, takhle. No
0: jo, to není možný prostě. To není možný. Jo, fajn, kdyby nás to učili od 2 let věku a ve 8 letech věku jsme se dostali k těm těžším případům a v 15 letech jsme operovali ty vrcholy a v 25 šli do penze a už jenom koučovali a hledali zase další talenty, tak by to bylo něco jiného, ale vy byste se nechal operovat 12-letýho kluka.
1: Jasně.
0: No. No. Jo, takže to je ten rozdíl.
1: Pane profesore, jsem velmi rád, že jste přišel. Jasně. Já jsem teď rozhodnutý někdy v budoucnu pozvat vašeho syna.
0: Určitě.
1: Kdyby byl ochotný.
0: Bude.
1: A kdyby nebyl, tak pozvu vás znovu.
0: Přijdu rád.
1: Máte o čem vyprávět a vám to asi říkají každou chvíli a já si moc vážím toho, co děláte, pane profesore.
0: Děkuju moc krát.
1: Děkuju
0: a děkuju za pozvání.

0: že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
1: Ano.
0: Budete vymítat parazity? Kolik jich tam je?
1: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byli paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
0: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
1: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
0: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
1: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
0: No to říkáte ale vy.
1: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky. Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a Babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraní, Xavere.
1: To je naše zbraní.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd.
1: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září, měsíc nálepkování, to jsem nikde